0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
6: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
7: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný den?
8: No je to tak, dobrý den.
6: Desky, pásky, vzpomínky Václava

0: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
1: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
0: Ano.
1: Vždyť je zima.
0: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Ne.
1: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Byli, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne,
0: vůbec?
1: Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru.
0: A žánru, ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, a... my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, zdálo se mě, má panenko, mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co by k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Koznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala. Ale zaspívala.
0: Zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Mm-mm. 100 dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
3: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
2: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
3: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
2: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
3: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne? Přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo
2: no,
0: napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den v tomto teplém dni.
5: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
6: Dneska je 13.
5: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale už 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika. To
1: se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují doka. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová s nimi tam bude v tom výstupu. A ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů.
1: Ano.
0: Tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako speváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam juden duten, myslím. Funikuli, funikula.
2: Inteligent.
3: Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
4: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
4: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hľadám c'est si bon. Thank you.

0: Alice.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aïe, où je me suis mis.
1: Et je t'ai dit.
0: Sporan, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách, svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá
2: český
3: skála,
2: ráj,
3: Český
2: to
3: raj, to na pohled, tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. Tak. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je možný,
2: krásně
3: že
2: jste
3: to
2: domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravím vás oba.
4: Zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa zemních zdraví, dva řídící humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdounek, skoro dobrý kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože včera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano, ano.
2: Sra to narušila to hlasování skoro, no. Ještě, že to dobře.
3: Ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ti takú tresnem, že ti dolamem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No takto, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Au! Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, Tešino. A púsa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme. No, poď.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si
10: naozaj, ja radšej pôjdem. Nie,
9: a kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja. Sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: Naozaj. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
10: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To se
2: ne, to nepovazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie
2: je treba.
3: Je potřeba.
2: Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě po každý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.

0: kanáři.
1: A co mám dělat?
0: No nic, co se dá dělat, no. Oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
1: A jak jste se sem dostal vy?
0: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvík. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
1: Ježišmarja.
0: To je den.
1: Voda.
0: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
1: Ani ho nemám.
0: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Bez dva. Děkuji moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo. Ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom žamb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, žamb, mrtvá kouka, no proto.
1: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
0: Já sám, já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
1: Co budu dělat?
0: Co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. No. Byste vzplanula Einzwei.
1: No dovolte v takové situaci.
0: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
1: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
0: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
1: No?
0: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, ono rozkop dveře a říká, jestli tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer. Když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále, znovu se nám objevila hospoda,
4: ano.
3: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
4: Tak trošku jsem se tam připomněl, přifařil. Mm-hmm. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
3: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
4: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hýbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
3: No prosím, co všechno nevzniklé.
4: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
3: Aha. 52 dílů se natočilo a milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a to už běží několik desetiletí. Takže hezká vzpomínka nakonec.

0: krízy probíhají.
1: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
0: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad 100 herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
1: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
0: No a první seriál má i svůj fanklub,
1: ano,
0: který vymýšlí různé věci.
1: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
0: No oni by chtěli pokračování totiž.
1: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn.
0: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami a fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Beckem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karnovalském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten vykoukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. To mám tam. Dobře, nashledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, ale ne z Prahy 8, ale z Přerovozdí změna. A já bych byl, pan Knop bude asi vůči souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No slova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech. My máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s většiným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jevišť a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od oči bačího langvide, karece, mentrio, menta. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, no. Měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Západočeské univerzitě začaly mezinárodní letní jazyková a umělecká škola. Lidé mohou nově darovat krev v nemocnici v Plané na Tachovsku. Poslanci budou jednat o zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. A čekejte velkou oblačnost, přeháňky a bouřky, teploty do 30 stupňů. Pěkné úterní ráno přeje Andrea Samešová. Na Západočeské univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny a obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník jazykové školy se přihlásilo 460 studentů a nové jsou například kurzy japonštiny a korejštiny. Uvedla to koordinátorka jazykové školy Zdeňka Hončarová. Nově byly zařazené také kurzy angličtiny pro seniory, pro mírně a středně pokročilé. Mezinárodní škola umění ArtCamp, kterou pořádá Fakulta designu a umění, přivítá přes 400 účastníků. Týdenní kurz uzavírá vždy v pátek výstava. Přibližně 20 dárců přišlo včera darovat krev do nemocnice svaté Anny v Plané na Tachovsku. Zatím tam mohli chodit pouze dárci plazmy. Krev se bude odebírat vždy jedno pondělí v měsíci. Jak připomíná zdravotní sestra Věra Fialová, darovat krev mohou lidé starší 18 let.
2: U nás se berou prvodárci do 60 let věku, opakovaní dárci do 65 let věku. Dárce může být každý vlastně zdravý člověk a berou se muži po 2 měsících, což je nejkratší možná doba, ale maximálně 5x za rok a ženy po 3 měsících maximálně 4x za rok.
0: Další odběrový den v nemocnici v Plané bude v pondělí 24. srpna dopoledne. Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes v prvním kole projednají poslanci. Změnu navrhlo ministerstvo dopravy jako novelu zákona o pozemních komunikacích. Roční známka by zůstala od ledna na ceně 2570 korun. Původně měla novela sjednotit i ceny pro všechny typy aut do 3,5 tuny. Za elektromobily se ale dál platit nebude, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
3: Novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z mezirezortního připomínkového řízení.
0: Podle ministerstva financí by totiž Česko kvůli zrušení slev pro nízkoemisní auta přišlo o evropské dotace. V Bruselu se dnes uskuteční už 3. přístupová konference s Ukrajinou a také s Moldavskem. V obou případech budou uzavřeny další kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Uskuteční se i další 2 mezivládní konference. Na jedné budou uzavřeny 2 kapitoly v přístupových jednáních s Černou Horou, na druhé 3 kapitoly s Albánií. Půjde o největší počet přístupových konferencí během jediného dne od roku 2002. Připravenost kandidátské země posuzuje Evropská komise. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila úspěšně do turnaje v Atenách. Slovenku Marvajovou porazila 6-0 a 7-5 a postoupila do 2. kola. Její další soupeřkou bude Rakušanka Tagerová. Naopak v chorvatském Umagu končí hned v 1. kole 8. nasazený Vít Kopřiva. Na jeho síly byl domácí Prižmič, se kterým prohrál 1-6 a 3-6.
1: Počasí.
0: Na dnešek slibují meteorologové velkou oblačnost, během dne postupně s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými, s přívalovým deštěm a kroupami. Večer srážky zeslábnou. Teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů. Povane mírný severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojice, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení těsně před Prahou, na 2. kilometru stojí tam porouchané nákladní auto. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Sám se někdy děsím toho, jak drsný dokáže dětský svět být. Za chvíli se podíváme na varovná čísla dětí pod 15 let, které páchají i vážné trestné činy. Totiž těch výrazně přibývá. Není na čase snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti? Odborníci to rozeberou po čtvrt na šest. A abychom téma dětí trochu odlehčili, v anketě Ahoj Rádio se dozvíme, proč podle nich my dospělí tak často mluvíme zprostě. Příjemné vstávání do úterý 14. července.
1: Dobré ráno a

0: Proč dospělí lidé používají sprostá slova?
1: Protože se zlobí.
2: Protože jsou rozčílený na někoho.
3: Protože něco udělají špatně.
4: Protože každý má jiný názor.
5: Třeba se někomu nějaký lidi nelíbí.
6: Protože jsou třeba naštvaný.
7: Když mají zlost.
8: Protože jsou rozčílený.
9: Protože se zlobí na svý děti, že zlobí.
10: Milováreš se.
11: Ahoj, Rádio!
12: Český rozhlas Plzeň.

0: Více se radikalizují, jsou fascinováni násilím na internetu, ale mají velkou motivaci se změnit a pracovat na sobě. Tak mluví odborníci o nedospělých pachatelích. Má smysl tedy uvažovat o snížení věkové hranice odpovědnosti? Téma pro příští minuty úterního dobrého rána. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Očekáváme převážně velkou oblačnost, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak srážky zeslábnou. Teploty 27 až 30, na horách 22 až 25 stupňů a mírný severovýchodní až východní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: Český rozhlas Plzeň, za 10 minut bude 17:30. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál více násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů, dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek a další si to prostě chtějí jen tak zkusit.
1: U tých detských sú to často loupežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Mokrá potvrzuje taky trend, kterému nejvyšší státní zastupitelství říká zážitkové násilí.
1: Něco řeknou a vůbec si neuvědomí, co to způsobí, nebo chtějí zkusit třeba nějaké násilí, vyzkoušet si to.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let, řekla nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Mírný nárůst v počtu činů spáchaných dětmi a mladistvými zaznamenala ve svých údajích i policie. Tvoří přes 5% všech stíhaných. A to přesto, že v Česku kriminalita dlouhodobě klesá, říká mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
5: Zde je však důležité uvést, že přestože roste celkový počet případů, snižuje se počet pachatelů. Rok od roku má v této věkové kategorii čím dál méně pachatelů na svědomí, čím dál více trestných činů.
2: Kvůli tomu doporučuje zpráva nejvyššího státního zastupitelství vznik zařízení pro ty děti, které násilí páchají opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede schodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči a právě u nás mají možnost se zamyslet nad tím, jak to vidí, jak to cítí, kam směřují a co by od života chtěli. Ty mladí lidé mají velkou ochotu pro změnu.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a také s poruchou.

0: Rabí na Klatovsku uspělo se svými městskými novinami. V celostátní soutěži Zlatý Cyril o nejlepší obecní nebo městský zpravodaj obsadilo ve své kategorii druhé místo. Porota u novin hodnotí nejen obsah, ale třeba i grafickou skladbu nebo tematické členění. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou dnes mladé politiky a političky. Setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky. Viktorii Plzeň čeká dnes poslední přípravný zápas během soustředění v Rakousku. Od 15:30 změří v Jenbachu síly s ukrajinským Žitomirem. A ještě počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, během dne na většině území přeháňky a bouřky. Výjimečně i velmi silné. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty do 29, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Chrástu u Plzně platí nově uzavírka v Plzeňské ulici. Důvodem jsou práce na silnici od křižovatky s ulicí ke Skupovně ke konci obce. Objízdná trasa vede obousměrně po silnici 2/180 Bezovka a dále přes Dýšinu. Na dálnici D5 stojí těsně před Prahou na druhém kilometru porouchané nákladní auto. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme úterý 14. července, dobré ráno přeje Ondřej Kapic, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V seriálu Příběhy nejen šumovské dnes připomeneme známého inženýra německého původu Josefa Rosenauera. Poslouchejte už za pár minut.

0: půl šesté, 9,5 minuty, v okolí Stožce a Nové Pece na Šumavě najdeme velké množství odkazů na geniálního inženýra Josefa Rosenauera. Také aby ne, když právě tady vybudoval úžasné technické dílo, dnes známé jako Schwarzenberský kanál. Po Josefu Rosenauerovi je zde pojmenováno mnoho objektů. Památník, vodní nádrž i kaplička, ke které se váže zajímavý příběh. Vyprávějí ho Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Josef Rosenauer byl stejně jako většina lidí jeho doby, tedy druhé poloviny 18. a začátku 19. století, velmi zbožný. A tak v okolí budovaného plavebního kanálu bylo několik míst, křížků, kapliček nebo svatých obrázků, u kterých mohl člověk zastavit a pomodlit se.
3: Nejinak tomu bylo i nedaleko dnešních Jeleních vrchů, v místech, kde protéká jezerní potok, na úpatí dnešního Rosenauerova lesa, kde na stromě visel svatý obraz, k němuž se chodívali modlit dělníci i Josef Rosenauer.
2: Jednou byl v modlitbách pohroužený Rosenauer napaden pytlákem a poraněn nožem na šíji. Pytlák se chtěl pomstit nenáviděnému nadlesnímu a omylem napadl Rosenauera, který měl myslivecké šaty.
3: Rosenauerovo zranění naštěstí nebylo nijak vážné, a protože pytlák, zhrozen svým omylem, se staviteli omlouval a prosil o milost, bylo mu odpuštěno. Na místě pak byla postavena primitivní dřevěná kaplička.
2: To je však jedna verze legendy, ta druhá hovoří úplně o něčem jiném. Když Josef Rosenauer vyprojektoval plavební kanál a dostavil ho až po jezerní potok, zjistil závažný problém.
3: Voda, která doposud kanálem volně proudila, se pojednou počala vracet. Důvodem snad mohl být malý spád. Zoufalý Rosenauer nevěděl, jak dál. Poklekl na místě svatého obrazu a prosil panu Marii o radu a pomoc. Podle pověsti únavou usnul. Když se pak probudil, s překvapením zjistil, že hůl, kterou nosil stále při sobě, ukazuje směrem, kam je třeba namířit směr stavby kanálu.
2: Jako výraz díku zde nechal postavit nejdříve malou dřevěnou kapličku a později v roce 1818, tedy dlouhých 14 let po smrti geniálního inženýra, vznikla nová, ta, kterou už několikrát opravenou můžeme vidět dodnes.
3: Smutné časy Rosenauerovy kapličky přišly po druhé světové válce. Nebyli tu poutníci, kteří by se k ní chodili pomodlit. Kaplička byla v hraničním pásmu a nebyl nikdo, kdo by o ní pečoval. Obraz korunování Panny Marie, namalovaný na plechu, značně korodoval. Koncem 90. let 20. století byla zřetelná již jen tvář Panny Marie a holubice Ducha Svatého.
2: V roce 2000 zadal Karel Jan kníže ze Schwarzenberku u akademického malíře Jana Vachudy z Prahy namalování nového obrazu. Umělec byl inspirován jak zbytky původního obrazu, tak také oltářním obrazem z kostela v rodišti Josefa Rosenauera ve Chvalšinách. Kaplička s novým obrazem korunování Panny Marie byla 20. srpna roku 2000 vysvěcena za přímé účasti Karla Jana ze Schwarzenberku.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň,

0: Celine Dion v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, téměř 6:02.
1: Počasí.
0: Čekáme převážně velkou oblačnost, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak srážky zeslábnou. Teploty 27 až 30, na horách do 25 stupňů.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tipy pro volný čas.
2: Pokud máte rádi hity skupiny Queen, zamířte do amfiteátru Plaza v Plzni. Od 20 hodin tam vystoupí tribute neboli revival kapela Queenie se speciálním programem k 20-letému výročí svého působení. Čekají vás největší hity Freddieho Mercuryho v koncertní show Pod širým nebem. Hudební večer nabídne také plzeňský Zaxpub. Od 20 hodin se tam uskuteční koncert německé kapely Freudenhain Big Band. Vstupné je dobrovolné. Na náplavce na Radbůze v Plzni pokračuje International Road Movie Festival. Od 19.30 se promítá film Vyšší moc v rámci letního kina u vody. Promítání Pod širým nebem je zdarma a příjemně doplní letní večer. V rámci celorepublikové akce Archeologické léto můžete dnes zamířit do hradiště Velkých Lum v Sedmihoří. Tuto zajímavou lokalitu tam navštívíte s archeoložkou Janou Krauzovou. Sraz je v 9 hodin ráno u přístřešku pod Racovským vrchem. A poslední pozvánka, v zámeckém areálu v Chanovicích je otevřená výstava Olgy a Jana Kurzových s názvem Souznění paličkované krajky a fotografie. Je otevřená od 10. do 16. hodiny a potrvá do 2. srpna. Stipuje to vše. Hezké úterý.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
0: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni začala stavba domů pro lidi s postižením a poruchou autistického spektra. Tým českých hasičů odjel na 4-týdenní misi do Řecka. A čekejte velkou oblačnost, přeháňky a bouřky, teploty do 29 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Plzni odstartovala stavba nových domů pro lidi s kombinovaným postižením a také s poruchou autistického spektra. Dvě pobytová zařízení s celkovou kapacitou 28 míst vzniknou v ulici Na Chmelnicích za 177 milionů korun. Hotovo by mělo být do 18 měsíců a mají vyřešit kritický nedostatek těchto služeb. Při zahájení stavby to řekl primátor Roman Zarzický z hnutí ANO. Budovy s názvem Nováček 2 a domov pro osoby s poruchou autistického spektra budou jednopodlažní a bezbariérové. Moderní komunitní bydlení vznikne na jednom pozemku a se sdílenými inženýrskými sítěmi, což má ušetřit provozní náklady. Zařízení ale budou fungovat odděleně. V Rokycanech začala oprava Šťáhlavské ulice, kterou dlouhodobě výrazně zatěžuje provoz kamionové dopravy. Rekonstrukce potrvá do druhé poloviny září, pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
4: Vozovka potřebovala kompletní rekonstrukci, protože je denně zatěžována hlavně kamionovou dopravou mezi nedalekým logistickým centrem a nájezdem na dálnici D5. Během prací vyměníme asfaltový povrch i podloží. Stavba je rozdělená do několika etap, přičemž směrem na Šťáhlavy je částečně zachovaný průjezd.
0: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotily jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí. Z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se tak do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
5: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
6: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohně šíří rychle a nepředvídatelně.
5: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
0: Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moci účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje, respektive Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy.
3: Počasí.
0: Dnes se očekává velká oblačnost, ráno lokálně hlavně na západě, během dne postupně na většině území přeháňky a bouřky výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek částečně ubývat. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Fouká mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení těsně před Prahou na druhém kilometru, kde stojí porouchané nákladní auto. Na silnici 1/27 na Klatovsku v úseku Borovy se v těchto chvílích pohybují pracovníci údržby. Buďte proto za volantem opatrní.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobrý den a příjemné vstávání. Po 6. hodině ze všeho nejdříve zalistujeme historii. Petr Jungmann už má připravené kalendárium s dnešním datem 14. července. A hned potom zamíříme do bazénu. Upřímně smekám před tím, co předvedl 18-letý plzeňský plavec Jan Foltýn na juniorském mistrovství Evropy. Vybojoval 3 medaile, přepsal národní rekordy a vy si rozhovor s tímto šampionem můžete poslechnout po 6:45.
11: Dobré ráno a Ondřej Kapic.
12: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

se kládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoj, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ho.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Toxická hranice. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen dvakrát ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
2: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
1: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily. Really? 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Posloucháte úterní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Na hodinách máme 2,5 minuty po 6:45. Plzeňský plavec Jan Foltýn zazářil na evropském juniorském šampionátu v Mnichově. Rozhovor s dvojnásobným šampionem starého kontinentu nabídneme už za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď jak bude? Očekáváme převážně velkou oblačnost ráno lokálně, zejména na západě, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 21 a půl minuty, máme úterý 14. července. V půl sedmé vám Andrea Samešová nabídne stručný pohled na aktuální dění a po půl sedmé se například podíváme na zámek Nemilkov. 18-letý závodník plzeňské Slavie Jan Foltýn zazářil na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde vybojoval hned 3 medaile. Ke stříbru z tratě 50 metrů prsa přidal tituly na tratích 50 metrů kraul a motýlek. Navíc vytvořil jeden rekord šampionátu, jeden český seniorský a jeden národní juniorský.
1: Tak Jene, jak jste si užil nedělní zlatý triumf, a to je poměrně tady takový oříšek, motýlkářské dobrý, 50.
2: No tak je to zlato samozřejmě, takže já jsem nesmírně rád a je to skvělý jakoby výsledek. Ale musím říct, že s časem jsem zas tak spokojený nebyl, ale to už jsou takový hrozný detaily a řeším vlastně jenom svoje vlastně limity, který mám a který jsem si přece vzal.
3: Je pravda, že vy jste v semifinále zaplaval český juniorský rekord a v tom finále jste byl o nějakých 0,8 sekundy pomalejší. To mi teda řekněte, jestli to jako plavec cítíte, že jste tam o takhle titěrný časový úsek pomalejší.
2: Myslím si, že jsem něco cítil, že to nebyl tak vydařený závod, ale prostě zkrátka stačilo to na tu medaili a jsem za to strašně rád, no.
1: Co byste teda musel předvést, abyste se cítil, abyste byl naprosto spokojený? Je určitá neskromnost ve vlastních ambicích cestou právě třeba i k tomu úspěchu?
2: No, moje ambice jsou vysoké, ale myslím si, že by mi stačil asi ten, no, Champions rekord. To by bylo úplně jako parádní a s tím bych se fakt jako spokojil. Zkrátka minulý rok vlastně Dean Firn z Británie zaplaval ten Champions rekord a byl i vedle mě na stupni vítězů třetí, ale bohužel zaplaval hůř a díky tomu jsem se dostal na to pódium na první místo.
3: Jan Foltýn, který na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově získal 2 zlata a 1 stříbro, je s námi ve vysílání. Když mluvil o tom Champions rekordu, tak předpokládáme, že jde o rekord toho kontinentálního šampionátu, na kterém jste tedy na té motýlkarské 50. uzavřel svou medailovou sbírku. Už loni na kontinentální mistrovství juniorů jste získal 3 stříbra právě na té motýlkarské 50. Alespoň tenhle posun poznáváte, že jste byl minulý rok stříbrný, teď jste zlatý?
2: Jo, určitě je tam velký posun časově a i tak jako mentálně mám víc zkušeností, ale vlastně z minulého roku tam ty kluci se moc nezměnili, takže jsem věděl, že se budu prostě muset jakoby zkrátka zlepšit.
1: 2 zlata, 1 stříbro, už víte, kam si medaile pověsíte, vyvěsíte, kde vám budou zdobit třeba pokojíček.
2: No, nejspíš pokojíčku na televizi.
3: Tak třeba na ně budete někdy jaký koukat v čase volna. Nicméně určitě máte také některé vzory, inspirace. Máte třeba i v tom domácím bazénu, když to takhle řeknu, v těch českých podmínkách někoho před sebou, koho následujete?
2: Tak myslím si, že Bára Semanová je určitě velký vzor pro většinu českých plavců. Pro mě jakožto mužské pohlaví, to byl vždycky Honza Šefl. A co se světového plavání bych asi řekl, jakože David Popovič, který teda není o moc starší než já, ale je to absolutní fenomén, co dokázal.
1: Musíme se vás také zeptat na blížící se olympijské hry, protože na šampionátu v Mnichově jste 2 zlatými napodobil třeba právě výkon Miroslava Knedly z roku 2023. I on patří mezi naděje Česka pro olympiádu 2028. Co vy, jsou pro vás hry v Los Angeles už také takovou motivací, ambicí, cílem, nebo je to prostě ještě brzy se ptát na olympijské hry 2028?
2: Určitě je to teď jakoby cíl, myslím si, že to je v tuto chvíli asi nejvíc relevantní cíl, co mám. No, budu se na to připravovat, ještě mezi tím mám maturitu, což musím zvládnout a po maturitě prostě se do toho opřu a uvidíme, jak to půjde.
0: S 2násobným juniorským mistrem Evropy Janem Foltýnem si povídali Jan Peruška a Mikuláš Jáša.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko dnes zasáhnou bouřky a mohou být i velmi silné. Výstraha meteorologů platí i pro Plzeňský kraj od 11 do 21 hodin. Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami se ale v regionu objeví pouze výjimečně, potvrdil meteorolog Ivo Bowman. Všechny zelené kontejnery na sklo v Plzni doplní zámek. Společnost Čistá Plzeň tak reaguje na množství odpadu, který do těchto popelnic nepatří. Lidé budou mít možnost vhazovat skleněné lahve nebo sklenice do zelených kontejnerů pouze horními otvory. Uvedl to technický náměstek společnosti Čistá Plzeň Jan Šneberk. V Plzeňském kraji druhým týdnem

0: 570 korun. Slevy pro nízkoemisní auta zůstanou platné i nadále. Fotbalisté Viktorie Plzeň čeká dnes další přípravný zápas. Soustředění v Rakousku zakončí duelem s ukrajinským Žitomirem. Utkání začne v Jenbachu v 15 hodin a 30 minut. A dnes se očekává velká oblačnost, ráno lokálně hlavně na západě, během dne postupně na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek ubývat. Teploty 26 až 29, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici z Kašperských hor na Červenou, kde havarovalo osobní auto. Na místo jedou policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách Andrej Samešové vám dobrý den a příjemné vstávání do úterý 14. července přeje Ondřej Kapic. Jak vznikala kniha pohádek pro děti? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Marie Doležalové. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut.

0: Je 8 minut po půl sedmé, dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alexandry Minářové herečka Marie Doležalová. Dozvíte se například i to, jakým způsobem k ní přicházejí náměty pro její knihy.
1: Já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek.
0: Celý rozhovor s Marií Doležalovou si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň, za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně velkou oblačnost, ráno lokálně, zejména na západě, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer bude srážek částečně ubývat. Maximální teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Atmosféra letních bouřek, to je Věra Martinová.

Máme úterý 14. července 6 hodin 47 minut a nás v dobrém ránu čeká za chvíli takové malé kulturní zastavení. Výstava malíře a divadelního ochotníka Oldřicha Dvorského, komentované prohlídky zámku a také koncert členů opery divadla J.K. Tyla z Plzně. Zámek Nemilkov na Klatovsku slaví 10 let proměn bohatým kulturním programem. Za chvíli povíme víc.

0: Zámek Nemilkov na Klatovsku slaví 10 let proměn. V roce 2016 to zakoupili manželé Kaplanovi, aby chátrající památku zachránili. Prodali pražský byt a během uplynulých let do rekonstrukce vložili veškeré své úspory. První desetiletí života na zámku slaví velkoryse, bohatým kulturním programem.
1: Před 10 lety jsme poprvé přišli do Nemilkova,
2: popisuje spolumajitelka zámku Markéta Kaplanová.
1: Musím říct, že máme úplně jiný obor, že nejsme ani stavebníci, ani historici, ani památkáři. My jsme odkojení sportem, sportovní rodina, kolem nás jsou sami učitelé tělozvikáři a já jsem trenérka plavání a manžel volejbal.
2: A jak jste se tedy od sportu dostali k rekonstrukci zámku?
1: Manžel vymyslel tuto zvláštní věc, že zachráníme nějakou památku. On prostě si vzal list ohrožených památek, potom jezdil, co se mohla já zkousnout, to mě ukázal. Dlouho jsem se bránila, až nakonec jsme přijeli do Nemilkova a tam jsem podlehla. Prodali jsme náš krásný byt v Praze, všechno, co jsme měli, tak jsme sebrali a dneska už i babička s dědou nám pomáhají. Když potřebujeme dokončit nějakou fasádu, tak ty jejich úspory už jsou taky utopeny v zámku.
2: A jste tady šťastná?
1: Já jsem tak strašně zaměstnaná, že o tom ani nemůžu moc přemýšlet.
2: Napadá mě, že ten váš sportovní duch způsobil, že jste to tak zvládli.
1: Pravděpodobně jo, protože když jsme tady byli na začátku, tak nám lidi říkali, no tak to je sebevražda, to není možný. A my to tak jako zlehčujeme v tom, že někdo tomu říká sebevražda, někdo dobrodružství. No tak my jsme se spíš přikláněli k tomu, že to je dobrodružství. A když teďka s manželem trochu rekapitulujeme, tak říkáme, že ty první dva roky byly skoro nejhezčí. Byl tam strašný nepořádek, bylo to tam úděsný, ale měli jsme jednu místnost a já jsem měla takový pocit, jako že jsem někde na kempu nebo že jsem na dovolený.
2: Tady vidím na fotkách, že před 10 lety to byla téměř ruina.
1: Dneska rádi říkáme, že to patří do toho pošu. Šumavý jako významná památka s tím, že zdaleka ne všechno je hotovo. Ale je otevřeno veřejnosti pro komentované prohlídky s majiteli, takže provázíme jenom my. Jinak tam máme volně přístupné výstavy, na tom nádvoří je venkovní občerstvení, no a děláme spoustu akcí.
2: Vidím, že tady je heslo Zámek Nemilkov žije.
1: Ano, každý rok to trošičku obměním a letos máme heslo Zámek Nemilkov žije stále. 10 let proměn a 10 různých kulturních akcí.
2: V prostoru barokní sýpky je ještě týden přístupná výstava Oldřicha Dvorského.
1: Místního rodáka, už skoro legendy, byl to velký ochotník, obnovatel skautu a je mu 90, takže doopravdy žijící takovýhle pamětník.
2: Co dalšího jste na léto připravili?
1: Vrcholem celé akce je koncert, protože máme nádherný taneční sál a je to koncert členů Jekatila divadla v Plzni. A bude to klasická operní hudba.
2: Koncertní vystoupení členů opery Plzeňského divadla proběhne na zámku tuto sobotu 18. července od 17.30. Z Nemilkova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté dnes zamíří na přehradu Hracholusky. Rabí na Klatovsku získalo ocenění za své městské noviny. Prezident Pavel přijme v Lánech mladé politiky a dnes bude velká oblačnost, přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Na dodržování pravidel na Hracholuské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměří policisté. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody připomenou návštěvníkům, jak zabezpečit své věci před zloději nebo jak předejít například vážným úrazům. S pomocí pracovníka státní plavební správy zkontrolují i chování uživatelů plavidel na vodě. Akce začne v 10 dopoledne a potrvá až do odpoledních hodin. Rabí na Klatovsku uspělo se svými městskými novinami. V celostátní soutěži Zlatý Cyril o nejlepší obecní nebo městský zpravodaj obsadilo ve své kategorii druhé místo. Podle starosty Rabí Miroslava Krauchra ze Sdružení nezávislých kandidátů porota u novin hodnotí nejen obsah, ale třeba i grafickou skladbu nebo tematické členění.
2: My jsme byli teda unikát, protože my si tu sazbu grafickou děláme sami, zároveň si je sami tiskáme. Máme jako takovou profesionální kancelářskou tiskárnu a že jsme byli asi jediná obec, která si to sama jako takhle vyrábí. Jinak samozřejmě si to nechávají někde tisknout, anebo jsou firmy, které přímo tu sazbu pro ty obce dělají.
0: Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Civipolis a sdružení místních samospráv České republiky. Letos porota hodnotila zhruba 150 periodik. Karlovarský kraj zřídí funkci koordinátora pro psychiatrickou péči. Některé služby v regionu chybí nebo jsou nedostatečně pokryté. Koordinátor by měl propojit aktuální služby a hledat možnosti, jak péči zlepšit a udělat dostupnější. Uvedl to hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO. Vyhlášené výběrové řízení potrvá do konce července. Podobnou funkci už hejtmanství zřídilo pro zdravotní prevenci. V Karlovarském kraji je aktuálně jedno lůžkové psychiatrické oddělení v nemocnici v Ostrově. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi odpoledne na zámku v Lánech a mluvit budou o tom, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
3: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková se po vítězství ve Wimbledonu vrátila do Česka. 21-letá hráčka v Londýně vybojovala první grandslamový titul a při setkání s novináři prozradila, že teprve přemýšlí, kam doma umístí slavnou wimbledonskou trofej ve tvaru talíře.
4: Na nějaké viditelné místo, možná hnedka místo televize, se ani budu dívat místo toho, ale třeba hnedka vedle mýho juniorského grandslamového titulu. Sice ten z juniorů je trošku větší, což bude trošku chytný, ale tenhle ten znamená se nejvíc.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte velkou oblačnost, ráno hlavně na západě, během dne na většině území přehánky a bouřky výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Fouká mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio2, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu vyšetřují policisté na Klatovsku na silnici z Kašperských hor na Červenou, kde havarovalo osobní auto. A na dálnici D5 na výjezdu z Prahy ve směru na Plzeň stojí porouchané nákladní vozidlo a zasahuje do vozovky. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Plzeň, úterý 14. července, 7 hodin 5 minut. Dobrý den. Doma v šatníku máte možná kousek, který už nenosíte, ale někomu jinému může skvěle pomoct. Diakonie Západ totiž startuje další charitativní bazar kabelek a tašek. Podrobnosti o tom, kam je můžete nosit a jak tím podpoříte děti z náhradních rodin, probereme v další části dnešního Dobrého rána s mluvčí Barborou Uldrichovou. Ale ještě předtím se děti zamyslí nad tím, kam by se dal schovat pirátský poklad. Tak to jsem zvědav.
6: Dobré ráno

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Radši ten poklad schovám do truhly.
3: Do země, pod postel,
4: pod peřinu,
5: pod skálu.
6: Hluboko do pralesa.
7: Na ostrov.
8: Dát ho třeba to na střechu.
9: Do skříně.
10: Do sklepa.
11: Třeba na půdu.
12: Do komínu.
13: Já bych ho asi hodil do moře.
14: Do tý, do truhly a zamknutý.
15: Do podzemního tunelu.
16: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si klíč, aby to neviděla, co to je.
17: Já bych ho rozházela chudým lidem.

0: Lidé v Plzni mohou opět darovat nepotřebné kabelky, brašny a tašky a podpořit tak dobrou věc. Podrobnosti k třetímu ročníku charitativní akce Diakonie Západ přidáme už v dobrém ránu za pár minut. Teď bylo 7:45.
1: Počasí.
0: A to je čas přivítat ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň meteorologa Martina Adamovského. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak dnes, jak jsem četl v předpovědi počasí, to bude o bouřkách. Už se někde vyskytují teď po ránu?
2: Nevyskytují, respektive ne na území Plzeňského kraje. Máme je v Podkrušnohoří, i na Karlovarsku. Teď aktuálně to vypadá, že nám malinko zabouří, ale v Plzeňském kraji ne.
0: Ale dorazí určitě ty bouřky.
2: Je to taková složitější situace, právě ty ranní bouřky nám malinko do toho, jak se říká, hází vidle do té situace, ale zatím to vypadá s velkou pravděpodobností, že v Plzeňském kraji se bouřky během odpoledne a k večeru vyskytnou. Ale upozorňuji předem, protože samozřejmě máme velké sucho a řada z nás by si přála výrazně zalít a výrazné srážky, takže i v těch bouřkách bude to hodně lokální, takže nezaprší nám určitě na celém území.
0: Jak to tedy bude v průběhu celého dnešního dne?
2: Tak té oblačnosti teď ráno bude spíš méně, i když vyskytuje se nám, takže řekněme nějaká polojasná obloha, potom během odpoledne té oblačnosti bude víc. Očekáváme také dnes docela teplo, takže teď z těch teplot kolem 18-19 se dostaneme až na nějakých 26-29, takže bude docela dost teplo. Odpoledne tedy, jak jsme zmínili, už ty přehánky, ty budou se tvořit nad naším územím, ale i v Bavorsku, budou se vyskytovat docela i někde místy silně až velmi silně. Ta rizika budou dneska ve všech jevech od nějakých krup až možná kolem 2 cm výraznějších nárazů větru a samozřejmě i těch srážek, protože ty bouřky nebudou mít výrazný postup, takže někde kolem těch 20, možná výjimečně až 40 mm může spadnout.
0: Říká meteorolog Martin Adamovský. Děkuji za předpověď a prozatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rád

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, úterní dobré ráno, na hodinách 7 hodin 22 minut. Diakonie Západ spustila další ročník charitativního bazaru Kabelek. V srpnu je bude znovu prodávat na festivalu Na ulici a následně pak podpoří děti z náhradních rodin. Jak už já už teď zdravím mluvčí Diakonie Západ Barboru Uldrichovou, přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: I letos pořádáte dobročinný bazar Kabelek. Komu tedy tentokrát vybrané peníze pomohou?
1: Takže letos chceme výtěžkem podpořit odbornou péči o děti z náhradních rodin. Jsou to děti, které zažily závažné zanedbávání, někdy dokonce i týrání nebo zneužívání. A do života si tím pádem nesou velmi negativní zkušenosti. Vlastně v nízkém věku zažili různé ohrožující situace a i když se dostanou potom do nové rodiny, která se o ně vzorně stará a dává jim lásku, tyhle děti to často neumějí přijímat. Oni potřebují ta svá traumata zpracovat a to je velmi dlouhodobý proces, trvající i roky a bohužel na takové intenzivní terapie státní příspěvek nepostačuje, takže hledáme další cesty, jak to financovat. No a letos k tomu, nebo teď v téhle době k tomu může na pomoc i darovaná Kabelka.
0: Tak teď dámy určitě doma prohrabují skříně, vidí tam ty Kabelky. Povězte, v jakém stavu je právě tyto Kabelky nebo brašny, tašky, které chce někdo darovat, vlastně měly být?
1: Sbíráme Kabelky, tašky, batušky nebo školní aktovky jenom v pěkném stavu. Prosíme moc, noste nám čisté, hezké, nepoškozené kusy, které budou mít šanci zaujmout někoho jiného, kdo si je bude chtít koupit. Staré a poškozené věci, ty nevyužijeme.
0: To je jasné, to patří někam na smetiště třeba. Pokud doma někdo nějakou, jak jste řekla, vhodnou Kabelku najde, kam ji tedy pak může odnést?
1: Sbíráme je na adrese Klatovská třída 6 v Plzni a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16.30 a to až do 10. srpna. A máme také další sběrná místa na našich pobočkách, což je v Rokycanech, v poradně pro občany v Nesnázích, v Přešticích, ve stacionáři Kristián a také v Dobřanech v pečovatelské službě Jubiláta. Všechny informace najdete u nás na webu západ.diakonie.cz.
0: Povězte, kdy a kde potom budete darované věci prodávat?
1: Budeme prodávat na festivalu Na ulici a to 18. a 19. srpna od 15 hodin v areálu Depo 2015, kam se letos festival přesouvá. A návštěvníci si tedy budou moci vybrat z těch původně darovaných Kabelek a za dobročinný příspěvek tím podpořit ty terapie pro děti z náhradních rodin.
0: Jak jsem říkal, dobročinný bazar nepořádáte poprvé. Jaké skupiny jste v minulých letech podporovali?
1: Děláme dobročinný bazar už po třetí a v těch předchozích letech jsme podporovali především lidi s handicapem a to loni lidi s těžkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra, kteří žijí trvale v domově Radost v Merklíně a rok předtím to bylo na vlastně ta sbírka šla na klienty chráněného bydlení v Přešticích.
0: O třetím ročníku charitativního bazaru Kabelek na pomoc dětem z náhradních rodin jsme si povídali s mluvčí Diakonie Západ Barborou Uldrichovou. Moc vám děkuji za rozhovor a naslyšenou.
1: Já také moc děkuju a budeme se těšit na darované Kabelky, které teď pomáhají. Děkuji moc.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné úterní ráno, před námi jsou zprávy s Andreou Samešovou a hned po nich vám zaspívají Pavel Bobek a Dani Borianda.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Meteorologové dnes varují před velmi silnými bouřkami. Objevit se mohou i na západě Čech spolu s přívalovým deštěm a kroupami. Výstraha platí od 11 až do 21 hodin. Na Západočeské univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny, obě nabídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Do jazykové školy se přihlásilo 460 studentů na Art Camp, který pořádá Fakulta designu a umění přes 400 lidí. Mezi letošní novinky patří například kurzy japonštiny a korejštiny pro začátečníky. Na dodržování pravidel na Hracholuské přehradě se dnes zaměří policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomenou, jak zabezpečit věci před zloději nebo jak předcházet vážným úrazům. Zkontrolují také chování uživatelů plavidel na vodě. Akce začne v 10 hodin. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo také o sjednocení cen pro vozidla do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízkoemisní auta by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká dnes poslední přípravný zápas

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se došetřuje na Klatovsku na silnici z Kašperských hor na Červenou, kde havarovalo osobní auto. Na dálnici D5 na výjezdu z Prahy ve směru na Plzeň stojí porouchané nákladní auto a zasahuje do vozovky. A na D5 se pozor také u Ejpovic na Rokycansku mezi kilometry 67 až 80 ve směru na Rozvadov se pohybují pracovníci údržby zeleně. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po Andreje Samešové vám příjemné úterní ráno přeje 3 minuty po půl osmé Ondřej Kapic. Zatím jenom napovíme. Rokycanská knihovna se zapojila do projektu Čti za nároďák. Pečovatelská služba polikliniky Bor pomáhá seniorům a nemocným přímo u nich doma. No a dopovíme vám to až v rubrice O čem se píše.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: růstu.
1: O čem se píše?
2: Městská knihovna Rokycany se stala součástí celonárodního projektu Čti za nároďák. Jeho cílem je podpořit čtenářství napříč generacemi a zvýšit počet čtenářů v České republice o 10%. Ambicí projektu pak je, aby se Česko stalo jedničkou v počtu čtenářů v Evropě. Pro Rokycanskou knihovnu to znamená navýšit počet aktivních čtenářů přibližně o 250. A úkol je jednoduchý. Přečíst alespoň jednu stránku denně, píší o tom Rokycanské noviny. Staří nebo nemoc nemusí znamenat ztrátu samostatnosti ani odchod z domova, který tak milujeme. Přečtěte si v článku v Borském zpravodaji, který se věnuje práci pečovatelské služby Polikliniky Bor. Že pomoc doma vrací radost do života, dokládají i slova jedné z klientek. Cituji, nejdřív jsem se styděla, říkala jsem si, že to přece musím zvládnout sama. Dnes už vím, že je to nesmysl. Pečovatelky mi pomohou s nákupem, úklidem, jsou mi oporou při sprchu. Nejsou to jen pečovatelky, jsou to mé společnice. Vždycky mi zvednou náladu. A železná opona, označení pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už 80 let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Podrobnosti o ní najdete na našem rozhlasovém webu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Už za malou chvíli budeme v Dobrém ránu soutěžit o 2 vstupenky na 13. dechovkový festival v Dlouhé Vsi u Sušice. Teď minutu a půl před 7:45 si povíme, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes to bude o velké oblačnosti, teď ráno lokálně, zejména na západě, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Teploty dnes 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílá Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

PH 8:45. Přišel čas soutěže dnes o 2 volné vstupenky na 13. dechovkový festival v Dlouhé Vsi u Sušice. Ten se odehraje už tuto sobotu, tedy 18. července na hasičském hřišti a začne ve 13 hodin. K tanci i poslechu zahrají kapely Sedmihorka, Solovačka a malá kapela Pavla Havlíka. U muziky zůstaneme i co se soutěžní otázky týče. Dnes je tomu 87 let, co se v Plzni narodil Karel Gott. Před 66 lety přišel na svět také budoucí zpěvák a skladatel. Narodil se jako Vladimír Štancel a postupem kariéry se jméno změnil na Michal David. Před časem přišla na svět anglická verze jednoho z jeho legendárních hitů. Nese název Oh, What a Dream We Had, naspívala ji řada mezinárodních hvězd, jako je Billy Idol, Noah Cyrus, Lara Fabian nebo Richard Marx. Hit Michala Davida se stal oficiální hymnou americké nadace na podporu prevence rakoviny. Já chci po vás název původní české verze této písničky. Těžké to není, stačí jenom dobře poslouchat.

0: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
1: Jaký je název písničky z roku 1988, která se vloni stala hymnou americké nadace na podporu prevence rakoviny? To je naše soutěžní otázka pro vás. 221 554 222, číslo našeho telefonu. Přeji dobré ráno, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Máte možnosti?
1: Možnosti zatím nemám, protože jste úplně první, nechal bych je eventuálně, když by bylo hodně špatně, kdyby šlo takzvaně do tuhého. Tak zatím zkuste, pokud jste poslouchal písničku, ten refrén, napadá vás?
2: Přemýšlím.
1: Ano.
2: Mně by se to hodilo, protože já taky chodil v Lověsi do školy.
1: Ale to je to notoricky známá písnička. Já si myslím, že pokud byste si ještě znova v hlavě nechal projet, že by ten název tam vypadl, tak ještě pár vteřin vám dám, pak dáme ještě tak příležitost jiným posluchačům.
2: Dobře, tak já se běhnu si do luště.
1: Tak, povězte mi název písničky.
2: Moment, hned bude. Jak můžete říct, že na
1: tak jmení to, bohužel už musíme dát přednost dalšímu posluchači, protože tady bychom mohli strávit hodně dlouho, ale čas je neúprosný. Jmení to, poprosíme dalšího z posluchačů. Dobrý den.
3: Haló.
1: Dobrý den, já vás slyším, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak je to
3: já
1: na vás.
3: Já si dám můj rádio.
1: Dejte, to bude lepší, určitě to bude lepší.
3: Tak, už jsem tady.
1: Hmm.
3: Takže já myslím, že to je jen pár přátel mít.
1: Ano, pár přátel stačí mít, ano. Ono, dalo se to tam najít v té anglické verzi, přece jenom člověk tu písničku zná, jak jsem říkal, od těch 80. let. To docela často hrajeme i v našem programu. Vy od nás máte dvě vstupenky na 13. dechovkový festival do Dlouhé vsi u Sušice. Máte kladný vztah k dechovce a k takhle podobným festivalům?
3: No určitě, mě je 81 let, takže já jsem si dechovky užila dost.
1: A máte ji stále ráda?
3: Mám ji stále ráda, ano.
1: A to je dobře. Já vám gratuluji, přeji vám, ať se vám tam líbí. Na tom, teď to vlastně bude v sobotu, ve 13 hodin to začne, tak doufám, že ano. I počasí bude přát, aby to stálo za to.
3: Dobře, děkuji moc.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Policisté vyšetřují tragickou nehodu paraglidisty u Červeného Hrádku. V Nýřanech na Plzeňsku po 40 letech dokončují stavbu původně spartakiádní sportovní budovy. A dnes bude převážně velká oblačnost, přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Tragicky skončil včerejší pád paraglidisty poblíž plzeňského Červeného Hrádku. I přes veškerou snahu záchranářů v nemocnici podlehl vážným zraněním. Podle policejní mluvčí Michály Reindlové 25-letý muž nabral při vzletu s motorovým paraglidem příliš nízkou výšku a následně se zřítil na zem. Okolnostmi tragické nehody se zabývají policisté. U sportovního areálu v Nýřanech na Plzni severu opravují sportovní a ubytovací zázemí. S výstavbou sportovní budovy pro přípravu spartakiád se začalo už v roce 1986. Pokračuje nezávislý místostarosta Nýřana Zdeněk Zeman.
4: Objekt bývalé spartakiádní budovy vznikal v 80. letech. Používalo se pouze první patro. Objekt prochází rekonstrukcí, včetně přilehlých parkovacích míst. Plánujeme, že nabídne dostatečné zázemí pro použití pro sportovní kluby a kulturní akce.
3: Premiér Andrej Babiš na jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Úřad vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Premiér považuje stávající protivzdušnou obranu v Evropě za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval, aby se na tom domluvili velké země jako Francie, Německo nebo Itálie a šlo by o společný projekt členských států Evropské unie. Několik set Čechů ročně prodělá podle lékařů kvůli bodnutí hmyzem prudkou alergickou reakci. V nejtěžších případech se začne rozvíjet anafylaktický šok. Dojít při něm může až k bezvědomí a zástavě oběhu. V takovém případě je nutné co nejrychleji volat záchranku.
5: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
6: Popisuje svou reakci na bodnutí vosou padesátník Martin, který upadnul do bezvědomí a pomohli mu až záchranáři. Jak upozorňuje alergoložka Dominika Veronika Čápová z Fakultní nemocnice Motol a Homolka, anafylaktický šok se obvykle rozvíjí velmi rychle.
7: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
6: V případě, že má u sebe alergik adrenalinové pero, měl by ho neprodleně použít a teprve pak volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
3: Podní volna pokračuje 10. etapou Tour de France. Cyklisty na trase dlouhé necelých 167 kilometrů čeká 7 horských prémií. Ve žlutém dresu odstartuje Slovinec Pogačar s náskokem 2 minut a 42 sekund před Dánem Vingegaardem. Nejlepším Čechem v průběžném pořadí je na 24. místě Matyáš Vacek. Počasí. Dnes čekejte velkou oblačnost, zpočátku hlavně na západě, během dne na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek částečně ubývat. Teploty 26 až 29, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů. Fouká mírný severovýchodní až východní vítr a bio na dvojce, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala na Rokycansku na silnici 605 u Ejpovic, kde poblíž hřbitova havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Na místě už zasahují policisté. A na dálnici D5 přibylo omezení u Bavorině na kilometru 28 ve směru na Plzeň stojí porouchané vozidlo. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úterní dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dál. Teď máme 5 minut po 8 hodině. Kdo se o ně postará, až tu nebudeme? Tak to je nesmírně těžká otázka, kterou si kladou stárnoucí rodiče dětí s těžkým postižením. V Plzni na Venicích teď naštěstí roste nové sociální zařízení, které jim uleví a podrobnosti budeme mít pro vás po 8:45. Ještě předtím se s Martinem Písaříkem podíváme na téma, které k těžkým životním situacím občas také patří, a to na lidské slzy. V rubrice Co v učebnicích nebylo, totiž zjistíme, čím jsou vlastně jedinečné.
0: Dobré ráno

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem, toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Beatles v úterním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, minutu po čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Převážně velká oblačnost, teď lokálně zejména na západě, během dne postupně na většině území s přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými. Večer pak bude srážek částečně ubývat. Maximální teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. O tom, jak bude zítra, si popovídám s meteorologem Martinem Adamovským okolo 9:15. Kdo se o ně postará, až tu nebudeme? Tak tuhle otázku si často kladou rodiče dospělých potomků s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pomoci by mělo nové sociální zařízení, které začalo město Plzeň stavět na Vinicích. Detaily už po písničce.

0: 8:19 na půl devátou připravuje stručný přehled aktuálního dění Andrea Samešová. Věřím, že Český rozhlas Plzeň zůstane vaším společníkem i dopoledne, přesněji po 10. hodině, kdy v našem studiu přivítáme dopoledního hosta. K létu patří dobrodružství, kdy si chceme zkusit aktivitu, na kterou není v běžném životě čas a příležitost. Co takhle lezení po skalách? Popovídáme si o něm s naším dnešním hostem, horským vůdcem a instruktorem Karlem Křížem. Kde se v západních Čechách dá bezpečně zdolat nějaká skála? Na to se zeptáme po 10. hodině. Za 9:30 bude 8:30, vyřešit kritický nedostatek pobytových zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra v Plzni mají dvě sloučené stavby, které začalo stavět město. Dva propojené objekty, které uleví seniorským rodičům handicapovaných potomků, vyrostou v Plzni Vinicích.
1: Je spousta osob postižených, které žijou v rodině. Jde o klienty, kteří mají mentální postižení nebo v kombinaci i s poruchou autistického spektra. A jsou to klienti, kteří jsou už dospělí, jejichž třeba rodiče už opravdu jsou v seniorském věku, neumí si představit, co s nima bude.
2: Vysvětluje Věra Kotrbatá, vedoucí Městského centra pro klienty s kombinovaným postižením v Rabštejnské ulici v Plzni. Naléhavost potřeby dalšího zařízení.
1: Bude to strašná pomoc, protože třeba tadyhle ty klienti, pokud jsou někde v nějakém ústavním zařízení, kde je větší počet klientů nebo jsou nuceni právě žít v nějakém kolektivu, často jsou příliš i medikováni, jenom proto, aby dokázali v tom kolektivu nějakým způsobem fungovat. Bude to opravdu rodinná buňka, tak nebude muset být ani takováhle medikace třeba u těch klientů.
2: Dodává Věra Kotrbatá. Domov Nováček 2 nabídne zázemí pro 16 klientů s těžkým mentálním a fyzickým postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči. Hned vedle je ještě druhá propojená budova určená pro dospělé autisty, kterou bude provozovat organizace Procit, říká její ředitelka Irena Vítovcová.
3: Takováhle pobytová služba, konkrétně náš dům se zvláštním režimem Procit, bude třeba 6. v republice, určený pro cílovou skupinu. Těchto domů je nedostatek. Klienti, což jsou vlastně rodiče dětí, už teď dospělých, volají o pomoc, nemají kde být se svými dospělými autistickými dětmi, takže tento dům pomůže 12 rodinám.
2: Dodává Irena Vítovcová. Společnými inženýrskými sítěmi se městu podařilo ušetřit. Výstavba přesto vyjde na bezmála 180 milionů korun. Pokračuje plzeňský radní pro sociální oblast Jiří Šrámek z Hnutí ANO.
4: Tady ty dva projekty spolu souvisí, mají společný inženýrský sítě, tím se výstavba hodně zlevnila. S tím, že to budou dva samostatné objekty, Nováček 2 bude pro těžce postižené osoby. Tam budou 4 domácnosti po 4 klientech a domov pro osoby s poruchou autistického spektra, tak bude takzvaný 2 domácnosti po 6 klientech.
2: Vysvětluje radní Šrámek. První klienti by se do rodinných buněk na Vinicích měli stěhovat na začátku roku 2028. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tragicky skončil včerejší pád paraglidisty, který večer havaroval poblíž plzeňského Červeného Hrádku. V nemocnici podlehl vážným zraněním. Podle policejní mluvčí Michaly Reindlové nabral 25-letý muž na motorovém paraglidu při vzletu nízkou výšku a následně se zřítil asi z 50 metrů. Nehodu vyšetřují policisté a odborníci z úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod. Česko dnes mohou zasáhnout i velmi silné bouřky. Výstraha meteorologů platí i pro Plzeňský kraj od 11 do 21 hodin. Velmi silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami se ale v regionu objeví pouze výjimečně, uvedl meteorolog Ivo Bohman. Všechny zelené kontejnery na sklo v Plzni doplní zámek. Společnost Čistá Plzeň tak reaguje na množství odpadu, který do popelnic nepatří. Lidé budou mít možnost vhazovat skleněné lahve nebo sklenice do zelených kontejnerů pouze horními otvory. Uvedl to technický náměstek společnosti Jan Schneberg. Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu země budou 4 týdny držet pohotovost u města Patra, které patří k mimořádně ohroženým územím, co se týká požárů. Do evropského programu se letos zapojí téměř 800 hasičů ze 14 evropských zemí, a to je nejvíc v historii. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes rozhodne o prvním finalistovi. Duel mezi Francií a Španělskem začne v 21 hodin středoevropského času. A ještě počasí, dnes se očekává velká oblačnost, zpočátku hlavně na západě, během dne na většině území přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek ubývat, teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: 553 553.
1: 9:30 končí zprávy s Andreou Samešovou. Ondřej Kapic přeje pěkné úterní ráno. Aby se o kulturní akci mluvilo třeba i po 100 letech, musí být něčím výjimečná. Za chvilku uslyšíte o koncertě, který se do historie nezapsal díky muzikantům, ale publiku. Počkejte si na dnešní střípek z rozhlasového archivu.

0: Za 4,5 minuty bude 8:45. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Houslista Jaroslav Svěcený se nám před časem v zábavném pořadu svěřil s tím, že rád sbírá muzikantské vtipy a úplně nejvíc má v oblibě ty, které mají reálný základ. O jedné události, která se kdysi skutečně stala, vám teď právě řekne.
1: Kdysi ve 20. letech 20. století dirigoval slavný dirigent Leopold Stokowski Los Angeles Symphony Orchestra zahajovací koncert a hráli nějakou Beethovenovou symfonii a přišla finální věta a teď prostě bylo forte, fortissimo, obrovská vržava, plechy, že jo, hráli naplno do toho se smyčcema, s dřevěnýma nástrojema dechovýma, prostě obrovský, dlouhý, jakoby silný zvuk vydával ten orchestr, no a logický je, jak to už kolikrát v těchto symfoniích bývá, potom přichází takzvaná generálpauza, že počítá se 1, 2, 3, 4, no a ten Leopold Stokowski, on takový dlouhý, rovný vlasy, tak se už nadzvedával, že dá ten finální prostě začátek té kódy toho posledního momentu, kdy ta skladba vygraduje. A v tu chvíli se tahle ve druhé galerii nalevo ozval takový štiplavý ženský hlas a pravý:
2: to zas já bych nikdy nesmažila na sádle.
1: A to se skutečně stalo.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, je krátce po 8:45.
1: Počasí.
0: A já jsem slíbil povídání o dnešním počasí. Jak tedy bude, to už nám poví meteorolog Martin Adamovský. Dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Dnes to tedy bude hlavně o bouřkách. Kdy přijdou?
2: Tak třeba na Tachovsko už takové slabší bouřky přijdou za pár desítek minut. Nachází se aktuálně pořád ještě v Německu, ale měly by tam dorazit do té oblasti plus minus Tachovska, ale jinak to hlavně očekáváme spíš až během odpoledne a k večeru, kdy ty bouřky by mohly být i velmi silné. Teďka ty ranní dopolední bouřky nebudou tak výrazné, ale ty odpolední večerní by mohly být až velmi silné, hlavně tedy s kroupami až kolem 2 cm z nárazy větru nebo také s přívalovými srážkami. Výjimečně by mohlo někde spadnout i nějakých 30-40 mm. Upozorňuji ale, že ty bouřky budou i v rámci kraje hodně lokální a bude řada míst, kde bohužel ani dnes nezaprší.
0: Tak to jste mi sebralo z úst otázku, jestli dneska se dočkáme tady trošku deště, ale přeci jenom ty bouřky, které nastanou, sníží trošku tu teplotu v příštích dnech, nebo zůstane pořád to rozmezí kolem těch 30-29 stupňů?
2: Určitě ono i dnes v těch bouřkách ten potenciál pro to výraznější ochlazení bude, takže za bouřkou se nám může velmi rychle ochladit dnes klidně o nějakých 6 až 7 stupňů. Jinak ty teploty do těch 29 budou, ale zítra bude chladněji, řekněme o nějaké 2 až 3 stupně. I zítra se nějaká bouřka výjimečně objevit může, ale plošně by jich mělo být výrazně méně. Jenom ještě k tomu ten dodatek, co jste říkal ještě k té otázce. Jinak ty bouřky samozřejmě se vyskytují během léta, nebo ty srážky jsou většinou během léta právě takto konvektivní, takže často extrémní nebo extrémnější, výraznější, ale pouze na malé části území, takže jsou hodně lokální.
0: Takže i zítře, který bude částečně o bouřkách, ale teploty jste říkal, že budou níž.
2: Ano, zítra do nějakých 27-28. Bouřky zítra spíš jenom výjimečně se vyskytnout mohou, nebo přehánky, hlavně během odpoledne, ale mělo bych jich být výrazně méně. Ještě úplně není jasné, jestli by zítra by mohly být silnější, spíš to budeme upřesňovat asi až zítra dopoledne, tam je zatím docela nejistota.
0: Za předpověď děkuji meteorologovi Martinu Adamovskému a přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8:54, čas předat štafetu dál. Dopoledním programem Českého rozhlasu Plzeň vás provede Stanislav Jurík. Ondřej Kapic přeje příjemné a úspěšné úterý. V 9 hodin zprávy s Andreou Samešovou.
1: Věděli jste, že na okraji Chrástu u Plzně směrem k Zábělskému lesu stojí modernistická vila, kterou v roce 1939 koupil Josef Skupa? Tento dům, postavený v roce 1930, koupil s manželkou jako letní byt. Během druhé světové války se sem manželé přestěhovali natrvalo. Josef Skupa zde byl v roce 1944 zatčen gestapem. Po válce Skupovi vilu nadále užívali. Paní Jiřina Skupová zde v roce 1972 zemřela. Vila patří v současné době příbuzným Josefa Skupy.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Správci lesů v Rokycanech varují před extrémním nebezpečím vzniku požárů. Policie zasahuje na hlavním nádraží v Praze. Nejezdí vlaky ani auta na magistrále. Na dnešek slibují meteorologové převážně velkou oblačnost, přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní dopoledne Andrea Samešová. Správci rokycanských městských lesů varují před extrémním nebezpečím vzniku požáru. Návštěvníci lesa by v žádném případě neměli rozdělávat ohně, například v blízkosti lesů, kde je vyschlý podrost a tráva, jak upozorňuje ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
2: Apelujeme na všechny návštěvníky lesa, aby opravdu nerozdělávali ohně, ať se v tom lese projdou, to jsme rádi, ale nerozdělávat ohně, nedělat nepořádek, protože to nebezpečí požáru je opravdu mimořádné.
1: Velhartice na Klatovsku opravují hasičskou zbrojnici v Nemilkově. Hotovo musí být do 1. srpna, kdy nemilkovský hasičský sbor oslaví sté výročí založení. Upřesňuje starosta Velhartic Michal Kopačka ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Zde budou náklady přibližně 3,25 milionu korun a jedná se o rekonstrukci zejména vnitřních i vnějších omítek, vrat, a udělala se nová střešní krytina a dále děláme nové příjezdové plochy a posezení ze žulové dlažby.
1: Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou zasahují na hlavním nádraží v Praze. Informovali o tom na sociální síti X. Policie nádraží evakuovala, na místo míří pyrotechnik. Provoz vlaku je zastavený a metro stanicí pouze projíždí. Kvůli zajištění bezpečnosti je od 8:45 v obou směrech uzavřená Vilznova ulice, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
4: Toto dopravní omezení potrvá minimálně 1 až 2 hodiny. Tímto prosíme motoristy a všechny ostatní, aby se hlavnímu nádraží a Vilzonově ulici vyhnuli.
1: Přes hlavní nádraží ráno míří do Prahy desítky tisíc lidí. Sport. Fotbalisty plzeňské Viktorie čeká dnes poslední přípravný zápas před startem nejvyšší domácí soutěže. Na závěr rakouského soustředění změří v Jenbachu síly s ukrajinským Žitomirem. Duel začne v 15 hodin a 30 minut. Úvodní kolo první ligy se hraje Viktoria příští sobotu 25. července. Na domácím stadionu přivítá Liberec.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, zpočátku hlavně na západě, postupně na většině území kraje přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek částečně ubývat. Teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Fouká mírný severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio2 střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 počítejte s omezením v úseku od Útošic na jižním Plzeňsku k Ejpovicím na Rokycansku. Obousměrně se provádí údržba zeleně. V Chrástu Plzně platí uzavírka v Plzeňské ulici. Důvodem jsou práce od křižovatky s ulicí ke Skupovně ke konci obce. Objízdná trasa vede obousměrně po silnici 2/180 přes Dýšinu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné úterní dopoledne, máme 14. července 2026, 4 minuty po 9. hodině. Znamená to, když je úterý, že budeme vysílat pravidelnou rubriku Zdraví v cajku s radou tělesných bolestí, které vás v životě potkají, si hravě poradí volně prodejné léky. Existují ale i takové typy bolestí, při kterých je nutné co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc. Řekneme vám to už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Leitmotivem dnešního setkání s Miroslavem Šutou je bolest. A to taková, na kterou nezabere obklad, klid nebo třeba volně prodejný lék. Poradíme vám, jak rozeznat bolest, kterou nevyřešíte své pomocí. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Při kterých bolestech co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc?
2: Například v případě bolesti na hrudi. Může se jednat o infarkt nebo o plicní embolii. Bolest může být buď ostrá, nebo můžete mít pocit, že vám na hrudníku leží kámen. Také můžete mít pocit, že se nemůžete nadechnout. Může dojít k tomu, že ta bolest vystřeluje například do paže, do hlavy, do krku. Pokud se zároveň potíte, je vám nevolno, máte závratě, tak určitě volejte rychlou záchrannou službu.
1: Co když nás rozbolí hlava? Obvykle spěcháme do lékárny pro prášky, které tu bolest utlumí.
2: Pokud jste třeba jenom ve stresu, nebo jste se málo vyspali, jste po flámu, tak to takhle vyřešit můžete. Pokud ale jste zažili nějaký úraz hlavy, mohlo by se jednat o otřes nebo otok mozku. Pokud je ta bolest ostrá, máte pocit na zvracení, máte potíže se zrakem nebo se sluchem, s rovnováhou, mohlo by se jednat také o mozkovou mrtvici. O tom už jsme vysílali, v tomhle případě zase neváhejte a volejte rychlou pomoc.
1: Když už jsme u té hlavy, s bolestí zubů zamíříme ke stomatologovi, co ale bolesti v jiných částech obličeje? Na co si dát pozor?
2: Například na bolest očí. Pokud jste zažili náraz do oka, spadlo vám do oka nějaké smítko, ta bolest je ostrá, máte problém s viděním, může dojít k začervenání, vidíte záblesky nebo duhu kolem zdroje světla, určitě byste měli vyhledat očního lékaře. Mohlo by se jednat o zelený zákal, odchlípení sítnice nebo nějaký zánět.
1: Když to přeženeme s jídlem, může se dostavit bolest břicha. Tady se asi obejdeme bez lékaře.
2: V naprosté většině případů ano, buď jsme se něčím přejedli, nebo nám nesedlo nějaké jídlo. Pokud ale ta bolest přetrvává dlouho, je silná, máte krev ve stolici, křeče, vaše břicho stuhne jako prkno, tak byste zase měli volat rychlou lékařskou pomoc. Může jít například o zánět slinivky, neboli pankreatitidu, nebo diverkulitidu, to je vlastně taková slepá výchlipka ve střevě, která se může zanítit.
1: A co zánět slepého střeva?
2: Ten by to také mohl být. Nicméně ten se často projevuje také bolestmi v pánvi. Určitě v tomhle případě volat pomoc. Ženy by měly myslet mimo jiné na možnou prasklou cystu ovária nebo mimoděložní těhotenství. Tady jde o stavy, které mohou ohrožovat život, čili raději také volat pomoc.
1: Tolik 5 bolestí, na které si dát pozor. A propo 5, taková pětka na vysvědčení, tam může taky pěkně bolet. Co doporučit?
2: No, asi se lépe učit.
1: Závěrečná rada Miroslava Šuty. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Láska s vůní jaru, tak se jmenuje scénka, kterou nám teď se hrají Petr Nárožný a Iva Janžurová.
2: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
3: 3:15.
2: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
3: 3.
2: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
3: 3.
2: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
3: 3.
2: 3ho?
3: 3ho.
2: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
2: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperuti, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
3: Budou to 4 roky.
2: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
2: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
2: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
2: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
2: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
2: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale
2: viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
2: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, no, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
2: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
2: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
2: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
2: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
2: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud máte rádi hity skupiny Queen, zaměřte do amfiteátru Plaza v Plzni. Od 20 hodin tam vystoupí tribute neboli revival kapela Queenie se speciálním programem k 20-letému výročí svého působení. Čekají vás největší hity Freddieho Mercuryho, Briana Maye v koncertním show Pod šedým nebem. Výstavní síň 13 Západočeské galerie v Plzni zve od 17 hodin na komentovanou prohlídku výstavy grafického designéra Jana Solpery s názvem Around It. Návštěvníci se dozvědí více o autorově tvorbě i podobě samotné expozice, kterou je provede sám autor společně s kurátory Zuzanou Burgrovou a Robertem Novákem. Na náplavce na Radbuze v Plzni pokračuje International Road Movie Festival. Od 19 hodin a 30 minut se promítá film Vyšší moc v rámci letního kina u vody. Promítání Pod šedým nebem je zdarma a příjemně doplní letní večer. V zámeckém areálu v Chanovicích je otevřená výstava Olgy a Jana Kurzových s názvem Souznění paličkované krajky a fotografie. Je otevřená od 10 do 16 hodin a potrvá do 2. srpna. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vytvořil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. V Mariánsko-lázeňské Edwardově knihovně v Nových Lázních začne v 16 hodin přednáška Miloslava Šaška. Autor 6 knih o krásách putování se tentokrát svěří se svými zážitky při cestách po stezce Českem. Tolik tipy pro volný čas a o čem budeme mluvit za chvilku? Místo filmových fanoušků stojí u pokladen židle, stoly nebo v krabicích zabalené televize. Firmy začaly s úklidem po filmovém festivalu v Karlových Varech, který v sobotu skončil. Postupně tak mizí různé stánky i reklamní poutače. V reportáži řekneme víc už po skupině Kex a hitu, asi jejich nejpomalejším, který se jmenuje Víš.

0: Filmové fanoušky vystřídali v centru Karlových Varů uklízecí firmy. Demontují reklamní poutače, různé stánky a do skladů míří i sochy žen s globem před hotelem Thermal. A zatímco postavení festivalových symbolů zabere zhruba týden, jejich rozebírání je mnohem rychlejší.
1: Jako zatač mi ze zle.
2: Tak největší práci máte teď dostat šrouby ven.
1: Ano, ano, to je největší práce.
3: Pane Oldřichu, a je to plocha, po které jezdí,
1: auta. Od Thermálu.
3: Jiří, vy už jste tady 25 let, takže už zkušeným stavitelem i rozebíratelem.
4: Tak, tak.
3: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
4: Jeden den to rozebíráme a 3 dny to stavíme. Nadvedni to, Oldo.
1: Jo, poslední.
4: Musíme ho vytlačit, víš?
1: No, bouchni si na to. A je venku.
3: Taky vestibul hotelu Thermal připomíná spíš skladiště. Jsou tady plné popsané krabice, složené stoly a další nábytek, který byl při festivalu zapotřebí. Danieli, vy tady demontujete jednu z pokladen. Není vám to líto?
5: Tak samozřejmě je to škola práce, že? Já my to každý rok postavíme a pak se to zbourá.
3: Stavění samozřejmě trvá díl než potom to bourání.
5: Ano, to máte pravdu. My to stavíme, já vím, týden, 10 dnů a pak to bouráme 2-3 dny.
3: Pane Jiří, co děláte teď tady před hotelem Thermal na té ploše?
6: Budeme uklízet red carpet, teď se čistí povrch, co tady je, aby se to napaletovalo všechno. A...
3: Ta umělá konstrukce přijde pryč. Trošku lepí, na tom byl nalepený ten červený koberec.
6: No, tak se musí umýt, aby se to mohlo vlastně konstrukce použít dál.
3: Jak dlouho to trvá, než to rozeberete?
6: No, ze 2 dny.
3: A jak dlouho stavíte to podium tady?
6: Stavili jsme to 11 dní. Celý tady ten vstup.
3: Tady vidím ještě sochy.
6: Ano.
3: Dívka s globem. Ty taky budete uklízet.
6: Taky, taky. Ty se dají do obalu a zůstanou ve skladech na příští rok.
7: Odsaď jsou 2 šrouby takhle. No, tak, jdem dál.
4: Jdem.
3: Rozebírání kovových bočních konstrukcí není nic jednoduchého.
6: Není to jednoduchá práce, hlavně je to ve věžkách, takže...
3: Musíte být opatrný.
6: Musí člověk být opatrný, jo.
3: Všechny festivalové stavby i vybavení musí být uklizené do konce tohoto týdne. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Za 4 minuty bude 9:45, znamená to, že začne dnešní díl Zámeckého léta. Nenechte si ho ujít, slovo dostane Pavel Kudrna už za okamžik.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšné úterý vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já jsem vám nedávno představil tři největší zámecké objekty u nás. Do toho třetího v pořadí jsme se také vypravili, to byl Jindřichův Hradec. No a zajímaly mě parky a zahrady u objektů. Tak jsem zadal opět, který je největší, která zahrada ne po park, no a vyběhlo mi u zámku Versailles. Dobře, tak jsem to zúžil na Česko a vyhrál Vlašimský zámecký park. Rozlohu má 75 hektarů, patří mezi největší zámecké parky nejenom u nás, ale i ve střední Evropě. Je to chráněná památka, spadá také do evropské soustavy chráněných území Natura nebo Nature, jak chcete, 2000. No jaký objekt vám dnes představí průvodce naším zámeckým letem František Kinský? Tak kam to bude, kam bude dnešní pozvánka?
0: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salm Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: A knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto úchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Vidíte poháry, co by poklad? Nakonec proč ne, když třeba Faberžeho vejce mají milionové hodnoty, tak proč ne samozřejmě. Jinak podívejte se na fotografie, učinil jsem to tež, přiznám se, nebyl jsem na tomto zámku, zaujala mě tam právě ta vodní plocha slekníny, působí to nádherně, možná chcete i na zahradě si udělat něco podobného. No jo, ale té práce potom, ono stačí, když máme sekat, trhat plevel a tak dále, ale je to krásné, když pak člověk sedí, dá si to kafe a pěkně si tam užívá. Užívejte si, ale teď trošku vzrušení, protože budeme soutěžit, hrajeme o náš cestovatelský zámecký balíček, pak o další ceny, ale telefon nejprve tedy pojďme pěkně postupně, nahlásím 731 800 900, třetí volající jde do soutěže, no a pak řeknu dál podrobnosti. Hrajeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731.

0: Kam se schoulíš, ptal se Karel Gott, ten hlas je nenahraditelný a zatím nemá vůbec žádného zástupce na našem poli populární hudby. Ale my soutěžíme, my máme zámecké léto, hudba je tady ano doplněk, ale tím nejdůležitějším je naše soutěž a samozřejmě představení dalšího zámeckého objektu jako typu na prázdninový výlet. Paní Karin z Nové Hlíny je u telefonu. Dobrý den, paní Karin.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím. Nová Hlína, já jsem se díval, nejblíže k Nové Hlíně zámek Třeboň nebo Jemčina.
1: Přesně tak, Třeboň.
0: Pak hrad a zámek Stráž nad Nežárkou, to už je trochu dál.
1: Ano.
0: No, díval jsem se tady, musím tedy říct, že v mobilu tam moje umělá inteligence má co dělat, ale vždycky kontroluji, tak proto se vás ptám. Který z nich jste navštívila?
1: Všechny.
0: Všechny. A který se vám líbil nejvíc?
1: Jindřichův Hradec.
0: To je veliký, krásný zámek, taky jsme o něm nedávno docela mluvili. No, paní Karin, tak se dáme do soutěžení. Jste připravena, doufám, můžu to spustit, můžu to rozjet. Otázka zní, kolik knih ukrývá zámecká knihovna na zámku v Rájci nad Svitavou? Za A asi 17 tisíc, asi 46 tisíc, asi 61 tisíc.
1: Za C.
0: Vy jste taky ani nezaváhala, to jste věděla, pamatovala si, stačíte telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek, to nebude úplně jednoduché. Tak vám gratuluju, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tak jmenujte, co v něm je schválně.
1: Batoh, ano, termoska, ano, ponožky, ano, pikniková deka, ano, a sluneční brýle.
0: No, já, víte, co musím udělat znovu? Tak to máte takové malé soutěžní plus bez odměny. Přesně tak, tento zámecký cestovatelský balíček putuje už za vámi, ten máte jistý v pátek, pak z těch pěti, věřím, že i další dny budou úspěšné, vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby, no a pak na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty, respektive majitele těchto poukazů. No tak vám gratuluju, mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Pro vás už soutěž končí, vy už teď budete pouhým posluchačem naší soutěže. Věřím, že v pátek budete mít už, jak se říká, napnuté. Mějte se moc pěkně a ať se daří. Naschanou.
1: Tak jo, děkuji, naschanou.
0: No já děkuji vám všem, kteří jste volali, nedovolali se, ale jak se říká, zítra je taky den, ostatně do konce prázdnin máme ještě řadu, hodně našich zámeckých soutěžních vysílání. Zítra se podíváme taky na úžasný zámek, na zámek Žleby. Úspěšný den vám přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni Červeném Hrádku havaroval muž s motorovým paraglidem. Společnost Čistá Plzeň uzamkne ve městě zelené kontejnery na sklo. A dnes čekejte převážně velkou oblačnost, přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Policisté vyšetřují tragickou nehodu, ke které došlo včera večer u Plzně poblíž Červeného Hrádku. Na následky velmi vážného zranění zemřel v nemocnici 25-letý muž. Na motorovém paraglidu nabral příliš malou výšku a následně se zřítil zhruba z 50 metrů na zem. Potvrdil to mluvčí hasičů Michal Holeček. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají i odborníci z úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod. Plzně doplní všechny zelené kontejnery na sklo zámek. Důvodem je to, že se v nádobách často objevuje i odpad, který tam nepatří. Lidé proto budou mít možnost vhazovat lahve nebo sklenice do zelených kontejnerů pouze horními otvory, říká technický náměstek společnosti Čistá Plzeň Jan Šneberk.
2: My jsme přistoupili k zamykání nádob na sklo, protože bohužel to sloužilo jako odkladiště směsného komunálního odpadu. Je tam spoustu igelitů, plastů a dalších příměsí, které tam nepatří a které se špatně z toho dostávají pryč. V Plzni se jednotlivé nádoby postupně zamykají a nechávají se pouze horní vhozy. Tam, kde chybí horní vhoz, tam se ty vhozy dodělávají.
0: Do zelených kontejnerů na sklo je v Plzni možné vyhazovat i drobné kovové obaly, například plechovky. Sněmovna dnes projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích navrhlo změnu ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
3: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
0: Mezi fotbalisty Francie a Španělska se dnes rozhodne o prvním finalistovi mistrovství světa. Mírným favoritem je Francie, která zatím vyhrála všech 6 zápasů a v play-off ani neinkasovala. Úřadující mistři Evropy ze Španělska zase vyhráli poslední 2 vzájemná utkání. Zápas začne v Dallasu v 21 hodin středoevropského času. Počasí. Dnes čekejte převážně velkou oblačnost, postupně na většině území kraje přehánky a bouřky, výjimečně i velmi silné. Večer bude srážek částečně ubývat. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů. Fouká mírný severovýchodní až východní vítr a bio 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Plzni severu na hlavním tahu 1/27 u Horní Břízy. U křižovatky na Hromnice se srazila 2 osobní auta. Na místě už zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: K létu patří dobrodružství, kdy si chceme zkusit aktivitu, na kterou třeba není v běžném životě čas a příležitost. Tak co takhle lezení po horách nebo po skalách? Popovídáme si o něm s naším dnešním dopoledním hostem, horským vůdcem a instruktorem Karlem Křížem. Už za chvilku přijde do studia.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Je čas přivítat dnešního dopoledního hosta v našem vysílání a tím je mezinárodní horský vůdce Karel Kříč. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mezinárodní horský vůdce, první, co mě napadne, se zeptat, jak se k tomu člověk dostane. Tady vnitro západočeský, dejme tomu člověk, který má blízko k tělocviku, k fyzické práci a tak dále, ale ty hory jsou sakra daleko.
1: No, tak jsou a nejsou, tak my, Rakousko je blízko, Alpy jsou blízko a vlastně i v Čechách máme terény, kde vlastně horský vůdce může se uplatnit nebo může pracovat, což jsou třeba typicky pískovcové skály, které nikde jinde na světě takový podobný lezení není, takže nemyslím si, že je to tak daleko. A když člověk přesně cestuje, sportuje, to znamená lyžuje a leze, tak se může stát horským vůdcem i v Čechách.
0: Jak se to přihodilo vám?
1: No, tak já jsem tady v Plzni vlastně učil na pedagogické fakultě tělocvik, vlastně potom teda tělocvikáře a vždycky jsem lyžoval od malička. A vlastně tady na fakultě v Plzni jsem začal líst o díle, přes lezení jsem se dostal potom k vodění pro cestovní kanceláře, no a pak já jsem měl teda to štěstí, že jsem stál u zrodu toho, takže mi v nějaký době kolem roku 2004, tak se taková parta, která jezdila do hor pro cestovky, tak se sešla a vlastně založili jsme tu asociaci.
0: Mm-hmm. Takže to je ta asociace, kde jsou ta písmenka, je to nějaká zkrátka?
1: IFMGA nebo francouzský IAGM. A je to vlastně společenství horských vůdců, vzniklo to v alpských zemích a postupně se k tomu přidalo x dalších zemí z celého světa.
0: Mm-hmm. Máte nějaká konkrétní pravidla třeba, která musíte dodržovat? Nebo?
1: Určitě máme pravidla pro to, jak se v jakým terénu vodí. Vlastně máme velmi striktní pravidla pro vzdělání, to znamená, že všichni ty horský vůdci po celém světě mají vlastně téměř totožný vzdělání, který je opravdu dlouhý, dneska to trvá 3,5 roku, je to nějakých 100 dní v terénu. Lyžování, lezení, lezení v ledu, všechny ty disciplíny, takže v tom jsme jako stejný. A dodržují se pravidla třeba od v tom, což s tím se můžete setkat, že třeba někdo to tak přesně nedělá, tak ten horský vůdce se odlišuje právě třeba tím, že přesně dodržuje ty počty, které jsou doporučené na ty hory. Takže když řeknu příklad, nejtypičtější Matterhorn, že tam můžu vzít jenom jednoho klienta.
0: Aha, nevíc.
1: Ne, pak už to je nebezpečný.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli vodíte celé skupiny anebo jednotlivce. To se liší tedy.
1: Záleží na té disciplíně právě. Ano. To znamená, když budu mít třeba skialpový kurz, tak můžu vzít do nelodovcového terénu třeba až 8 lidí, ale to většinou ani nechcete mít tolik lidí. Na túru běžnou nějakou po ledovci, tak můžu vzít 5-6 lidí. A pak jsou takový ty túry, které lidi znají, třeba jako Grossglockner, Mont Blanc, tak tam přímo i podle cesty, kterou lezete, tak máte doporučený počet.
0: Jsou nějaké lokace, kam se dostanete málo kdy a které jsou relativně nebezpečné?
1: Tak hory jsou obecně nebezpečné jako všechny, nevím, jak to myslíte, který lokace.
0: Protože Grossglockner třeba mi nepřijde úplně až zas tak nebezpečný.
1: To je velká mýlka, jo, právě, že tyhle ty, dá se říct, jako jednoduchý hory, který všichni znají a hodně na ně lezou, tak je tam spousta nebezpečí, tak jako v horách a Mont Blanc a Grossglockner určitě není procházka v sandálích.
0: Když dáváte dohromady takovou výpravu, tak musíte projít i nějakou teoretickou, jaksi teoretickým proškolením těch účastníků. Oni sami musí něco vyslechnout, co se týče toho, jak se mají chovat na horách a tak dále.
1: Tak je to spíš o nastavení těch pravidel dopředu a tam jsou takové dvě kategorie, že buď ty klienty už znáte a už jste s nima něco jako dělal, tak jim vlastně doporučíte, co bychom mohli dát příště. A nebo je druhá varianta, když třeba horští vůdci i naši čeští pracují pro jakoby kanceláře horských vůdců, třeba v Šamony nebo jinde, tak dostanou takzvaně člověka z ulice, který ho neznají, neviděli nikdy předtím, tak s ním dělají takový briefing vlastně dopředu a musí si všechno vysvětlit. To znamená, musí si říct, jakou rychlostí se tam půjde, kde se když tak bude otáčet a tak dál. A vlastně ten horský vůdce během chvíle v podstatě v tom terénu zjistí, jak ten klient na tom je.
0: Ne, že bych po vás chtěl slyšet nějakou tajnou informaci na bulvární, ale dostal jste se někdy do nesnáze i třeba s výpravou. Vzpomenete si na nějaký konkrétní příběh?
1: Jo, rozhodně. Všichni horští vůdci se dostali do nesnází, protože to nám připravuje počasí a ty hory obecně, protože to nebezpečné hřiště. Nejčastější problémy vlastně jsou laviny v zimě a v létě je to počasí a u nás jednoznačně teda asi bych řekl bouřky. To znamená, vy máte nějaký plán třeba, který z nějakého důvodu se prostě porouchá, protože někomu se udělá špatně, někdo nemůže nadat mačku, něco a můžete se dostat do potíží a pak třeba od někud rychle utíkáte, ale to je právě práce toho horského vůdce, aby tohle naplánoval a ideálně se to nestávalo.
0: Karel Kříč je naším hostem, mezinárodní horský vůdce, nám dá i nějaké tipy na lezení tady u nás v západních Čechách.

0: Freeride, helisky, lezení, ski alpinismus, ledovce, ferraty, VHT a kurzy. To všechno jsem přečetl teď ze stránek Karla Kříže, horského vůdce. Co to je VHT, prosím?
1: Vysokohorská turistika.
0: A děkuju.
1: To je takový krásný česká zkratka.
0: Česká zkratka. No a ještě se zeptám na helisky, to samozřejmě víme, asi přibližně, to taky děláte.
1: No, dělám. Teď už jsem teda asi 2 nebo 3 roky nebyl, protože mě vlastně vytíží ta moje práce. Já dělám teda hlavně freeriding a pohybuju se celou zimu převážně v tom etstalském Zeldenu, kde vlastně mám jako celosezónní vlastně bydlení a pracuju a žiju tam už skoro 20 let přes zimu. No a na heliskiing jsem jezdil do Švédska, když vlastně někteří moji ty stálí klienti chtěli heliskiing prostě posunout se dál, tak jsem jezdil tam.
0: Mm-hmm. Takže je to další level vlastně nad tím freeridem.
1: Tak heliskiing je jiné jenom tím, že místo vleku používáte prostě vrtulník, ale jinak vlastně co se týká těch pravidel toho ježdění, tak je to stejný.
0: Tak je to vlastně to tež.
1: Jinak možná taková zajímavost pro posluchače, že vlastně pro ty guidy nebo pro ty horský vůdce, tak ten heliskiing my to považujeme za jednu jako z nejtěžších disciplín. Je to strašně jako psychicky a fyzicky náročný pro nás.
0: Řekněte mi, které chyby dělají lidé na horách nejčastěji? Jak to tak vidíte jako horský vůdce?
1: Jo, to není tak složitý. Já bych řekl, a to je docela takový i specifikum tady u nás, že je to velká chyba je v tom plánování. To znamená ta představa, kolik toho za ten den stihnete a kde kdy chcete bejt. Jo, a to se s tím se potkávám velice často, že lidi chodí vlastně pozdě, anebo si ty naplánují příliš ambiciozní túru a jsou na těch horách jakoby dlouho. Tak možná taková myšlenka, která fakt si myslím, že je dobrý, aby zazněla, že vy, když jdete na túru v horách, tak má svůj dobrý důvod, proč se chodí ráno, že jo, právě kvůli třeba bouřkám, a že se z té túry vracíte poměrně brzo, to znamená, vy jste někdy po obědě z kopce dolů nejpozději. Jo. Mm-hmm. Takže v létě, to platí v létě samozřejmě, a třeba v zimě zase je to důležitý plánovat, když máme jarní ski alpinismus nebo jarní freeride, tak taky chcete být brzo zpátky. A pro lidi je hrozně nepříjemný, jako že by si řekli, ve 12 už nemám co dělat, ale tak to je, pokud chcete být v těch horách bezpečně.
0: To znamená, plánování je úkol číslo 1.
1: Mm-hmm, určitě.
0: Vyhlédnout na počasí, to už jste říkal v tom prvním vstupu, že vlastně počasí je velmi důležitá věc. Jak často sledujete počasí a s jakým předstihem? To mě zajímá.
1: Super otázka, protože nemá smysl vlastně sledovat počasí víc jak týden dopředu a i ten týden už je jako ta pravděpodobnost samozřejmě malá. Ja. Jo, když máme nějaký jako stabilní tlakový útvary, tak se to dá. Ale obecně my koukáme na počasí fakt jako skoro online dneska, což je fantastický, že vy můžete sledovat ty radary a opravdu dneska sledujete i ty mraky a kdo a víte, že máte třeba ještě 2 hodiny, než začne pršet, takže to počasí sledujeme fakt hodně a pořád.
0: No, asi je důležité, když už člověk v těch horách je, to umění se otočit. Jak si pod vrcholem, rozumíte mi, že vlastně člověk nevleze úplně nahoru, vidí to třeba, má to v dosahu, má ty výškové metry načtené, ale musí se v určitou dobu otočit, protože to prostě nepůjde. Jak to poznáte?
1: No, to je jedna opravdu z nejtěžších věcí v té naší práci, ale je to těžký i pro lidi vlastně udělat tohleto rozhodnutí. Ale když si přečtete knihy světových horolezců, tak všichni o tom mluví, že to je to nejdůležitější umění, to umět včas otočit, protože ten konec není na tom vrcholu, ale je až dole zase v té hospodě, říkám vždycky. Takže máte nějaký plán a v tom plánu ideálně máte nějakou rezervu. Dobře, tak můžu spotřebovat tu rezervu, ale určitě ne víc. Takže to, kdy se otáčíte, je dobrý si vlastně naplánovat dopředu. Když nejsem v nějakou dobu tam a tam, kde jsem chtěl být, tak prostě bych se měl otočit.
0: Takže důležitý je nejenom hlídat si síly, ale i čas. To znamená, když řeknu ve 2 hodiny, ještě nejsem tam, kde jsem si naplánoval, že budu ve 2 hodiny, tak se radši otočím.
1: Přesně tak. Aha. Je to přesně tak.
0: Dobře, dobře. To je dobré slyšet. Nemáte pocit, že z toho turistění po horách vysokých, tedy třeba mám na mysli teď třeba Mount Everest, je trochu turisták už teď? Že se tam čekají fronty na vrchol?
1: No, to, co se děje na Everestu, je šílený a určitě se to bude muset časem změnit, protože vlastně to začíná být hrozně nebezpečný. No a je to nějakým boomem toho, vlastně díky sociálním sítím, asi už jsme se o tom někde i bavili, je prostě obrovský boom těch outdoorových sportů a horolezectví. A je pravda, že některé ty trasy jsou prostě přetížené. Na druhou stranu je spousta lokací, kde budete sami. Jo. To už záleží, co tam člověk v těch horách hledá. Jestli chce jenom ten vrchol, kde chce mít z něj tu fotku, anebo hledá třeba i ten klid. Takže v obojí se dá najít. Jak v Alpách, tak i v těch vysokých horách.
0: Když už se člověk do Alp nebo do vysokých hor chce vydat, jak dlouho dopředu by se měl chystat? Teď mám na mysli tu fyzickou přípravu, protože byste ten tělocvikář.
1: No, jak říká Mara Holeček, ideálně celý život. Ne, ale tak jako Když chcete natrénovat prostě na chození do kopce, tak choďte do kopce a můžete chodit na Radyni tady. Aha. Jo, je to v pořádku a určitě se tím připravíte prostě.
0: Dobrá. Karel Kříž je naším hostem a já za chvilku ještě pokračujeme v našem povídání.

0: O letectví si povídáme s horským vůdcem Karlem Křížem. Teď se trochu soustředíme na západní Čechy. Vysíláme vlastně od Prahy na západ, Plzeňský, Karlovarský kraj. Tak se zeptám na nějaké typy nalezení, když chce člověk buď úplně začít, anebo jestli dáte nějaký dobrý tip třeba i pro pokročilého lesce, kde třeba ještě nebyl v západních Čechách.
1: Ty stěny nebo ty skály mají vlastně většinou všechny možný typy cest, to znamená od těch nejlehčích po ty nejtěžší. Jasně, že jsou lokace, kde třeba jsou jenom těžké cesty, protože to celý převislí. Ale obecně se dá říct, že na všech těch skalách se najdou jak lehký, tak těžký cesty, takže to není úplně tak, že bychom řekli, tohle to je začátečnická oblast. Ale co bych doporučil, tak určitě, když někdo chce začít s lezením, tak vlastně dneska ta cesta je určitě přes tu umělou stěnu, což tady máme v Plzni taky. To je Lokomotiva Plzeň, kde zrovna se o tu stěnu staráme. Teďka nově předělaná stěna je vedle Viktorky. My ji říkáme tady familiárně v Plzni Kobra. Byla to žlutá kobra, teď je teda natřená na bílo nebo na světle, tak šedivo. A nová stěna vlastně vzniká ještě v Doudlevcích, kde byla stará plechovka, tak ta se strhla a teď tam bude vznikat nová stěna, takže to máme vlastně zajímavý tady takový lokace v Plzni. Tam bych doporučil určitě si na to najít nějakého instruktora, který vás zaškolí, protože opravdu to s tím lezením není tak, že si to můžete jako načíst někde a začít s tím sám. No a pak jsou tady skály, úplně taková nejznámější a nejbližší nám jako skála v Plzni je Radyně, kde se určitě dá začít. Buližník, takový speciální kámen, který nikde moc jinde není. No a pak úplně asi nejhezčí skály vlastně mezi Plzní a Karlovarským krajem, tak je Kozelka, to je taková nejznámější oblast. Karlových Varech na Ohři, potom Svatošský skály, což je nádherná žula. A pro ty, co třeba jdou z té stěny teprve poprvé na skály, tak kousek od Nečtin, tak je vlastně Polínko, to je takový lom, takže tam jsou taky udělané skály. Takže těch oblastí je tady mnohem víc, samozřejmě nebudu je vyjmenovávat všechny.
0: Člověk musí mít nějakou speciální výbavu, když se vypraví na takovou skálu?
1: Určitě potřebuje sedák, lano, potřebuje nějakou jisticí pomůcku, potřebuje lezačky, přilbu, to samozřejmě, to se všechno dá i půjčit, ale jak říkám, rozhodně potřebuje nějaký instrukce na začátku, opravdu jediný, před čím bych, nebo ne varoval, varovat je blbý, ale doporučil bych všem začít s někým, kdo to fakt umí, ať už nějaký lezecký parťák, a nebo teda oslovit profesionály.
0: Dobrá, tak děkujeme za tipy. Jenom se zeptám ještě na vaše nejbližší plány. Jak máte moc plný diář dopředu? Víte třeba, kde budete za týden nebo kde budete za rok?
1: No, já už vím, kde budu za rok. No, někdy už i za dva roky. Teďka teda to musím zaťukat, tak vlastně už mám celou zimní sezónu příští komplet plnou, takže ty klienti, kteří se ke mně vrací, tak mi zaplní ten kalendář. Ale je to teďka taky, no. Teď zrovna máme teda prázdniny s dětma, ale za 14 dní jedu zrovna znova na Vilčpici do Rakouska a potom mám nějaký lezení, ještě více dílkový cesty v Arku, na Gardě, Grossglockner asi dvakrát, takže jo, je to všechno naplánované už dopředu.
0: Jak jste říkal v tom minulém vstupu, když potom se vrátíte z toho vrcholu do té hospody, předpokládám, že si dáte Plzeň.
1: No když je, tak jo. Ale dokonce teďka na některých horských chatách v Rakousku jsou český provozovatelé, takže se tam objevuje občas i český pivo.
0: Tak to je docela dobrá zpráva pro ty, kteří se tam vydají. Třeba.
1: Určitě tu Plzeň mám nejradši.
0: Tak děkuji i za tohle vyznání. Naším dnešním hostem byl mezinárodní horský vůdce Karel Kříž. Díky za rozhovor, ať se vám daří.
1: Děkuji moc a ať se vám daří taky.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

Spolupráce skupiny Jelen a Hradišťanů s Jurou Pavlicou, písnička Miluji tě. Ve 10:45 na vlnách rádia vašeho kraje. Jak se lidé chovají na Hracholuské přehradě nedaleko Plzně a jestli u vody nebo ve vodě dodržují základní pravidla, na to se dnes zaměří policisté. U jedné z hlídek je i náš reportér, za chvilku se zeptáme na podrobnosti.

0: Na dodržování pravidel na Hrachulské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměří policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomenou návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. S pomocí pracovníka tuzemské státní plavební správy policisté zkontrolují také chování uživatelů plavidel na vodě. Preventivní akce začala už v 10 hodin a jednu z hlídek doprovází také náš reportér Lukáš Milota. Přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jakých kontrol se účastníš? Co policisté přesně kontrolují a na co dohlížejí?
1: Já procházím teď transkem, tedy ten kem, který je u hráze přehrady se dvoučlenou dámskou policejní hlídkou, a ty kontroly v podstatě začaly, nebo sešli jsme se v 10 hodin a teď teprve policistky vyrážejí do terénu a budou obcházet břeh, budou obcházet kemp a budou si všímat, co lidé dělají, případně co nedělají a dělat by měli. Jak jsem se dozvěděl, tak se zaměří na to, jestli třeba neodkládají si svoje cenné věci někde, aniž by je měli v dohledu, zeptají se jich, proč třeba vůbec cenné věci sem k vodě nosí, proč je třeba někam neuloží, že to je nebezpečné, můžou o ně přijít. Vidím tady v dáli tak různé skupinky, přestože tady před chvilinkou pršelo, ale je tady docela teplo, takže plavcům to evidentně moc vadit nebude. Skupinky, které třeba jsou na břehu, jsou s dětmi, tak policistky mi řekli, že je upozorní, aby si dávali pozor na děti, aby je měli neustále na dohled, aby jim zajistili dostatečné vybavení, zejména těm neplavcům, těm malým dětem, a že bezpečné vybavení rozhodně není kruh kolem pasu nebo křidílka, ale že musí mít pevné vesty, pevně přidělané na těle. Protože je možná mylná představa, že když má dítě na sobě kruh, že je to bezpečné, ale takové dítě může klidně propadnout do vody a je to opravdu potom, může to mít fatální následky. No, policistky také chtějí říct, aby lidé neskákali do vody, když nevědí, do čeho skáčou, aby vždycky dostatečně jaksi vychladli, pokud jsou rozehřátí, aby rozhodně do vody nevstupovali s alkoholem.
0: Mm-hmm. A kde jsou další hlídky a na co ty pro změnu upozorňují?
1: Tak před chvilkou právě jsme vypravili další hlídku na cestu, a to je policejní hlídka ve spolupráci s pracovníkem státní plavební správy, a ty jeli na člunu a vydali se po přehradě, tam má 22 kilometrů, ale protože je nízká hladina vody, tak už smí jezdit jenom 15 kilometrů a tento člun tak bude dohlížet na plavidla, bude se dívat, jestli všechna plavidla, která tady jsou, mají povolení, smí tady být jenom plavidla se spalovacími motory do 10 kilometrů. Výhradně ve výtlačném režimu, to znamená, že nesmí jet ve skluzu nějak a hlavně nesmí vytvářet vlny. A jsou tady také zakázané vodní skútry. Policisté se také podívají na rybáře na břehu, jestli dodržují pravidla, jestli nestanují na břehu tam, kde nemají, protože povolené je tady pouze bivakování. Uvidíme, jak ty kontroly dopadnou, protože zatím tedy všechno začalo. Já tady budu chvíli čekat a počkám si na nějaké první výsledky.
0: Jak na přítomnost policistů na přehradě reagují rekreanti a další uživatelé vodní nádrže?
1: Jak jsem říkal, ono tady moc lidí teďko není, protože to počasí je takové podmračené, skutečně jsou tady nějaké skupinky, takže bude to opravdu spíše asi hodně preventivní. Budou policisté zejména upozorňovat lidi na to, jaká tady jsou pravidla, aby to věděli, pokud by se do nějakých akcí pouštěli. A uvidíme, necháme se překvapit, třeba za chvilinku vysvětne trochu sluníčko a do vody se vrhnou nějací nadšení plavci, ale zatím jich tady popravdě moc není. Nevím, co se děje u policejní hlídky, která je na člunu. Ta zmizela nám tady za zatáčkou, tak jestli jsou tam nějaká plavidla, jestli budou mít koho kontrolovat, uvidíme.
0: Policejní kontroly na Hrachulskách sleduje Lukáš Milota. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

to byl Jakub Smolík, no a ještě před 11. hodinou stihnu zveřejnit jméno hosta dnešní Humoriády a tím bude herečka, zpěvačka, konferenciérka a televizní a rozhlasová moderátorka Pavlína Filipovská. Tak poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou a nenechte si ujít ani naše zprávy v 11. za 4 minuty.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Chodskou Lhotu na Domažlicku čeká oprava průtahu obcí. Finanční gramotnost Čechů se mírně zlepšila. A dnes bude velká oblačnost, přehánky a bouřky, teploty do 29 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. V Chodské Lhotě na Domažlicku začne ještě tento měsíc kompletní rekonstrukce průtahu a přilehlých komunikací. Vyjde na více než 42 milionů korun a práce rozdělené do několika etap zaplatí Plzeňský kraj a obec. V plánu jsou i uzavírky nastavené tak, aby zůstala zajištěná dopravní obslužnost, více už řekne mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
2: Stavba zahrnuje komplexní rekonstrukci třech silnic třetí třídy v celkové délce přes 1 kilometr. Součástí projektu je také výstavba nových chodníků, napojení místních komunikací, zřízení parkovacích stání, rekonstrukce dešťové kanalizace, úprava veřejného osvětlení nebo výstavba autobusových zastávek.
0: Rekonstrukce skončí příští rok v prosinci. Finanční gramotnost Čechů mírně roste. Dosáhla na 58 bodů, což je o bod víc než loni. Vyplývá to z indexu finanční gramotnosti, který dnes představila Česká bankovní asociace. Index se hodnotí na základě 11 dotazů a průzkumu se zúčastnilo přes 1000 lidí. Nejlépe si vedli respondenti mezi 50 a 64 lety. Lidé se nejméně orientují v investování a více než 3/5 dotázaných po 50 nemají plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Nezletilí násilníci by už neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství chce oddělit ústavní péči od ochranné. Plán chce mít hotový na podzim.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídající vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Po dnu volna dnes pokračuje cyklistická Tour de France. 10. etapa měří téměř 167 kilometrů a závodníky čeká 7 horských prémií. Ve žlutém trikotu je obhájce titulu Slovinec Pogačar. Na dánského rivala Vingegaarda má náskok 2 minuty 42 vteřin. Nejlepší z Čechů je Matyáš Vacek na 24. pozici.
1: Počasí.
0: Dnes bude velká oblačnost, přehánky a bouřky výjimečně i velmi silné, večer srážek ubyde, teploty do 29, na horách do 25 stupňů, bio 2, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se došetřuje na Plzni severu na silnici 27 u Horní Břízy. U křižovatky na Hromnice se srazila 2 osobní auta. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Asi by vás nenapadlo napsat slovo dohromady jinak než dohromady. Na zápis dohromady se nás tedy neptáte, za to vás enormně zajímají jiné příslovečné spřežky, a to takové, ve kterých figurují číslovky. Věnovat se jim budeme za chvilku, a to v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Pátkový koutek.
1: Na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz stále přicházejí nové a nové posluchačské podněty, na základě kterých natáčíme jazykové koutky. Tady je další z nich. Společně s jazykovědkyní si bere slovo Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda existuje rozdíl v zápisu poprvé a poprvé. A zda jsou obě pravopisné podoby náležité. Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde tedy o psaní příslovečných spřežek, vzniklých spojením předložky s číslovkou. Pozornost příslovečným spřežkám jsme už věnovali. Připomněla bych, že se jedná o příslovce, která vznikla specifickým slovotvorným způsobem – spřehováním. Je to proces, při němž z původně dvou nebo více samostatných slov vznikne jedno nové slovo bez změny podoby slov původních, takže například dohromady, jak se patří. Slova se postaví vedle sebe a spřáhnou, tedy spojí v jedno. Zvláštním typem jsou příslovečné spřežky vzniklé spojením předložky s číslovkou, takže třeba poprvé nebo popáté. Zápis obojím způsobem je možný u všech těchto příslovcí. Můžeme psát dohromady i zvlášť, tedy za prvé i za prvé, po 15. i po 15. Lze říct, že čím vyšší počet číslovka vyjadřuje, nebo čím je delší, tím spíše ji budeme psát zvlášť.
2: Chápu, že posluchačka pochybuje. Můžeme něco poradit?
3: Ano. Zápis příslovečných spřežek byl v posledních pravidlech českého pravopisu výrazně přizpůsoben jejich užívané pravopisné podobě. Proto můžeme mnohé příslovečné spřežky psát dohromady i zvlášť. Vždy je dobré podívat se do internetové jazykové příručky, ověřit si, zda naše pravopisná představa o psaní dohromady nebo zvlášť je náležitá. Jak už jsme zmínili, u daného typu spřežek nemůžeme udělat chybu. Platí jen základní pravidlo, že v jednom textu bychom měli dodržovat jeden způsob zápisu a nestřídat oba možné.
2: Dodává Helena Chýlová, která u nás rozhodně nebyla poprvé ani poprvé. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Jestli vám z dnešního jazykového koutku něco uteklo, pusťte si ho klidně po druhé nebo po druhé na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Za chvilku bude 11:15. Přejeme hezké dopoledne.

Za chvilku už vysíláme seriál Tajemství technických památek. Dneska nás zavede do Nejtku na Karlovarsku. Na křížovém vrchu tam mezi stromy stojí Einmannbunker, tedy bunkr pro jednoho muže. Podobné pozorovatelny sloužily za druhé světové války k hlídání průmyslových areálů nebo důležitých dopravních uzlů. Víc prozradíme v Tajemství technických památek už za chvilku. A možná, že někdo z vás vlastní technickou památku jménem chata.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: technických památek. Technických památek.
1: Jen pár minut chůze od náměstí v Nejtku na Karlovarsku vede lesem stará křížová cesta. Kromě historických kapliček jednotlivých zastavení si pozorní návštěvníci na úpatí křížového vrchu mohou všimnout poněkud nepatřičné stavby, ukryté mezi stromy. Redaktorku Janu Strejčkovou k ní zavedl historik a nejdický kronikář Pavel Andrš.
2: Jedná se o železobetonovou stavbu, německy Einmannbunker. Jednalo se vlastně o kryt, o bunker, který byl určen pro jednoho muže, ale dovnitř se vešly až 4 osoby využívající nouzový úkryt. Jedná se vlastně o pozorovací objekt z druhé světové války, který byl začleněn do systému protiletecké obrany. Ten nejdecký má výšku 2,30 m a šířku 1,50 m, s tím, že má i 4 průzory.
3: My stojíme jen kousek od průmyslového závodu současného. Ano. Ty se tu nacházeli právě i za druhé světové války, tudíž to bylo strategické místo.
2: Ano, bylo to strategické místo, s tím, že za druhé světové války se v nejdeckých továrnách, ať to byla nejdecká přádor na vlny, nebo tehdejší Wildfang, dnešní Metalis, prováděla zbrojní výroba. Konkrétně v Česárně, v Přádelně se montovaly letecké součásti letadel značky Junkers a v Wildfangu se vyráběly zápalky a hlavice do dělostřeleckých granátů.
3: Zajímá mě, jak se do té stavby lezlo. Horem?
2: Nikoli. Každý bunker, i ten nejdecký, má takový dveře, do kterého se lezlo a vlastně, jestliže to bylo možné, tak se tam vešlo i několik osob, nejenom ten jeden. Ostrahu náletem vyklizených podniků a právě těch pozorovatelů měla na starosti ozbrojená závodní stráž. Byla to organizace, vznikla v roce 1941 a organizačně spadala pod policejní ředitelství. A právě v těchto bunkrech při náletech nebo při riziku náletu byly vyklizeny průmyslové objekty a z těchto pozorovatelen vlastně se sledovalo, kde ty pumy vybuchly. Ty nejdecké bunky teda se využívaly pouze v období druhé světové války do roku 1945 nebo v závěru druhé světové války. Potom už ty pozorovací účely už neměly. Na této stavbě bunkru na křížovém vrchu můžeme vidět i značku státní nivelace, to znamená značka, díky níž můžeme na mapě vidět ty konkrétní body s nadmořskou výškou. Jinak tyto body se nacházejí na významných budovách, ať to jsou úřady, nemocnice, ale právě tato značka je i na bunkru z druhé světové války.
4: Podle kronikáře Pavla Andrše se v Nejtku nacházelo nejméně 6 podobných bunkrů. Do dnešních dnů se dochovaly už jen 2. Kromě toho na křížovém vrchu stojí další zhruba o kilometr dál u Bernovského rybníku. Z Nejtku na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 14. července, svátek mají Karolíny a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z nejslavnějších pistolníků divokého západu, Billy the Kid, byl zabit před 145 lety v roce 1881. V jeho 21 letech si na něj počíhal šerif Pat Garrett. Jenom 3 týdny po zahájení operace Barbarossa před 85 lety v roce 1941 zahráli v ruských stepích fašistickým nájezdníkům Stalinovi varhany. Obávaná zbraň velké vlastenecké války, raketomety Kaťuša, měly premiéru u běloruského města Orša. Nejúspěšnější český tenista historie, vítěz 8 grandslamových turnajů mimo Wimbledonu, tam byl jen 2x ve finále, 270 týdnů světová jednička Ivan Lendl, byl přesně před 25 lety v roce 2001 uveden do tenisové síně slávy.
6: Každý sportovec, který začne dělat sport a potom ho dělá dál, to dělá, protože ho to baví.
5: Ozbrojený Francouz tuniského původu úmyslně vjel před 10 lety nákladním autem do davu lidí oslavujících ve francouzském Nice státní svátek připomínající dobytí Bastily.
7: Terror attack! There's a terror attack! Down! Down!
8: Really?
7: Down!
5: 86 lidí jeho brutální útok nepřežilo. Evropská komise představila před 5 lety dosud největší soubor klimatických návrhů s názvem Fit for 55, který byl páteří zelené politiky pro Evropu. Brusel chtěl více než 10 právně závazných návrhů přispět k tomu, aby EU snížila do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55% proti hodnotám z roku 1990 a dospěla v polovině století k takzvané klimatické neutralitě. 45 má dneska český herec, liberecký rodák Ladislav Hampl. Já přeju všechno nejlepší a vám všem pěkný.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a spisovatelka Marie Doležalová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

krátký návrat do 80. let, alespoň hudebně na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary, Madonna a Like Virgin, malá semínka, velký potenciál, i tak by se dal popsat Merlík. Bobské rady za chvíli připomenou, proč si našel cestu z dávné historie až do dnešní kuchyně. Ani dnes si Bobské rady nenechte ujít. A jako závdavek posíláme ještě jednu jahodu od skupiny Mirai.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Babské rady.
2: Merlík chilský neboli quinoa, podobně jako amarant, je společně s bramborami a kukuřicí základní plodinou vyspělé civilizace Inků a Aztéků. Merlík je jednoletá dvouděložná rostlina, dosahující výšky asi 180 cm. Jejíž drobná, převážně světlá semena se podobají prosu. Pro potravinářské účely se zužitkovávají jednak listy, které se upravují jako salát, ale zejména semena. Merlík obsahuje nejkomplexnější rostlinný protein, jsou v něm zastoupeny všechny potřebné aminokyseliny. Také vitamin E, který v rostlině nalezneme, je výborným antioxidantem, který chrání organismus před volnými radikály a dělá navíc pleť mladší a zářivější. Složky dále působí pozitivně v buněčných membránách, zvyšují plodnost a posilují činnost nervové soustavy. Semena se využívají buď celá nebo ve formě mouky či krupice. Tato mouka je velmi dobře stravitelná, má příjemnou chuť a proto je součástí dětských výživ.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Kdo ví, kolika Karolínám budeme hrát k dnešnímu svátku? Je totiž 14. července a blíží se polední písničky pro vás, tak už v tuhle chvíli držím palce při telefonování a Karolínám samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a vám všem ostatním také dobrou chuť k dnešnímu obědu. Za chvilku jsou tady polední zprávy, přesně za 4,5 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policisté kontrolují na Hracholuské přehradě dodržování základních bezpečnostních pravidel. V Plzni na Lochotině rekonstruují 3 mateřské školy. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Odpoledne očekáváme převážně velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teploty do 29 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lubinková. Na dodržování pravidel na Hracholuské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměřuje policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomínají návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. Z místa se hlásí reportér Lukáš Milota.
4: Dvě policistky tady v kempu u Hráze před chvilkou potkali několik rodin s dětmi a upozornili je, že pokud mají děti neplavce, tak neochrání je kruh nebo křidelka, ale musí mít na těle pevně vestu nebo pruh. Varují také rekreanty, aby nevstupovali do vody, rozehřátí a pod vlivem alkoholu. Druhá hlídka spolu s pracovníkem státní plavební správy kontroluje, jestli tu nejsou zakázané skútry a jestli jsou tady jenom plavidla se spalovacími motory do 10 kW a jestli se pohybují ve výtlačném režimu. To znamená, že nejedou ve skluzu a netvoří vlny. Kontrolují také doklady od plavidel a dokumenty jejich vůdců. Z Hracholusek Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: První plzeňský obvod využívá léto k opravám mateřských škol. Například v Sokolovské ulici bude mít školka novou zelenou střechu. Nové elektrické rozvody se pak instalují v mateřských školách v Komenského a Západní ulici. Na čem se tam přesně pracuje, upřesňuje mluvčí plzeňského obvodu 1 Miroslava Vývodová.
5: Součástí prací je výměna rozvodů, svítidel, vypínačů, zásuvek i rozvaděčů podle platných norem. Kvůli rozsahu stavebních prací byla rekonstrukce zahájena už v červnu a během letních prázdnin je školka uzavřena. Prázdninový provoz pro děti zajišťuje 81. mateřská škola v Břeclavské ulici.
2: Obvod za rekonstrukce všech 3 školek zaplatí přes 13,5 milionu korun. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiku a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová budou bojovat o postup do druhého kola turnaje v Aténách. Krejčíkovou čeká Bulharka Tomovová, Valentová narazí na Belgičanku Kostou Lasovou. Ve druhém kole turnaje na tvrdém povrchu v Řecku už je Sára Bejlek, která vyhrála nad Slovenkou Morovajovou 2-0 na sety.
3: Počasí.
2: Odpoledne očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými, s kroupami, narazy větru a intenzivním deštěm. Později večer budou bouřky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. V místech s bouřkami se výrazně ochladí. Vát bude mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách zesílí výjimečně i s nárazy až kolem 90 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 105. kilometru ve směru na Rozvadov havarovalo nákladní auto. Na místě se tvoří kolony. Jeďte opatrně a počítejte se zdržením. A mezi Velharticemi a Nemelkovem na Klatovsku narazilo osobní auto do stromu. I tady jeďte opatrně a počítejte s omezením v provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: A kromě do zelené vlny můžete volat i do písniček pro vás 221 554 222. Ty úterní právě začínají a vítá vás u nich Stanislav Jurík. Ať se vám příjemně poslouchá.

0: Tachovsku.
1: První dnešní gratulace je z Valchy na Tachovsku. Ve vysílání vítám paní Janu, dobrý den.
2: Přeji hezký den vám, pane redaktore, a děkuji za milé přivítání.
1: Tak komu budeme hrát?
2: Písničku posílám vnukovi Ondráškovi Píchovi k narozeninám, a to 17. Náš milý Ondrášku, rok utekl jako voda a už si zase o rok starší. Přejeme hlavně, aby jsi byl zdravý, k tomu štěstí, lásku, spokojenost a hezké prázdniny, které utíkají moc rychle. A šťastný návrat zase do školních lavic. Máme tě rádi, přeje babi Jana, děda Míra, mamka, taťka, bráška Vojtíšek, strejda Marek, Jiřka, Natálka, Vojta a Julinka a všichni ostatní, co tě určitě mají rádi. A těšíme se na sobotu. A vám, pane redaktore, moc krát děkuju.
1: Já taky děkuju a ať se oslava v sobotu podaří. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc krát. Na shledanou.

0: Tak první písnička byla k 17. nám, teď trochu otočíme. Máme tady významné životní jubileum v písemné gratulaci v písničkách pro vás. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Drahomíru Šebestovou z Klatov, která se dnes 14. července dožívá 90 let. Naše drahá mámo, přejeme ti, abys byla zdravá a aby se sradovala z každého nového dne. Všechno dobré k tvým narozeninám ti s láskou přejí dcery Alena a Dáša s rodinami. A prosí o zahrání písničky od Karla Gotta s názvem Muzika a my gratulujeme.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás a slovo teď dostane posluchač, který si říká František Dobrota. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, zdravím rádio Plzeň, všechny posluchače a hlavně řidiče profesionály. A chtěl bych jim nechat zahrát písničku pro radost a hlavně, aby se šťastně vrátili vždycky do svýho cíle.
0: Dobře, posíláme, samozřejmě, ať vám ty kilometry utíkají, hlavně opatrně. A ať jste bezpečně zase doma. Mějte se hezky.
1: Jo, děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drek.

0: Tak a teď už dostane slovo pan Karel ze Stoda a bude gratulovat k svátku. Zdravím vás, Karle, dobrý den.
1: Dobrý den, vám do studia. Měl bych dneska přání nechat zahrát dceři jejímu svátku do Jemníků u Mladý Boleslavy. A to přání určitě si zaslouží i celá její rodina a všichni, kteří se tam nachází, a přeju jim dopředu příjemnou dovolenou, a to všechno přeje děda Karel s Miluškou.
0: Dobře.
1: Děkuji.
0: Taky děkujeme. Mimochodem, to je písnička, na které jste se shodli na svatbě, je to tak?
1: Ano,
0: ano, ano. A svatba to byla, vy jste vedl jí k oltáři
1: na
0: téhle písničku.
1: To byla svatba, ano, a vedl jsem dceru k oltáři.
0: To je krásná vzpomínka. Děkujeme za to. Karle, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Před námi je teď skladba, kterou odspívá Eva Urbanová. To nebývá úplně častá interpretka a v našem pořadu paní Míla z Plzně ji vybírá. A proč a pro koho, to nám teď řekne. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače a nejvíc zdravím v téhle chvíli mýho muže Jiřího, který dneska dožívá se 75 let. A já mu přeju k tomu výročí za všechny, co ho mají rádi. Jen to nejlepší, hodně zdraví a moc mu děkuju za všechno, co pro mě a naši rodinu dělá. A děkuju vám za to zahrání, že jste to našel v tom playlistu.
0: Našel jsem to, ano, s lupou. Mějte se hezky, Mílo. Oslavte si to. Naschledanou.

Tak to byl Fantom opery a Eva Urbanová a tady v další gratulaci se teď píše v písničkách pro vás. Dnes slaví 70. narozeniny pan Jiří Němeček z Hostouně. Všechno nejlepší k narozeninám, zdraví, štěstí a dobrou pohodu přeje manželka Miluše. Prosím o zahrání písničky od kapely Turbo Hráč. Předem vám děkuji a přeji hezký den. Tak to my přejeme taky, nejen vám, Miluško, ale samozřejmě hlavně oslavencovi.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Určitě stihneme i další telefonát v písničkách pro vás. Pan Láďa Střemošné se dovolal. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěl bych vás všechny pozdravit a k dnešnímu dní bych chtěl popřát svýmu strýci Františku Pernerovi 82. narozeninám. Strejdo, ze srdce ti přeju hodně zdraví, hodně štěstí a hodně síly ve všech životních oblastech. A přeju ti, aby jsi si užil dnešní sváteční den. No a písničku posílají Láďa a Bohunk, jeho sestra Bohunka Struncová ze Třemošní.
0: Dobře, je to Tanku?
1: Posíláme ji do domova důchodců do Horní Blíze.
0: Zdravíme oslavence, děkujeme, že jste zavolal a posíláme písničku. Mějte se hezky.
1: Ze srdce vám děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Tak sem kaubojů máme za sebou ještě jedno písemné přání, nebo chcete-li ještě jeden vzkaz. Přišel v tomhle znění, prosím, zahrajte Helence Křížkové z Hradce písničku od Kateřiny Marie Tiché. Posílá jí to Iveta a přeje hezký den. Tak vybíráme duet s Anetou Langerovou, písničku asi budete znát z repertoáru Boba Dylana, anebo skupiny Golden Kids. Časy se mění, mění se i čas dnešního pořadu, protože se chýlí ke konci, za chvilku je tu 13. hodina. No a Stanislav Julík vám přeje příjemný den s Českým rozhlasem Plzeň i nadále. Časy se mění. Naslyšenou.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňští celníci zadrželi 72 tun nelegálního odpadu ze zahraničí. Vedení Plzně chce postavit 5 parkovacích domů, hlavně na sídlištích. Podmíněný trest za nošení symbolu Z spojovaného s ruskou agresí na Ukrajině platí, potvrdil to nejvyšší soud. Odpoledne očekáváme převážně velkou oblačnost s přáňkami a bouřkami, teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné odpoledne. Plzeňští celníci zadrželi dalších 72 tun nelegálního odpadu. Ve spolupráci s inspekcí životního prostředí překazili hned 3 pokusy o jeho nelegální odvoz z Německa a Itálie. Podle mluvčí plzeňské celní správy Marcely Kašparové se jednalo o asfaltové směsi a drcené plasty. Kamiony směřovaly do zařízení, která takový odpad ze zákona vůbec nesmí přijímat.
2: Rekordní množství zachycených zásilek potvrzuje, že Česká republika zůstává nadále místem pokusu o nelegální dovoz odpadu ze zahraničí. Případy jsme předali České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.
1: Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů za stovky milionů korun. Poté, co před 2 týdny otevřela 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje stavbu na Světovaru. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem a druhý, dosud největší, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra, řekl náměstek primátora Pavel Bosák. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro botanika a disidenta Pavla Křivku za to, že veřejně nosil symbol Z spojovaný s ruskou agresí na Ukrajině. Podle obžaloby tím veřejně schvaloval zločin proti míru. Křivka chodil v dubnu 2024 po Pardubicích v mikině s písmenem Z a nápisem Za vítězství v ruštině. Dostal za to trest 6 měsíců vězení s podmíněným odkladem na 2 roky. Křivka vinu odmítá. Jeho dovolání ale nejvyšší soud odmítl s tím, že svoboda projevu má své hranice a veřejná podpora mezinárodních zločinů už pod ochranu projevu nespadá. Sport. Fotbalisté Francie budou hrát se Španělskem o postup do finále světového šampionátu. Z posledních 2 mistrovství světa mají Francouzi zlato a stříbro. Španělé jsou úřadujícími evropskými šampiony. Zápas Francie-Španělsko začne v 21 hodin českého času.
0: Počasí.
1: Odpoledne očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně s lokálními přeháňkami a bouřkami, výjimečně i velmi silnými, s kroupami, narazy větru a intenzivním deštěm. Později večer budou bouřky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. V místech s bouřkami se výrazně ochladí. Vád bude mírný severovýchodní až východní vítr, který v bouřkách zesílí, výjimečně až na nárazy až kolem 90 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na 2. stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mezi Velharticemi a Nemilkovem na Klatovsku narazilo osobní auto do stromu. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Znát ji můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zelinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tady školou povinné?
1: Jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že my ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydech. To je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teďka jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super. Ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to. Jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle. Takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají. Tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty. Ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu. Nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je.
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci.
1: No. To vzniklo jednoho dne, kdy jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Jo, vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiné strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určena?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vznikalo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, je to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagujou na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svýho bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav, co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před rokem a půl jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo a tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: Jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako choděj, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje. Jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jako by to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říkala jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budem něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?

0: režisér nebo režisérka, ale jako za běhu a u toho třeba jde proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů každý, kdo tohle prožívá.
1: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: V Alex a hosti stále povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, která za svůj blog Kafe a cigárko, který je o životě herečky a byl vydán také knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blog roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
2: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko.

0: Jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak. Jo. Začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat. Začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít. Jo. Jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč. Jako opravdu je to trošku už jako moc. Ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily. Že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně. No a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální. Já si řeknu, jo, tak vlastně Ne, že bychom se tím potvrzovali, že to je správně, jo. Ne, že bychom se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověka to uklidně řekne si fajn, tak jako
1: není dobrý, v tom sám.
0: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
1: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doleželová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam byla jako tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala, říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak, to, tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál. Ale ta komedie je jako různá, že jo? Jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo? Prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo? Který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo? Takže tohle tam bylo pohlídaný. No a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo. Jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super. Ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 8 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk, má jsem řekl každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně, jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Výstraha meteorologů před velmi silnými lokálními bouřkami platí až do nočních hodin. Plzeň otevřela u Seneckého rybníka novou stezku se siluetami 25 zvířat. Jaderné bloky v Temelíně můžou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění, řekl to ministr Havlíček. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánek nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Lenka Lupinková. Meteorologové prodloužili výstrahu před velmi silnými lokálními bouřkami. Na území Plzeňského kraje platí až do zítřejší 2. hodiny ráno, pokračuje plzeňský meteorolog Martin Adamovský.
2: Během odpoledne k večer i velmi silné bouřky, hlavně tedy lokálně s kroupami nebo z nárazy větru i přívalové srážky s ohledem na to, že ty bouřky budou postupovat pomalu, takže lokálně někde kolem těch 40 možná až 50 mm srážek by mohlo spadnout. Později večer a během té první poloviny noci ty bouřky už se slábnou.
0: U Seneckého rybníka v Plzni je nová stezka Siluety zvířat. Obsahuje 25 stanovišť s dřevěnými deskami, na kterých jsou siluety savců, ptáků nebo oboživelníka. V blízkosti je pak jejich vyobrazení ve skutečné velikosti, a to navíc v prostředí, ve kterém se zvířata přirozeně vyskytují. K jednotlivým stanovištím vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka dodává.
3: Místo, kde vidí vlastně siluetu zvířete a mají si tady podle toho návodu udělat vlastně kukátko z ruky a pozorovat a hledat to zvíře v terénu. A když ho najdou, no tak si můžou buď tady obkreslit tu frotáž, nebo si i přes QR kód třeba pustit zvuk toho zvířete.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by tak měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečnost. OSN uvedla, že v červnu zaznamenala na Ukrajině opět nejvyšší počet obětí z řad civilistů od dubna 2022. Zahynulo 293 lidí a 1990 jich bylo zraněno. Sport. Ruští moderní pětibojaři a stolní tenisté se budou moct účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodli o tom Mezinárodní unie moderního pětiboje a Světová federace stolního tenisu v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Ruské vlajky se na akce stolních tenistů vrátí na konci července. Moderní pětibojaři je znovu uvidí od srpnového mistrovství Evropy. Počasí. V noci bude většinou zvětšená oblačnost, zpočátku s doznívající přehánkou nebo i bouřkou, která ještě může být i silná nebo velmi silná. Ve druhé polovině noci už srážky s malou pravděpodobností. Obloha se může začít i mírně protrhávat. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den. Odpoledne postupně i s možností přeháněk nebo bouřky, ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr, během dne severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biopředpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Plzni v Božkovské ulici, tam se srazilo nákladní auto s osobním, projíždějte tímto místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné úterní odpoledne, 5 minut po 14. hodině, posloucháte Český rozhlas Plzeň a my jsme za to moc rádi. Co v učebnicích nebylo? Dneska bude tahle minuta a půl plná slz. Martin Písařík nám třeba řekne, čím jsou lidské slzy jedinečné. Počkejte si na to u písniček, které nestárnou. Nabízíme Františka Nedvěda a Kristýnu. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

S vámi je Český rozhlas Plzeň a za pár minut vám dáme pár tipů, kam dneska jít za kulturou. Teď ale krátce o zítřku. Jiří Lodr byl 33 let v čele diecézní Charity Plzeň. Nyní se rozhodlo vedení organizace opustit. Zítra dopoledne bude naším hostem a zeptáme se ho, jak se pomoc potřebným v průběhu let mění a přizpůsobuje, no a který příběh z charitní práce utkvěl panu Lodrovi v paměti na pořád. Poslouchejte zítra po 10. hodině Český rozhlas Plzeň, kde vám teď nabízíme projekt Kamila Střihavky a baskytaristy Zdeňka Mazače No Guitars a jejich písničku Černá růže.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda psychiatra, který na venkovském sídle vedl zakázané konverzní terapie, vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Hraběnčino vyzrazené tajemství má fatální důsledky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvádí grotesku o rodině, která poprvé zakouší kouzla, nástrahy a strasti moderního velkoměsta. Film Tomáše Vorla Skřítek. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný byl v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň a za 7 minut už bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pokud máte rádi hity skupiny Queen, zajděte do amfiteátru Plaza v Plzni. Od 20 hodin tam vystoupí tribute neboli revival kapela Queenie se speciálním programem k 20-letému výročí svého působení. Čekají na vás největší hity Freddieho Mercuryho v koncertní show Pod širým nebem. Hudební večer nabídne také plzeňský Zaxpub. Od 20 hodin se tam uskuteční koncert německé kapely Freudenhain Big Band. Vstupné je tady dobrovolné. Výstavní síně 13 Západočeské galerie v Plzni zve od 17 hodin na komentovanou prohlídku výstavy grafického designera Jana Solpery s názvem Round It. Návštěvníci se dozvědí více o autorově tvorbě a podobě samotné expozice, kterou je provede sám autor společně s kurátory Zuzanou Burgrovou a Robertem Novákem. Na náplavce na Radbuze v Plzni pokračuje International Road Movie Festival. Od 19.30 se promítá film Vyšší moc v rámci letního kina u vody. Promítání Pod širým nebem je zdarma a příjemně určitě doplní letní večer. A v zámeckém areálu v Chanovicích je otevřená výstava Olgy a Jana Kurzových s názvem Souznění paličkované krajky a fotografie. Je otevřená od 10 do 16 hodin a vidět ji můžete do 2. srpna. Tolik tedy dnešní tipy, no a teď už vzpomínka na zpěvačku Bonnie Taylor. Pěkné úterní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Společnost vám dělá Český rozhlas Plzeň. Kdo se o ně postará, až tu nebudeme? Tuhle otázku si často kladou rodiče dospělých potomků s těžkým kombinovaným zdravotním postižením. Pomoci by jim mělo nové sociální zařízení, které začalo město Plzeň stavět na Vinicích. Reportáž si poslechněte po kapele Olympic.

0: Vyřešit kritický nedostatek pobytových zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra v Plzni mají dvě sloučené stavby, které teď začalo stavět město Plzeň. Dva propojené objekty, které uleví seniorským rodičům handicapovaných potomkům, vyrostou v Plzni na Vinicích.
1: Je spousta osob postižených, které žijou v rodině. Jde o klienty, kteří mají mentální postižení nebo v kombinaci i s poruchou autistického spektra, a jsou to klienti, kteří jsou už dospělí, jejichž třeba rodiče už opravdu jsou v seniorském věku, neumí si představit, co s nima bude.
2: Vysvětluje Věra Kotrbatá, vedoucí Městského centra pro klienty s kombinovaným postižením v Rabštejnské ulici v Plzni, naléhavost potřeby dalšího zařízení.
1: Bude to strašná pomoc, protože třeba tyhle ty klienti, pokud jsou někde v nějakém ústavním zařízení, kde je větší počet klientů, nebo jsou nuceni právě žít v nějakém kolektivu, často jsou příliš i medikováni, jenom proto, aby dokázali v tom kolektivu nějakým způsobem fungovat. Bude to opravdu rodinná buňka, tak nebude muset být ani takováhle medikace třeba u těch klientů.
2: Dodává Věra Kotrbatá. Domov Nováček 2 nabídne zázemí pro 16 klientů s těžkým mentálním a fyzickým postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči. Hned vedle vyroste ještě druhá propojená budova, určená pro dospělé autisty, kterou bude provozovat organizace Procit, říká její ředitelka Irena Vítovcová.
3: Takováhle pobytová služba, konkrétně náš dům se zvláštním režimem Procit, bude třeba šestý v republice, určený pro cílovou skupinu. Těchto domů je nedostatek. Klienti, což jsou vlastně rodiče dětí, už teď dospělých, volají o pomoc, nemají kde být se svými dospělými autistickými dětmi, takže tento dům pomůže 12 rodinám.
2: Dodává Irena Vítovcová. Společnými inženýrskými sítěmi se městu podařilo ušetřit. Výstavba přesto vyjde na bezmála 180 milionů korun. Pokračuje plzeňský radní pro sociální oblast Jiří Šrámek z Hnutí ANO.
4: Tady ty dva projekty spolu souvisí, mají společný inženýrský sítě, tím se výstavba hodně zlevnila. S tím, že to budou dva samostatné objekty, Nováček 2 bude pro těžce postižené osoby. Tam budou 4 domácnosti po 4 klientech a domov pro osoby s poruchou autistického spektra tak bude takzvaný 2 domácnosti po 6 klientech.
2: Vysvětluje radní Šrámek.
5: Je to další objekt, který bude sloužit lidem, kteří potřebují speciální péči.
2: Doplňuje k výstavbě centra v Plzni na Vinicích starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková z Hnutí ANO.
5: Já mám velkou radost, že tady máme na našem sídlišti takovýhle krásný prostor, kde se stavba může umístit.
2: Stavební komplex pro handicapované klienty bude zhotovitelská firma podle jejího jednatele Václava Kotěšoviče stavět rok a půl.
6: Zlomová bude zima, zní to jako fráze, ale bude to, jaká bude zima. A myslím, že ten termín není potom problém zvládnout. To znamená, do příštího konce roku budeme určitě hotovi.
2: První klienti by se do rodinných buněk na Vinicích měli stěhovat na začátku roku 2028. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Phil Collins napsal tuhle písničku v roce 1989 poté, co jel taxíkem ve Washingtonu na předávání cen a z okna sledoval lidi spící v mrazu na krabicích přímo u ventilačních šachet. Fascinoval a šokoval ho ten brutální kontrast lidí žijících v absolutní chudobě jen pár kroků od kapitolu, od budovy kapitolu. No a nás čeká za pár minut rozhlasové tržiště, tak si určitě připravte vaše inzeráty, taky telefony a máte na to jednu písničku od kapely Jelen. Jsme Český rozhlas Plzeň.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: V úterý odpoledne otevřelo rozhlasové tržiště. Pokud máte něco na prodej, nebo si chcete koupit, nebo vyměnit, tak volejte naše číslo 221 554 222. No a podíváme se na prvního z vás, tak pěkné odpoledne, můžete povídat.
4: Dobré odpoledne, posluchač Klatovska. Měl bych zájem o koupě starých kamenných žulových koryt. A posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: My vám děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou, a pokračovat budeme s vámi. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodám Citroen C3, nově po technických 2 roky, k dispozici hned kole Merklino. Číslo 606 230 424.
3: Dobře, zopakujeme si číslo 606 230 424. My děkujeme za zavolání, děkuju. Mějte se hezky, naslyšenou. A budeme povídat si teďko s vámi, váš inzerát. Povídejte, dobrý den.
6: Dobrý den. Já nabízím boudu pro psa na zahradu nebo na dvorek. Je dřevěná, zateplená, má oplechovanou střechu a cena je 1000 korun a je to na Přešticku. Telefon 605 510 374.
3: Takže jedna bouda na čísle 605 510 374.
6: Děkuji.
3: Výborně, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Budeme pokračovat s vámi, povídejte, váš inzerát.
7: Dobrý den, já bych prožil starší plynový spodák na propan buton na čísle telefonu 728 377 586.
3: 728 377 586 je vaše číslo. Tak, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště, a teď budeme poslouchat váš inzerát. Dobrý den.
8: Dobrý den, já bych prodala kameninový sud na zelí. Je to 55 litrů obsah, na telefonním čísle 732 688 575. Je to starý Plzenec.
3: Byla jste rychlá, ale doufám, že jsem to zvládnul. 732 688 575.
8: Ano,
3: výborně, děkujeme, naslyšenou. To byl další inzerát, no a ten váš právě teď budeme povídat. Dobrý den.
9: Dobrý den, já bych prodala míchačku na Maltou na 2 kolečka v dobrém stavu a pak bych prodala 2 sudy na naftu plastový, 40 litrový.
3: A vaše číslo?
9: Ježiš, 728.
3: 728.
9: 068 371 728
3: 068 371. A ještě ano. Lokalitu, jestli byste přidala?
9: Horažďovicko.
3: Výborně. Děkujeme za váš inzerát. Dali jsme to dohromady. Mějte se hezky. Ano, naslyšenou. A povídáme teďko váš inzerát. Dobrý den.
10: Dobrý den, pane doktore. Měl bych tady 2 věci na prodeji. Za prvé bych nabídnul někomu, kdo by měl zájem. Mám tady dřevěnou kladivotku, dřevěný záchod. Hodí se na zahradu, na chatu, na chalupu. Velice pěkná práce, můžu poslat schodku. A pak bych to měl takový, jestli si pamatujete, ty šamrle. Říkal se tomu šamrle štokrle, tak vyřezávaný. Hodí se ke krbu nebo pod nějaký větší květináč, nebo jako dekorace, nebo jako dárek, taky můžu poslat fotky. Je to obojí na Plzni jihu a kontakt na mě je 607 759 0753. Děkuju a hezký den.
3: Já jenom zopakuji číslo 607 759 053. I vám děkujeme, mějte se hezkým, naslyšenou. A máme tady ještě jeden inzerát, prodám pěkné křeslo v barvě světlé dřevo za 200 korun, dále prodám různý nábytek na vybavení bytu nebo chaty, cena je dohodou, a ještě prodám různá jízdní kola, favorit, skládačka a podobně. Informace jsou v Plzni na telefonním čísle 604 246 761. Dnešní tržiště je u koncem, opět zavíráme, no a zítra otevřeme kolem 3:15.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Mířanech. Sudovi Šrot.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Mít kejdu. Někteří to znáte. Mít kejdu znamená mít štěstí. Například mít kejdu ve sportce. Prostě vám něco bez vaší zásluhy spadne do klína. Co to vlastně je ta kejda? Na první dobrou zjistíte, že se jedná o směs vody, močůvky a výkalů ze chléva, která je považována za vynikající hnojivo. Pochází ze staročeského slova kejt neboli bahno, čímž se ovšem ke štěstí nijak závratně nepřibližujeme. Leda, že by zemědělec měl obzvláště dobrou kejdu a pole by mu plodila víc než jiným. Ale to se mi moc nezdá a vám asi taky ne. Základ je totiž v německém slově glick, tedy štěstí. V nářečích a žargonech se postupně měnilo na glicker, klicker a kejkr. A tady už je blízko ke šťastné české kejdě. Ve druhé polovině 19. století se pak v pražské němčině užíval výraz die Kejde haben, tedy mít štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do zítřka. Na Plzeňské univerzitě začaly mezinárodní letní jazyková a umělecká škola. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přeháněk nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Pěkné odpoledne. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha před nimi na celém území. Nejprve se začnou bouřky tvořit hlavně na severu Česka. Během odpoledne budou postupovat směrem na Vysočinu a Moravu. Pokračuje meteorolog Josef Hanzlík.
2: Bouřky budou provázeny silnými nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupami kolem 2 cm a přívalovými lijáky s krátkodobým úhrnem kolem 50 mm. V opakovaných bouřkách nelze vyloučit i celkové úhrny vyšší. V pozdějších večerních hodinách a během noci bude bouřková intenzita v jeho západní polovině území ustávat.
1: Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku s výjimkou Jeseníků budou bouřky méně intenzivní, ale objevovat se tam můžou až do zítřejšího poledne. Podle meteorologů hrozí kvůli počasí výpadky elektřiny, zatopení sklepů nebo komplikace na silnicích. Na západu České univerzitě v Plzni začaly největší mezinárodní letní školy, jazyková a umělecká. Potrvají 3 týdny, oběd namídnou po 41 kurzech pro dospělé a děti. Na 37. ročník mezinárodní letní jazykové školy se přihlásilo 460 studentů a novinkou jsou kurzy japonštiny a korejštiny. Uvedla to koordinátorka jazykové školy Zdeňka Hončarová. Nově byly zařazené i kurzy angličtiny pro seniory, pro mírně a středně pokročilé. Mezinárodní škola umění Art Camp, kterou pořádá Fakulta designu a umění, má přes 400 účastníků. Týdenní kurz uzavírá vždy výstava. Maximální povolené ceny paliv zítra dál porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 39 korun a 34 haléřů. To je o 15 haléřů víc než dnes. Cena za litr benzínu zůstane zítra skoro stejná. Zdraží o haléř na 41 korun a 89 haléřů. Stát bude ceny určovat už jen do konce tohoto týdne. Včera o tom rozhodla vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce podporovat Izrael i na evropské úrovni. Rozšířit chce taky ekonomickou a politickou spolupráci Česka s Izraelem. Macinka to řekl při zahájení podnikatelského fóra. V Izraeli dnes končí svou dvoudenní návštěvu. S izraelským ministrem vnitra Gideonem Sárem následně podepsal společné prohlášení. Obě země by podle Macinky mohly více spolupracovat v klíčových odvětvích, jako je zbrojní průmysl, digitální technologie nebo kybernetická bezpečnost. Sport. Tenista Zdeněk Kolář na turnaji v Kštádu nepřekvapil favorizovaného Argentince Serundola. Na švýcarské Antuce v prvním kole prohrál 1-2 na sety. Kolářovýma vyřazeníma tak skončila česká účast ve dvouhře na tomto turnaji.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou zvětšená oblačnost, zpočátku s doznívající přehánkou nebo i bouřkou, která ještě může být i silná nebo velmi silná. Ve druhé polovině noci už srážky s malou pravděpodobností. Obloha se může začít i mírně protrhávat. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Vlád bude slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů, který v bouřkách přechodně ještě zesílí. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně i s možností přeháněk nebo bouřky ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biopředpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Boškovském náměstí se srazilo nákladní auto s osobním. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Pěkné odpoledne. Napadá vás, jaký je důvod a původ názvu obce Nezvěstit se? Ještě chvíli o tom můžete přemýšlet, no a za pár minut a okamžiků vám pár zajímavých teorií představíme. Začíná Dalibor Janda, příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Kubišová byla na Českém rozhlase Plzeň v úterý odpoledne a nebude v téhle hodině chybět ani zámecké léto.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Dnes zavítáme do obce, která vznikla na soutoku řeky Úslavy, Olešenského potoka a Bradavy. Součástí obce je Olešná, která vznikla jako osada a později byla k obci, o které bude teď řeč připojena. Pokud jste tipovali, že se podíváme do nezvěstic, hádali jste správně. Jaké teorie o původu názve obce existují? Na to se kolegyně Anděla Blašková zeptala kronikářky Martiny Moulisové.
2: Existují dvě pověsti. Jedna vypráví o třech sličných nevěstách, za kterými přicházeli nápadní do zdejší tvrze a místo nazvali Nevěstice, později Nezvěstice. Druhá zas vypráví o třech dětech, které si hrály pod tvrzí na louce u řeky a zmizely, zůstaly nezvěstné a odtud Nezvěstice. Ale vědecký výzkum uvádí, že je obec pojmenována po zakladatelovi Nezvestovi. Tak teď si můžeme vybrat, co je skutečné.
3: První písemnou zmínku o obci Nezvěstice najdeme už ve 14. století.
2: Naše obec patří mezi nejstarší v okrese a nejstarší dobová zmínka hovoří o roce 1352. Obec vznikla na soutoku řeky Úslavy a Olešenského potoka a Bradavy pod výběžkem lesnatých brd. V prvním díle obecní kroniky je zaznamenána informace o archeologických nálezech kolem Nezvěstic, zejména pak na Vartě, které pocházely z doby bronzové. Další významnou součástí naší obce je Olešná, která vznikla jako osada a později byla připojena k obci Nezvěstice.
3: Velmi významnou pamětihodností v obci Nezvěstice je kostel všech svatých.
2: Vypíná se nad naší obcí přes 600 let, má typickou kostelní věž z doby gotické, vchod je zdobený krásným lomeným obloukem a zachovaly se i klenby nad okny. Nejstarší a nejcennější freska zobrazuje svatého Krištofa a je ozdobou nezvěstického kostela dodnes. Náš kostel se může pyšnit i varhany, které byly pořízeny v roce 1853 a dodnes slouží.
3: Mezi místní významné památky patří i bývalá tvrz, které se říká Pod zámečkem.
2: Pochází ze samých počátků vzniku Nezvěstic. Žilo zde místní panstvo tehdejší doby a dochovaly se však už jen kamenné základy. V pamětech o obci je zmíněno, že posledními majiteli tohoto panství byli Valdštejnové, kteří zde hospodařili až do roku 1924. Dnes je tvrz považována za historickou památku a je zde umístěna pamětní deska.
3: Aktivním turistům, kteří v letní sezóně hledají v Nezvěsticích nějaké pohybové aktivity, by mohlo přijít vhod místní koupaliště s malým i velkým bazénem. Impulzů k pohybu je tady ale více.
2: Přes naši obec vede cyklotrasa Plzeň-Brdy a na již trase je k vidění kostel všech svatých, kamenný křížek.
3: Přibližuje zajímavé místní turistické cíle kronikářka obce Nezvěstice Martina Moulisová. Anděla Blašková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Americká kapela UB40 byla v úterý odpoledne na Českém rozhlase Plzeň. Určitě už jste v našem vysílání zaznamenali zámecké léto. Každé všední dopoledne vás zve náš průvodce František Kinský na jeden z našich zámků a vy se zároveň můžete zapojit do soutěže. A pokud dopolední pozvánku na zámek nestíháte, můžete ji slyšet i odpoledne. Ten správný čas nastal právě teď a proto předávám slovo Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Podnikneme výlet na Jižní Moravu, kde stojí klasicistní zámek francouzského typu Rájec nad Svitavou. Nechali ho postavit Salmové. Kromě jiného krášlí tamní zahrady také největší česká sbírka kamélí. Více nám už prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Vcházím na nádvoří Rájeckého zámku, kde už mě vítá kastelánka Zdeňka Kalová. To první, co mě upoutalo, jsou záhony růží a dominující kašna slekníny.
4: No, Rájecký zámek byl vždycky spojený se zahradníky a s květinami, takže bychom chtěli, aby návštěvníky třeba, kteří přijíždí v zimě, vítali naše vzácné kamélie, ale ti, kteří přijíždí v té klasické letní sezóně, tak aby vítali lekníny, růže, sbírky citrusů a měli vlastně Rájec spojenou především s těmi květinami.
3: Vstupní halou procházíme do velkého sálu.
4: Tohle je vlastně nejkrásnější sál Rájeckého zámku, takzvaný slavnostní, nebo chcete-li zahradní, protože těmi dveřmi přímo proti nám se vstupovalo do zámeckých zahrad, které vznikly ve 20. letech 19. století.
3: Kdy vlastně vznikl samotný zámek?
4: Rájecký zámek byl postaven mezi roky 1763 až 1769. Je to klasický francouzský venkovský zámek. Takové najdeme nejvíc třeba v okolí Paříže. A někdy z legrace říkáme, že to je salmovská venkovská chalupa, protože Salmové opravdu na Rájecký zámek jezdili především na léto, na letní měsíce zhruba od června do října. Pak se vraceli ke svým pracovním povinnostem do Vídně nebo do Brna.
3: Ze sálu se dostáváme do další místnosti, která je obklopená obrazy.
4: Toto je sál předků, kde jsou vystaveny portréty členů rodiny Salma Reifferscheid, ale není to úplně to nejvzácnější, co zde v přízemí můžete vidět. Nyní vás vezmu do zámeckých knihoven.
3: Ocitáme se sice v knihovně, ale těch knih tu moc není vidět.
4: Knihy jsou trošku ukryté v poličkách, ale je jich tady přes 61 tisíc.
3: Stoupáme do patra, ale to, co mě zaujalo, kromě té vizuální stránky, jsou také vůně. Co to cítíme?
4: Teď aktuálně cítíme květinovou výzdobu v místnostech.
3: Musím říci, že ty interiéry jsou naprosto uchvatné. Máte mimořádně vybavený zámek.
4: To je jednou ze zajímavostí Rájeckého zámku, že se dochovala velká část původního mobiliáře rodiny Salmů. A vzácností je také to, že 90% toho, co návštěvníci na zámku uvidí, je právě z těch původních sbírek, tedy nebylo to svezeno z jiných hradů a zámků.
3: V přízemí jsme prohlídku reprezentativních místností zakončili vzácnou knihovnou. Tady v prvním patře jsou soukromé prostory a je tu také nějaký klenot?
4: Na konci prohlídky mají návštěvníci možnost prohlédnout si naši klenotnici.
3: Když se řekne klenoty, představím si šperky, ale tady jsou ve vitrínách spíše poháry.
4: Svým způsobem jsou to vlastně také šperky. Tyto nádherné poháry jsou řezány z horského křišťálu, což je polodrahokam. Rájecký zámek je nádherný a doufám, že se návštěvníci přijedou k nám do Rájce nad Svitavou podívat.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rájec nad Svitavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Která práce nejvíc vynáší? Aneb, kdo nejvíc vydělává?
1: Záchranná služba.
2: Policie.
3: Kadeřníci.
4: V pizzerii.
5: Ty, kteří pracují třeba jako trenéři.
6: Politici.
7: To třeba, když někdo pracuje u prezidenta.
8: Vydělávají hodně ty, co prodávají mobily.
9: Tak asi zedníci.
10: Doktoři.
11: Fotbalisti.
12: Piloti Formule 1.
13: Jaký úředník?
14: Kritik.
15: Prezident.
16: Mekáč.
17: Nejvíc vydělávají hokejisti.
18: Nejvíc vydělává lupič.
19: Hasiči.
20: Bankéř.
21: Stát.
22: Ten, kdo nepracuje.
23: Mafie.
24: Topolánek.
25: Důchodci.

Jak se lidé chovají na Hracholuské přehradě nedaleko Plzně a jestli u vody nebo ve vodě dodržují základní pravidla, na to se dnes zaměřili policisté, kterým byl v patách náš reportér Lukáš Milota. Reportáž z této policejní preventivní akce uslyšíte na Českém rozhlase Plzeň za pár minut.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a my se teď zastavíme na Hracholuské přehradě, kde se policie zaměřila na dodržování pravidel. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky návštěvníkům připomněly, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. S pomocí pracovníka tuzemské státní plavební správy policisté kontrolovali také plavidla. Preventivní akce trvala několik hodin a byl u toho i náš reportér.
1: Dvoučlenná policejní hlídka nasedá.

0: výhradně výtlačný režim plavby nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobytí. Vodní skutry na vodním díle Hrachovsky jsou zcela zakázány.
1: Posádka člunu se teď právě vydává na plavbu po 22 kilometrů dlouhé přehradě. Kvůli nízkému stavu vody ale můžou jet jenom 15 kilometrů. No a my se s další dvoučlenou ženskou policejní hlídkou vydáváme přímo tady do kempu u Hráze. Potkáváme tady skupinku dospělých s dětmi. Policistka Eva Červenková je upozorňuje, že nemají chodit do vody rozehřátí, rozpálení, že mají vždycky počkat na břehu, než trochu vychladnou.
2: Pro ty nejmenší neplavce je důležité, aby vždycky měli vhodné pomůcky na plavání a aby ta pomůcka vždy byla pevně připevněná na těle.
1: Což to znamená, když má někdo kruh nebo křidílka?
2: To je špatně, je to nebezpečné, protože dítě zvedne ruce a může vyklouznout i z těch křidílek a i z kruhu.
1: Propadnout tím kruhem do vody. Tak slyšíte, co tady paní policistka vám říká, děti?
3: Tereska.
1: Tereska. Už umíš trošku plavat, nebo ještě moc ne a učíš se to?
3: Jo.
4: Řekni s pásem, viď?
3: S pásem.
1: Já se zeptám hned tady policie, jestli to je správně.
2: Ano, zásadní je plavecký pás.
1: Teď jdeme s policistkami po pláži, je tady další skupinka maminek s dětmi.
5: Dobrý den. Když jste byli ve vodě, dávali jste si pozor na své věci, co jste měli na dece?
6: Jo.
5: I ty, nebo jenom maminy?
6: Jenom maminy,
5: to je jasný. Chcete se něco zeptat?
6: Jo.
1: Mě tady zaujalo, že máte tu bouchačku, jsem si teprve všimnul.
5: Jo, to musíme mít, no většinou. A je pravá. Máme i příslušný oděv, takzvanou uniformu a podle toho jste nás určitě i z dálky viděli. Je tomu tak, že jo? Já si myslím.
1: Hlídka na člunu tak je zpátky z výšťky a z kontroly. David Urban ze státní plavební správy může shrnout.
0: Zkontrolovali jsme 4 plavidla, u žádného plavidla nebyl zjištěn žádný přestupek.
1: Nikoho jste nepřivezli člunem zpátky v poutech?
0: Dneska ne, za mě všechno v pořádku, plavební provoz je tady minimální.
1: Z Hrachovsek, Lukáš Milota, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a nám se do téhle hodiny ještě vejde pochoutkový rok. Naučíme vás péct jeden výtečný perník ve sváteční verzi, který už ověřilo 5 generací. Tuhle pochoutku upeče podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Vodochodský.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší sladký recept roku 2022 podle Poroty. Šlo o kunštánský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem, původně od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěžní všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je nedělají znovu naše posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtěška, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě taky Ivan Vodochodský. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 g hladké mouky a 150 g cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 g másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 řebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
2: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
1: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
3: Pochoutkový rok.
2: Tak sypeme do robota, co tu mouku?
1: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám. Teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, ale promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
2: Máme rendlík. V něm máslo, to rozpustíme.
1: 42,5 gramu másla. Rovnou tam přidáme mléko, 2 lžíce mléka, 2 lžíce medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť. Když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
2: Pak to teda necháme schladnout.
1: Máme to prochladnout.
2: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
1: Já dám vajíčko. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál. Já myslím, že tím mě zeskazím. Dám lžíci.
2: Do té směsi másla, medu.
1: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladný už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
2: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
1: No,
2: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
1: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
2: No, perfektní.
1: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
2: Až to hezčí než paní Šafářova.
1: Fakt.
2: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo no. Druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
1: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
2: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny. A musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu.
1: Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
2: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou marunky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky,
1: vlašáky.
2: A stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
1: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
2: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochu rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
1: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
2: Pečte teď.
1: I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukolený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný.
0: Recept na nejlepší perník roku 2022 se sušeným ovocem, povidly a dalšími dobrotami podle kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Šafářové z Poličky na Vysočině. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022-2023 zalíbil nejvíc posluchačům. Půjde o houbové krokety se zelím, které se svým vylepšením připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Za 9 minut už si nenechte ujít další zprávy s Lenkou Lupínkovou a hned po nich přijde na řadu humoriáda. Hostem bude herečka, zpěvačka, konferenciérka a taky televizní i rozhlasová moderátorka Pavlína Filipovská. Richard Jendovský se loučím a přeji pěkné úterní odpoledne.
3: Český rozhlas Plzeň,

Věděli jste, že na okraji Chrástu u Plzně směrem k Zábělskému lesu stojí modernistická vila, kterou v roce 1939 koupil Josef Skupa? Tento dům, postavený v roce 1930, koupil s manželkou jako letní byt. Během druhé světové války se sem manželé přestěhovali natrvalo. Josef Skupa zde byl v roce 1944 zatčen gestapem. Po válce Skupovi vilu nadále užívali. Paní Jiřina Skupová zde v roce 1972 zemřela. Vila patří v současné době příbuzným Josefa Skupy. Český rozhlas.

0: Vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Společnost Čistá Plzeň uzamkne zelené kontejnery na sklo. V Plzni Vinicích staví nové hřiště pro disc golf. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní a ochranné výchově. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánek nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Pěkné odpoledne vám má přeje Lenka Lupínková. Všechny zelené kontejnery na sklo v Plzni doplní zámek. Společnost Čistá Plzeň tak reaguje na skutečnost, že se v nádobách objevuje i odpad, který tam nepatří. Lidé tak budou mít možnost vhazovat skleněné lahve nebo sklenice do zelených kontejnerů pouze horními otvory, říká technický náměstek společnosti Čistá Plzeň Jan Schneberg.
2: My jsme přistoupili k zamykání nádob na sklo, protože bohužel to sloužilo jako odkladiště směsného komunálního odpadu. Je tam spoustu igelitů, plastů a dalších příměsí, které tam nepatří a které se špatně z toho dostávají pryč. V Plzni se jednotlivé nádoby postupně zamykají a nechávají se pouze horní vhozy. Tam, kde chybí horní vhoz, tam se ty vhozy dodělávají.
1: Do zelených kontejnerů na sklo je v Plzni možné vyhazovat i drobné kovové obaly, například plechovky a podobně. Nové discgolfové hřiště vznikne ještě letos v Plzni-Vinicích. První plzeňský obvod ho vybuduje vedle silnice na Chmelnicích. Cílem projektu je podle starostky obvodu Ivany Bubeničkové z Hnutí ANO zatraktivnit opomíjené území.
3: Dlouhodobě nebylo využívané a spíše bylo zneužívané lidmi bezdomová a nepřizpůsobivými, tak chceme zkulturnit tak, aby obyvatelé Vinic se tam mohli projít a trošku si zasportovat. Můžou lidé to využít jednak pro procházku a jednak si trošičku zasoutěžit.
1: V dětských domovech už by neměly žít děti s nařízenou ochranou výchovou. Tu ukládají soudy za činy, které by u dospělých ohodnotili jako trestné. Po reformě chystané ministerstvem školství by tak malí zločinci neměli bydlet třeba se sirotky nebo týranými dětmi. V pobytových zařízeních vyrůstá v Česku zhruba 6,5 tisíce dětí, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Sport. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně i s možností přeháněk nebo bouřky, ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré. Aby ho předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Božkovském náměstí v Plzni se srazilo nákladní auto s osobním. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. A u obce Bystré ve směru od Zavlekovla na Klatovsku je na vozovce vylitý benzín. Projíždějte tímto místem také opatrně, i tady bude platit omezení v provozu. Jeďte opatrně, my vám ve 16 hodin a téměř 4 minuty přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Ať už posloucháte ve stoje za chůze, možná v klidu v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
5: Dobrý den.
4: Jakou náladu přinášíte? Letní?
5: Já jsem dobře naložena.
4: Jo.
5: Pořád.
4: Jo.
5: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
0: Humoriáda.

0: Taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S těmi se určitě musela, Pavlína, potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc milí.
0: Mm-hmm. Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem.
0: Ano.
1: Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohodle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě jel
2: správně.
3: Celým souborem.
2: Karel se strašně rozšílil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem
2: ano,
3: v klidu,
2: ano.
3: Ale večerní,
2: ano.
3: Nic stalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohledl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský, tak...
3: Ano, jsou slečený, ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezký.
3: No, on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře?
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: to pořád
3: To mu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojil ho. Ale koukal oponou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvičil.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšímá ani ten Hák.
2: Ano, ne?
3: Koukal, kousal do toho chleba v těch krychách, stál vlastně nahý před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla. Tam
5: byla opona... strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celý jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
5: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je pravda.
0: Tak skutečně to takhle mohlo probět. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodnej kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvnej. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na své upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět a včas On to všecko znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku s Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já
5: a
3: vím.
5: Bečko.
3: To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patryku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no ještě ano, jednu ano, verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech, vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo.
6: Darek Vostřel a takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře,
3: my děkuji. Vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly několik pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k Vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, no, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny, hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako
2: technik?
3: Vedoucí člověk.
2: Ano.
3: V té technické
2: vrži?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem jí to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to. Ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený. Já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to a porád. A poběhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a takového hrabání. A to vám byla, to bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam... jsem tam způsobila různý zmatky, no. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to, no, hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co trochu, já to vzpomínám moc.
2: Ráda, ano. Tak Humoriádě, i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě podruhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou ve scénce.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám vám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Breno z Martina. Pozdravujem vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodov dávam Bčku.
1: Dobře, děkujeme, Breno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš z Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou.
3: A chtěl bych
6: Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v klubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco provedne, zapírej. Přiznej se.
7: A co bych provedl?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes?
7: Ale no, tady někde, na. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Se ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splynulo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano.
1: Ano.
3: Ona mě

0: třetí Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisér, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
0: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský dílo, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte, a posílejte z heslem Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějte do pořadu Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý ano, den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo,
3: všechno.
4: Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme
4: děkuju,
3: i za ten nápad. Naště. Mějte se pěkně, ať se daří, kdo další tam je.
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umijou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umijou, to vám řeknu, že jo.
7: Ne, opravdu jsou vynikající. Oni tak umijou, ale tak umijou, že já se skláním až k zemi před ně. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: vám. A hlasovala bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachránějí, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
9: Ježiš.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.

0: vážně?
1: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
2: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
3: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
1: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad neumím. Já mám léta stabilní věk.
3: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
1: Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
3: To si byla ty, já si to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
1: Ale prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
2: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
3: Z mý strany?
2: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
1: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
2: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
1: Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no tak klidně, že jo?
2: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, anebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno? Dám jim hlasovat.
6: Ano.
5: Dobře.
6: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
5: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívala si tady sama se Silvou Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času.
1: Ano.
2: A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka? Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co to bude?
3: Já bych určitě chtěla paní Uršovu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě. Tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, oznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, dítě mu 55. A to říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Na Češ utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil je umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacoč, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, to já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Ať Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminálně, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak Víš, co z toho bude? A on se rozesmál, říkal, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa, a ne Husák.
1: Ta dnešní na konci hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem, protože krásné léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ceny dálničních známek se možná přestanou každoročně měnit. Návrh ve sněmovně prošel prvním čtením. Virtuální systém pro lepší rehabilitaci pacientů vyvinuli na Západočeské univerzitě. V Plzni funguje centrum a materiální pomoci rodinám v nouzi s názvem Šatník. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánek nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Další zprávy připravila Lenka Lupínková. Pěkné odpoledne. Dálniční známky nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnu platily letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz se nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou 500 milionů korun, v tom následujícím o zhruba 3/4 miliardy. Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor. Na Západočeské univerzitě v Plzni vyvinuli nový rehabilitační systém pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Pomocí virtuální reality se snaží motivovat k nácviku a opakování správných pohybů paží. Kromě toho přináší systém i cenná data pro lékaře a výzkumníky. Podle mluvčí Západočeské univerzity Andrej Čandové už novou technologii z fakulty aplikovaných věd testují třeba v pražských fakultních nemocnicích na Vinohradech nebo v Thomayerově nemocnici.
4: Vedle lepší motivace pacientů k pravidelnému cvičení přináší systém i cenná data pro lékaře a výzkumníky. A první výsledky zatím naznačují, že z krevních testů by do budoucna mohlo být možné poznat, zda pacient absolvoval klasickou rehabilitaci nebo zda cvičil ve virtuální realitě.
2: V Plzni funguje šatník pro rodiny v nepříznivé životní situaci. Materiální pomoc v podobě oblečení, školních pomůcek nebo kočárků je určená například samoživitelům, pěstounům nebo lidem ve finanční krizi. Organizaci zajišťuje Plzeňské charitativní centrum Domus. Podrobnosti k provozu šatníku doplňuje mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
5: Pomoc je poskytována individuálně s ohledem na konkrétní aktuální potřeby rodiny a také na kapacitu šatníku tak, aby pomoc byla vždycky důstojná, smysluplná a spravedlivá. Veřejnost také může přispět do šatníku. Přijímány jsou ale pouze čisté, funkční, kompletní a nepoškozené věci, které jsou vhodné k okamžitému použití.
2: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Sviridenkové a tím i celé vlády. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Sviridenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Sergej Korecký. Sport. Tenista Dalibor Svrčina dohrál na antukovém turnaji ve švýcarském Bostadu v prvním kole. S Bulharem Dmitrovem prohrál 1-2 na sety. Dominika Šalková pak podlehla na úvod turnaje v rumunském Jasi Rusce Ibragimové 2-6 a 5-7.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou zvětšená oblačnost, zpočátku s doznívající přehánkou nebo i bouřkou, která ještě může být silná nebo velmi silná. Ve druhé polovině noci už srážky s malou pravděpodobností. Obloha se může začít i mírně protrhávat. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně i s možností přehánky. snímek nebo bouřky ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby ho předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici číslo 27 před Švihovéma ve směru od Červeného Poříčí na odbočce do centra se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Tady je Český rozhlas Plzeň, před námi společná hodina, ve které shrneme dnešní události v plzeňském regionu. Tak o čem bude řeč? Například v Plzni Vinicích začíná stavba nového sociálního zařízení, které konečně uleví unaveným rodičům dospělých dětí s těžkým kombinovaným handicapem. A záchranné lano hodíme i milovníkům přírody. S horským vůdcem probereme zásadní pravidla pro bezpečné túry. Rady odborníka určitě přijdou vhod.
3: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
0: Jako první je připraven Václav Neckář s potulným hráčem a hned po něm vám nabídneme stručný přehled dění v kraji s datem 14. července. 6 minut po 17. Ondřej Kapic přeje dobrý den.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Lenka Lupínková.
2: Pěkné odpoledne. Tři nákladní automobily s celkem 72 tunami nelegálního odpadu ze zahraničí zadrželi v červnu plzeňští celníci. Asfaltová směs a drcené plasty se dovážely do Česka z Německa a Itálie. Za první pololetí zadrželi plzeňští celníci více než 123 tun nelegálně přepravovaného odpadu, což bylo nejvíce v historii útvaru, informovala mluvčí plzeňského celního ředitelství Marcela Kašparová. Na všech případech celníci spolupracovali s plzeňskými oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí. Vyřešit kritický nedostatek pobytových zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra v Plzni mají dvě sloučené stavby, které začalo stavět město. Dva propojené objekty, které uleví seniorským rodičům handicapovaných potomků, vyrostou v Plzni-Vinicích.
3: Domov nabídne zázemí pro 16 klientů s těžkým mentálním a fyzickým postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči. Hned vedle vyroste ještě druhá propojená budova, určená pro dospělé autisty.
2: Další informace zjišťoval redaktor Pavel Hala a jeho reportáž uslyšíte už za několik minut. Na dodržování pravidel na Hracholuské přehradě se dnes zaměřila policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky návštěvníkům připomněly, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. Preventivní akce trvala několik hodin. A jak řekl David Urbán ze státní plavební správy, spolu s policisty kontrolovali také plavidla.
4: Je tady povoleno mít evidované plavidlo s vlastním strojním pohonem do maximálního výkonu 10 kW. Nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobytí. Vodní skutry na vodním díle Hracholusky jsou zcela zakázány.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů za stovky milionů korun. Poté, co před 2 týdny otevřela 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut, dokončuje stavbu na Světovaru. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Jak řekl náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, velký dům vyroste nad plzeňskou zoo a druhý, dosud největší v Plzni, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je krátce po 16:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Vyřešit kritický nedostatek pobytových zařízení pro lidi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra v Plzni mají dvě sloučené stavby, které začalo stavět město. Dva propojené objekty, které uleví seniorským rodičům handicapovaných potomků, vyrostou v Plzni Vinicích.
1: Je spousta osob postižených, které žijou v rodině. Jde o klienty, kteří mají mentální postižení nebo v kombinaci i s poruchou autistického spektra. A jsou to klienti, kteří jsou už dospělí, jejichž třeba rodiče už opravdu jsou v seniorském věku, neumí si představit, co s nima bude.
2: Vysvětluje Věra Kotrbatá, vedoucí Městského centra pro klienty s kombinovaným postižením v Rabštejnské ulici v Plzni. Naléhavost potřeby dalšího zařízení.
1: Bude to strašná pomoc, protože třeba tadyhle ty klienti, pokud jsou někde v nějakém ústavním zařízení, kde je větší počet klientů, nebo jsou nuceni právě žít v nějakém kolektivu, často jsou příliš i medikováni, jenom proto, aby dokázali v tom kolektivu nějakým způsobem fungovat. Bude to opravdu rodinná buňka, tak nebude muset být ani takováhle medikace třeba u těch klientů.
2: Dodává Věra Kotrbatá. Domov Nováček 2 nabídne zázemí pro 16 klientů s těžkým mentálním a fyzickým postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči. Hned vedle vyroste ještě druhá propojená budova určená pro dospělé autisty, kterou bude provozovat organizace Procit, říká její ředitelka Irena Vítovcová.
3: Takováhle pobytová služba, konkrétně náš dům se zvláštním režimem Procit, bude třeba šestý v republice, určený pro cílovou skupinu. Těchto domů je nedostatek. Klienti, což jsou vlastně rodiče dětí, už teď dospělých, volají o pomoc, nemají kde být se svými dospělými autistickými dětmi, takže tento dům pomůže 12 rodinám.
2: Dodává Irena Vítovcová. Společnými inženýrskými sítěmi se městu podařilo ušetřit. Výstavba přesto vyjde na bezmála 180 milionů korun. Pokračuje plzeňský radní pro sociální oblast Jiří Šrámek z Hnutí ANO.
4: Tady ty dva projekty spolu souvisí, mají společný inženýrský sítě, tím se výstavba hodně zlevnila. S tím, že to budou dva samostatné objekty, Nováček 2 bude pro těžce postižené osoby. Tam budou 4 domácnosti po 4 klientech a domov pro osoby s poruchou autistického spektra, tak bude takzvaný 2 domácnosti po 6 klientech.
2: Vysvětluje radní Šrámek. První klienti by se do rodinných buněk na Vinicích měli stěhovat na začátku roku 2028. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.
2: Bouřky by na našem území měly zůstat až do zítřejšího poledne. Jaké počasí můžeme zítra skutečně očekávat, to zjistíme v příštích minutách. O aktuální předpověď počasí si zavoláme do Plzeňského hydrometeorologického ústavu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za jakých podmínek a okolností lze vyrazit na túru do hor, kde můžete jít sami a kde je dobré využít služeb horského průvodce? O tom bude řeč v dnešním vydání Den v kraji už za pár minut.
1: Počasí.
0: 4 minuty před 17:30 vítáme vysílání Českého rozhlasu Plzeň meteorologa Martina Adamovského. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne.
0: Hrozí večer a v noci v kraji ještě nějaké bouřky?
2: Tak nějaké slabší ještě mohou doznívat, nebo spíš přehánky, jinak ta výstraha nám dnes úplně nevyšla. Mohou za to pravděpodobně ty složité podmínky po ránu, ty bouřky, které se vyskytly kolem našeho území i během dopoledne, které nám přinesly větší oblačnost, která nám trošku narušila celou tu situaci, a v těch vyšších hladinách jsme měli taky suší vzduch, takže ty bouřky neměly úplně tolik energie. Takže ta situace úplně nevyšla tak, jak jsme předpokládali, nicméně částečně se nám někde malinko alespoň mohlo zalít, hlavně na severu kraje. Teď ještě ty přehánky, výjimečná bouřka mohou doznívat.
0: To vždycky vypadalo, že to přijde, a pak se to zase ty mraky rozplynuly a nebylo nic z toho.
2: Ano, právě v těch vyšších hladinách ten suší vzduch bránil nějakému výraznějšímu vertikálnímu vývoji těch bouřek a i tomu, aby byly silnější, takže byly spíš jenom slabší.
0: Co teploty v noci, jak to bude vypadat?
2: Tak bude relativně teplo. Zítra ráno naměříme podobně jako dnes ráno, řekněme kolem nějakých těch 16-17 stupňů, možná bude malinko chladněji. Jinak té oblačnosti by mohlo i v té druhé polovině noci malinko ubývat, ale jinak počítejte s tím, že ještě bude relativně zvětšená oblačnost teďka v té první polovině noci a během večera.
0: Tak a jak se nám vymaluje zítřejší 15. červenec?
2: Tak zítra by mělo být těch bouřek přehánek výrazně méně, přehánky spíš jenom výjimečně odpoledne, možnost nějaké bouřky na Šumavě, v Pošumaví, ale opravdu to budou spíš jenom výjimečné záležitosti, jinak přes den spíš zvětšená oblačnost, bude to takový klidnější den, trošku bude chladněji než dneska. Dnes jsme měli hlavně v té jižní polovině kraje i 28, 29 stupňů. To zítra nebude, zítra naměříme tak maximálně mezi 24 a 27, takže bude chladněji. A co se týče nějakých úhrnů, tak v těch přehánkách většinou tak pár milimetrů, ale bude to opravdu hodně lokální na malé části území.
0: Tak aspoň máme představu, na co se připravit, jak to bude zítra vypadat. Za předpověď děkuji meteorologovi Martinu Adamovskému. Pěkný večer přeji.
2: Ano, klidný večer.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je minuta a půl po půl šesté, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Naším dnešním dopoledním hostem byl mezinárodní horský vůdce a instruktor Karel Kříž. Pro pohyb v horách platí určitá pravidla a pokyny. Na ty se ho ptal moderátor Stanislav Jurík.
1: Máme pravidla pro to, jak se v jakým terénu vodí. Vlastně máme velmi striktní pravidla pro vzdělání, to znamená, že všichni ty horský vůdci po celém světě mají vlastně téměř totožný vzdělání, který je opravdu dlouhý. Dneska to trvá 3,5 roku, je to nějakých 100 dní v terénu, lyžování, lezení, lezení v ledu, všechny ty disciplíny, takže v tom jsme jako stejný. A dodržují se pravidla, někdo to tak přesně nedělá, tak ten horský vůdce se odlišuje právě třeba tím, že přesně dodržuje ty počty, které jsou doporučené na ty hory. Takže když řeknu příklad, nejtypičtější Matterhorn, že tam můžu vzít jenom jednoho klienta.
2: Aha, nevíc.
1: Ne, pak už to je nebezpečný.
2: To jsem se chtěl právě zeptat, jestli vodíte celé skupiny anebo jednotlivce. To se liší tedy.
1: Záleží na té disciplíně právě. Ano. To znamená, když budu mít třeba skialpový kurz, tak můžu vzít do nelodovcového terénu třeba až 8 lidí, ale to většinou ani nechcete mít tolik lidí. Na túru běžnou nějakou po ledovci, tak můžu vzít 5-6 lidí. A pak jsou takový ty túry, které lidi znají, třeba jako Grossglockner, Mont Blanc, tak tam přímo i podle cesty, kterou lezete, tak máte doporučený počet.
2: Řekněte mi, které chyby dělají lidé na horách nejčastěji? Jak to tak vidíte jako horský vůdce?
1: Velká chyba je v tom plánování, to znamená ta představa, kolik toho za ten den stihnete a kde kdy chcete bejt. Jo, a to se s tím se potkávám velice často, že lidi chodí vlastně pozdě, anebo si ty naplánují příliš ambiciozní túru a jsou na těch horách jakoby dlouho. Tak možná taková myšlenka, která fakt si myslím, že je dobrý, aby zazněla, že vy, když jdete na túru v horách, tak má svůj dobrý důvod, proč se chodí ráno, že jo, právě kvůli třeba bouřkám. A že se z té túry vracíte poměrně brzo, to znamená, vy jste někdy po obědě z kopce dolů nejpozději. Jo? Takže v létě, to platí v létě samozřejmě. A třeba v zimě zase je to důležitý plánovat, když máme jarní ski alpinismus nebo jarní freeride, tak taky chcete být brzo zpátky. A pro lidi je hrozně nepříjemný, jako že by si řekli ve 12 už nemám co dělat, ale tak to je. Pokud chcete být v těch horách bezpečně.
2: Jak často sledujete počasí a s jakým předstihem? To mě zajímá.
1: Nemá smysl vlastně sledovat počasí víc jak týden dopředu a i ten týden už je jako ta pravděpodobnost samozřejmě malá. Jo, když máme nějaký jako stabilní tlakový útvary, tak se to dá, ale obecně my koukáme na počasí fakt jako skoro online dneska, což je fantastický, že vy můžete sledovat ty radary a opravdu dneska sledujete i ty mraky a kdo a víte, že máte třeba ještě 2 hodiny, než začne pršet, takže to počasí sledujeme fakt hodně a pořád.
2: Asi je důležité, když už člověk v těch horách je, to umění se otočit. Jak si pod vrcholem, rozumíte mi, že vlastně člověk nevleze úplně nahoru, vidí to třeba, má to v dosahu, má ty výškové metry načtené, ale musí se v určitou dobu otočit, protože to prostě nepůjde. Jak to poznáte?
1: No, to je jedna opravdu z nejtěžších věcí v té naší práci, ale je to těžký i pro lidi vlastně udělat tohleto rozhodnutí. Ale když si přečtete knihy světových horolezců, tak všichni o tom mluví, že to je to nejdůležitější umění, to umět včas otočit, protože ten konec není na tom vrcholu, ale je až dole zase v té hospodě, říkám vždycky. Takže máte nějaký plán a v tom plánu ideálně máte nějakou rezervu. Dobře, tak můžu spotřebovat tu rezervu, ale určitě ne víc. Takže to, kdy se otáčíte, je dobrý si vlastně naplánovat dopředu.
0: Celý rozhovor s horským vůdcem Karlem Křížem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: A za malou chvíli se společně vydáme k vodě. Sám jsem zvědavý, jak dopadla dnešní policejní kontrola na Hracholuské přehradě. Náš reportér tam totiž sledoval preventivní akci Bezpečně u vody. A potom vás vezmu na zámek Nemilkov na Klatovsku. Velmi fandím manželům Kaplanovým, kteří prodali pražský byt, aby tuto chátrající památku zachránili. Jejich neuvěřitelnou 10letou cestu vám přiblížíme už za chvíli. Asi bych

0: Posloucháte Den v kraji s úterním datem 14. července. Na dodržování pravidel na Hracholuské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměřila policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky návštěvníkům připomněly, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. S pomocí pracovníka tuzemské státní plavební správy policisté kontrolovali také plavidla. Preventivní akce trvala několik hodin a byl u toho i náš reportér.
1: Dvoučlenná policejní hlídka nasedá do motorového člunu. Jeden policista řídí a druhý Patrik Havel. Co budete kontrolovat na Hracholuskách?
2: Tak hlavně převážně alkohol, jestli neřídí pod vlivem alkoholu.
1: Ti, co tady mají různá plavidla.
2: Přesně tak. Potom určitě se tady hodně řeší parkování, protože často se stává, že parkují přímo u přehrady, což je zakázaný.
1: Jede s vámi také David Urban ze státní plavební správy.
3: Zaměříme se zejména na evidovaná plavidla, platnost těch technických prohlídek. Je tady povoleno mít evidované plavidlo s vlastním strojním pohonem do maximálního výkonu 10 kW. Tato plavidla všechna musí dodržovat výhradně výtlačný režim plavby, nesmí jezdit ve skluzu a tvořit velké vlnobití. Vodní skutry na vodním díle Hracholusky jsou zcela zakázány.
1: Posádka člunu se teď právě vydává na plavbu po 22 kilometrů dlouhé přehradě. Kvůli nízkému stavu vody ale můžou jet jenom 15 kilometrů. No a my se s další dvoučlenou ženskou policejní hlídkou vydáváme přímo tady do kempu u Hráze. Potkáváme tady skupinku dospělých s dětmi. Policistka Eva Červenková je upozorňuje, že nemají chodit do vody rozehřátí, rozpálení, že mají vždycky počkat na břehu, než trochu vychladnou.
4: Pro ty nejmenší neplavce je důležité, aby vždycky měli vhodné pomůcky na plavání a aby ta pomůcka vždy byla pevně připevněná na těle.
1: Což to znamená, když má někdo kruh nebo křidílka?
4: To je špatně, je to nebezpečné, protože dítě zvedne ruce a může vyklouznout i z těch křidílek a i z kruhu.
1: Propadnout tím kruhem do vody. Tak slyšíte, co tady paní policistka vám říká, děti?
5: Tereska.
1: Tereska. Už umíš trošku plavat, nebo ještě moc ne a učíš se to?
5: Jo.
6: Řekni s pásem, viď?
5: S pásem.
1: Já se zeptám hned tady policie, jestli to je správně.
4: Ano, zásadní je plavecký pás.
1: Teď jdeme s policistkami po pláži, je tady další skupinka maminek s dětmi.
7: Dobrý den. Když jste byli ve vodě, dávali jste si pozor na své věci, co jste měli na dece?
8: Jo.
7: I ty, nebo jenom maminy?
8: Jenom maminy,
7: to je jasně. Chcete se něco zeptat?
1: Jo. Mě tady zaujalo, že máte tu bouchačku, jsem si teprve všimnul.
7: Jo, to musíme mít, no většinou. A je pravá. Máme i příslušný oděv, takzvanou uniformu a podle toho jste nás určitě i z dálky viděli. Je tomu tak, že jo? Já si myslím.
1: Hlídka na člunu tak je zpátky z výšťky a z kontroly. David Urban ze státní plavební správy může shrnout.
3: Zkontrolovali jsme 4 plavidla, u žádného plavidla nebyl zjištěn žádný přestupek.
1: Nikoho jste nepřivezli člunem zpátky v poutech?
3: Dneska ne, za mě všechno v pořádku, plavební provoz je tady minimální.
1: Z Hracholusek Lukáš Milota, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
0: A my pokračujeme dál, zámek Nemelkov na Klatovsku slaví 10 let proměn. Za chvíli povíme víc po písničce. Day.

0: Whitney Houston v pořadu Den v kraji, minutu a půl po 6:15. Zámek Nemilkov na Klatovsku v roce 2016 zakoupili manželé Kaplanovi, aby chátrající památku zachránili. Prodali pražský byt a během uplynulých let do rekonstrukce vložili veškeré své úspory.
1: Před 10 lety jsme poprvé přišli do Nemilkova,
2: popisuje spolumajitelka zámku Markéta Kaplanová.
1: Musím říct, že máme úplně jiný obor, že nejsme ani stavebníci, ani historici, ani památkáři. My jsme odkojený sportem, sportovní rodina, kolem nás jsou sami učitelé tělozvikáři a já jsem trenérka plavání a manžel volejbal.
2: A jak jste se tedy od sportu dostali k rekonstrukci zámku?
1: Manžel vymyslel tuto zvláštní věc, že zachráníme nějakou památku. On prostě si vzal list ohrožených památek, potom jezdil, co se mohla já zkousnout, to mě ukázal. Dlouho jsem se bránila, až nakonec jsme přijeli do Nemilkova a tam jsem podlehla. Prodali jsme náš krásný byt v Praze, všechno, co jsme měli, tak jsme sebrali a dneska už i babička s dědou nám pomáhají. Když potřebujeme dokončit nějakou fasádu, tak ty jejich úspory už jsou taky utopeny v zámku.
2: Napadá mě, že ten váš sportovní duch způsobil, že jste to tak zvládli.
1: Pravděpodobně jo, protože když jsme tady byli na začátku, tak nám lidi říkali, no tak to je sebevražda, to není možný. A my to tak jako zlehčujeme v tom, že někdo tomu říká sebevražda, někdo dobrodružství. No tak my jsme se spíš přikláněli k tomu, že to je dobrodružství. A když teďka s manželem trochu rekapitulujeme, tak říkáme, že ty první dva roky byly skoro nejhezčí. Byl tam strašný nepořádek, bylo to tam úděsný, ale měli jsme jednu místnost a já jsem měla takový pocit, jako že jsem někde na kempu nebo že jsem na dovolený.
2: Z Nemilkova, Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Fotbalisté Plzně zakončili předsezónní přípravu v Rakousku vítězstvím 2-0 nad Žitomirem. Pro Západočechy to byla generálka na nový soutěžní ročník, který zahájí 25. července doma s Libercem. Další zprávy Českého rozhlasu Plzeň nabídne Lenka Lupínková už za 5,5 minuty. Zítra vám povíme víc o otevření dvou schránek nalezených při opravě věžičky nad hlavní lodí plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Podle zvyku do nich předchozí generace uložili vzkaz pro ty budoucí. V Klatovech budou zítra návštěvníci svědkem události, která se ve městě odehrála naposledy v roce 1913. Na náměstí totiž slavnostně nastoupí privilegovaný sbor ostrostřelců. Řekneme vám, kdo to vlastně ostrostřelci byli. A také vás pozveme k Seneckému rybníku v Plzni, kde mají děti novou atrakci. Město tam otevřelo novou naučnou stezku se siluetami zvířat. Vše pak shrneme v pořadu Den v kraji. Naslyšenou se těší opět Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Turek by měl podle Babiše kvůli pondělní dopravní nehodě rezignovat na pozici zmocněnce. Chocká Lhota na Domažlicku bude mít nový průtah obcí. Práce začnou ještě v červenci a potrvají do konce příštího roku. Západočeská univerzita otevřela druhé kolo přijímacích zkoušek. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne s možností přehánek nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Příjemný poslech vám má přeje Lenka Lupinková. Poslanec za motoristy Filip Turek by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO měl za včerejší dopravní nehodu převzít odpovědnost a měl by rezignovat na pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Babiš to napsal Českému rozhlasu s tím, že by to Turek měl udělat v případě, že se potvrdí nové kamerové záznamy. Na nich je vidět, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vjel rovně přímo do křižovatky, kde se srazil s nemocničním vozem. Turka k rezignaci vyzvala i opozice. Kamerové záznamy teď vyhodnocuje policie. V Chodské Lhutě u Gdyně na Domažlicku začne ještě do konce července kompletní rekonstrukce průtahu obcí a přilehlých komunikací. Práce za víc než 42 milionů korun společně zaplatí Plzeňský kraj a obec. Rekonstrukce je rozdělená na etapy, při kterých musí obyvatelé a motoristé počítat s úplnými uzavírkami. Ty budou organizované tak, aby byla vždy zajištěna dopravní obslužnost obce. Podrobnosti dodává mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
5: Stavba zahrnuje komplexní rekonstrukci třech silnic třetí třídy v celkové délce přes 1 kilometr. Součástí projektu je také výstavba nových chodníků, napojení místních komunikací, zřízení parkovacích stání, rekonstrukce dešťové kanalizace, úprava veřejného osvětlení nebo výstavba autobusových zastávek.
3: Rekonstrukce průtahu Chodskou Lhotou skončí příští rok v prosinci. Západočeská univerzita v Plzni otevřela druhé kolo přijímacího řízení. Poslední volná místa nabízí 5 z 9 fakult univerzity. Všechny 3 technické, ekonomická a filozofická. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Do prvního kola nám dorazilo přes 17 000 přihlášek, což je nejvíc za poslední desetiletí. Těší nás, že stoupá zájem také o studium technických oborů, což si vysvětlujeme i tím, že je přibližujeme mladé generaci. Třeba důrazem na environmentální problematiku, jako je elektromobilita nebo cirkulární ekonomika.
3: Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o více než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii. Je tak stíhaný jako uprchlý, vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit v loni na podzim. Sport. Fotbalisté Francie zabojují na mistrovství světa o 3. postup do finále v řadě. V Texasu rozehrají semifinále proti Španělsku v 21 hodin českého času. Vítěz se ve finále střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie.
4: Počasí.
3: V noci bude většinou zvětšená oblačnost, zpočátku s doznívající přehánkou nebo i bouřkou, která ještě může být i silná nebo velmi silná. Ve druhé polovině noci už srážky s malou pravděpodobností. Obloha se může začít i mírně protrhávat. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů, který v bouřkách přechodně zesílí. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně i s možností přehánek nebo i bouřky, ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o předpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici číslo 27 před Švihovem ve směru od Červeného Poříčí na odbočce do centra se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muzik.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás zdraví Věra Kestřánková. V dnešním pořadu si poslechneme písničky o těch, které nelze nahradit, nebo jen velmi těžko, a to jsou rodiče. Vybrala jsem pro vás písně notoricky známé, ale i ty, které možná uslyšíte úplně poprvé. Jisté je, že je jich mnoho a rozhodně se nedostane na všechny. Úvodní píseň patřila mamince a stejně tak tomu bude i z další písní. Tvé vlasy kvetou, maminko, od Karla Waldaufa a Bohuslava Nádvorníka hraje Cheznovanka.

Po dvou písničkách věnovaných maminkám vzdáme poctu tatínkovi valčíkem Vzpomínka na tatínka od Antonína Bulky a Františka Kratochvíla. Hraje rozhlasová Plzeňačka a zpívá Jiří Langmajer.

Zajímavé je, že většina písniček o maminkách a tatíncích jsou valčíky, valci nebo pomalé písně. Asi proto, že láska a cit patřící ke vztahu k rodičům se nejlépe hodí k pomalejším a citlivějším melodiím. Dáme si teď ale jednu rozvernou polku z Moravy. Mamko, moja mamko, hraje Moravanka.

Slyšeli jsme Moravanku na nahrávce z roku 1974, zpívali nám Květa Navrátilová a Zdena Hovorková. Na řadě je opět písnička o tatínkovi, tentokrát muzikantovi, který po večerech vyhrává v hospodě na harmoniku. Píseň Dětičky, jděte už spát hraje Březovanka. Zpívají Aneta Suková, Klára Bucková a Miloslav Kubát.

Blanka Kaňová napsala krásný text na hudbu Pavla Svobody ve Valčíku pro maminku, ve kterém se zpívá Potěší úsměvem, sní je vždy krásný den. Hraje Chodovarka a zpívají Lucie Márová a Václav Kašpar.

Nutno podotknout, že se dnes zabýváme především vztahem dětí k rodičům, který se samozřejmě během života vyvíjí a prochází určitými fázemi, pubertu nevyjímaje. Opačný vztah, tedy rodičů k dětem, je většinou trvalý od prvního nádechu miminka a jistě není mnoho důležitějších a náročnějších rolí v životě, než být dobrým rodičem. Nyní si pustíme lidovou píseň, která spojí maminku a tatínka v jeden celek. Zkrátka tak, jak by to mělo být. Všichni tu píseň budete znát. Zahraje nám ji Nektarka v úpravě Ladislava Roma a jmenuje se Netrapte se, rodičové.

Dnes jsme si v pořadu Muziky muziky hráli písničky o rodičích a já doufám, že jste si při nich na své rodiče s vděkem a láskou vzpomněli. Ať už máte to štěstí a můžete je stále navštívit, nebo už bohužel ne. Na světě je písní nepřeberné množství a ty o rodičích mají velké zastoupení. Možná se k nim ještě v budoucnu vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kestránková.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Plzeň, špalíček lidových písní.
4: Dobrý večer, milí posluchači. 10. června tohoto roku se v Praze uzavřel plodný život hudebního skladatele, upravovatele lidových písní a hudebního režiséra Jana Málka. Na jeho dílo a umělecký odkaz ve vztahu k lidové kultuře dnes ve špalíčku zavzpomínám s laskavým dovolením autorky s využitím vzpomínkového textu Málkovy dlouholeté spoluhráčky a přítelkyně doktorky Marty Ulrichové. Začíná špalíček lidových písní se Zdeňkem Vejvodou. Přeji vám příjemný poslech.

zazněla milostná píseň v podání plzeňského lidového souboru a Jaromíra Horáka v úpravě Jana Málka. Jeho životní příběh se uzavřel před 2 měsíci 10. června 2026. Vystudoval Pražskou konzervatoř, oddělení lidových nástrojů u Alberta Peka a hru na bicí u Emila Špačka. Ve studiu pak pokračoval v kompoziční třídě Miloslava Kabeláče. Téměř 50 let pak působil v československém a pak českém rozhlase. V letech 1963 až 1976 působil v Plzni jako dramaturg rozhlasového orchestru a také v Československu ojedinělé elektroakustické laboratoře. Pak odešel do Prahy, kde se uplatnil jako hudební režisér. I v důchodovém věku zde setrval jako odborník na digitální restaurování starých snímků. Kromě náročné práce v rozhlase se Jan Málek intenzivně věnoval kompozici.

Když jsem já šel k táboru, juchajda, juchajda, potkal jsem tam barbořu, juchajda, juch. Barbořičko, pojď drobet, juchaj, juchaj, juchaj, já, nepůjdeš-li padnout.

nešli bych já s tebou šla. Juchajda, juchajda, radši bych dnes nedošla. Juchajda, juch. Jdi si, jdi si, jdi si sám, jucha, jucha, jucha, já. Od tebe já nic nemám, jucha, já, od

Lidové písně v úpravě Jana Málka s plzeňským lidovým souborem zpívali Jiří Bárta a Jiří Mígl. Málkovo vážno hudební kompoziční dílo zahrnuje 4 symfonie, rozmanité formy hudby komorní, vokální a vokálně instrumentální, včetně dětské mini opery s dlouhým názvem Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de Jitrnicis z roku 1978 a statické opery Tristan a Isolda. Zmínil bych skladatelovu lásku k italské renesanční tvorbě, která ho v Plzni v druhé polovině 70. let dovedla k založení vokálně instrumentálního souboru Dolce Miseria, v překladu Sladká bída, což odpovídá druhu Málkova humoru. Nejen zde se v mnoha úpravách propojil Málkův vztah ke staré hudbě a k folku.

s komorním souborem Jana Málka na snímku z roku 1976 zpívala Jana Mikešová. Se stylizovaným folklorem se pražský rodák Jan Málek seznámil v době vojenské služby v Brně jako člen souboru Jánošík. Práce v plzeňské rozhlasové redakci, kde se setkal se skladateli Zdeňkem Lukášem, Jaroslavem Krčkem a Zdeňkem Bláhou, ho přivedla k zájmu o český folklor. Oblíbil si zejména Vajzovu sbírku Český jih a Šumava v písni. Díky níž Málek odkryval krásu molových a modálních nápěvů. Pro plzeňský lidový soubor a jeho malou muziku vytvořil desítky úprav lidových písní, které jsou trvalou součástí naší rozhlasové fonotéky. No.

s malou muzikou plzeňského lidového souboru zpíval Michal Polcar. Folklorní inspirace se prolínají Málkovou tvorbou bez ohledu na žánr a nástrojové obsazení. V první symfonii Su una cantilena se setkáme s melodickými i rytmickými idiomy moravské balady. Ve variacích pro pět violončel zazní v závěru téma chodské lidové písně. Do Málkovy tvorby výrazně zasáhlo i plzeňské elektroakustické studio, které dalo vzniknout nahrávkám oceněným na soutěži Prix de musique folklorique de Radio Bratislava. V českém koncertantním repertoáru raritní skladbou dodnes zůstává koncert pro dudy, smyčce a bicí, v němž skladatel předepsal dudy tří různých ladění D, S a G. Skladba z roku 1976 byla napsána pro Málkova kolegu, redaktora plzeňského rozhlasu, výtečného dudáka Zdeňka Bláhu.

zazněla třetí věta koncertu pro dudy, smyčce, tympány a bicí Jana Málka. Hrál plzeňský rozhlasový orchestr se solistou Zdeňkem Bláhou. Jan Málek, který zemřel 10. června tohoto roku, byl bezesporu výraznou, nepřehlédnutelnou tvůrčí osobností. Zanechal za sebou rozsáhlé dílo, ubíral se nikoli podle diktátu mocných, ale vždy vlastní cestou. Tak zakončila svoji vzpomínku na Jana Málka doktorka Marta Ulrichová, autorka textu, který posloužil jako podklad pro dnešní pořad. Děkuji jí za laskavý souhlas s jeho využitím ve Špalíčku lidových písní. Vám, milí posluchači, za pozornost děkuji a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda. Já.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté kontrolovali na Hracholské přehradě dodržování základních bezpečnostních pravidel. V Nýřanech po 40 letech dokončují stavbu původně spartakiádní sportovní budovy. Policie prověřuje okolnosti vyplácení dotací Agrofertu. Zítra bude většinou zvětšená oblačnost, odpoledne přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Pěkný večer vám přeje Lenka Lupínková. Na dodržování pravidel na Hracholské přehradě na Plzeňsku a Tachovsku se dnes zaměřila policie. Při preventivní akci s názvem Bezpečně u vody hlídky připomněly návštěvníkům, na co nezapomínat na břehu a jak neriskovat ve vodě. Krajská policejní mluvčí Eva Červenková upozorňuje, že děti, které neumí plavat, by měly vždy mít pevnou pomůcku. Křidílka nebo kruh je neochrání.
2: Dítě zvedne ruce a může vyklouznout i z těch křidílek a i z kruhu. To je nebezpečné, takže vždycky pevně na těle, vesta nebo pásek a vhodná velikost. To je taky důležité, aby ta velikost byla adekvátní tomu dítěti a hrudníku dítěte.
0: Policisté upozorňovali také plavce, aby si na břehu nenechávali odložené cenné věci a aby do vody nechodili rozpálení nebo pod vlivem alkoholu. U sportovního areálu v Nýřanech na severním Plzeňsku rekonstruují sportovní a ubytovací zázemí. S výstavbou sportovní budovy pro přípravu spartakiád to začali už v roce 1986. Pokračuje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
3: Objekt bývalé spartakiádní budovy vznikal v 80. letech. Používalo se pouze první patro. Objekt prochází rekonstrukcí, včetně přilehlých parkovacích míst. Plánujeme, že nabídne dostatečné zázemí pro použití pro sportovní kluby a kulturní akce.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácejí dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vyhrála utkání prvního kola premiérového ročníku turnaje v Aténách na tvrdém povrchu. Bulharku Tomovovou porazila dvakrát 6-3. Na antukových turnajích se dalším Čechům nedařilo. Ve švýcarských městech Bostad a Gštát vypadli Dalibor Svrčina, Martin Krumich a Zdeněk Kolář. A v jasi dohrála Dominika Šalková.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zvětšená oblačnost po celý den, odpoledne postupně i přehánky nebo bouřky ještě doprovázené i přívalovými srážkami nebo menšími kroupami. Srážky budou večer ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biopředpověď na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici číslo 27 před Čvihovem ve směru od Červeného Poříčí na odbočce do centra se srazila dvě osobní auta. Komunikace je v tuto chvíli neprůjezdná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Představte si, že by neexistovala pravidla českého pravopisu. Co by se podle vás stalo, kdybychom nebyli svázáni v uvozovkách? Třeba pravidly českého pravopisu. Prostě by neexistovala.
2: Taky to tak kdysi bývalo, není to zas tak tradiční věc, jak si můžeme představovat, ale už více než 100 let máme pravidla, a to z jednoduchého důvodu. Všichni často píšeme a základní dvě funkce pravidel českého pravopisu je funkce zaznamenávací a vybavovací. To znamená, abychom při tom zápisu nemuseli zdlouhavě vymýšlet, jak ta slova napsat, a soustředili se na obsah samotný. No a při čtení totéž, to je ta vybavovací funkce.
1: Je to takový věčný koloběh, že nějak mluvíme spisovně, ale pak je tady ta hovorová vrstva jazyka a ta časem spadne do té spisovné, protože se kodifikuje, uzná se za spisovnou, a tak to jde pořád dokola a dokola, a v tom je Ústav pro jazyk český jako takový kontrolor, který pak tu kodifikaci udělá, jestli se nepletu.
2: No, řekněme, i když to taky není moc hezké označení, jako takový odborný dohlížitel.
1: Kodifikátor, no to jsou slova. Pryč od nich. Proč o tom mluvíme? On nám napsal pan Jiří Dvořáček a píše právě o tomto koloběhu a o tom, že tam existuje právě Ústav pro jazyk český v tom koloběhu, že je takový moc benevolentní.
2: Pan Dvořáček to tady probírá poměrně na mnoha příkladech, takže je těžké v jedné větě říct, co přesně kritizuje. Všímá si toho, že v tom ústavu se snaží jednak sledovat vývoj jazyka a reagovat na něj, a jednak ale prosazovat i jevy, které, řekněme, do určité míry předbíhají ten vývoj jazyka.
1: To znamená, že my lidé křičíme, už chceme, aby se mohlo říkat, aby jsme, místo abychom. Už nám to uzákoňte, už nám to kodifikujte, chceme říkat, aby jsme, aby to bylo správně, teď je to zatím nesprávně. A on tohle kritizuje, že Ústav pro jazyk český řekne, no tak když chcete, aby jsme, budete mít, aby jsme.
2: Zhruba to takhle můžeme shrnout.
1: Na kterých slovech on vlastně to takhle pojmenovává, pan Dvořáček? Čeho si všiml?
2: Vzal to, co je nejvíc vidět a čím my jsme začali, a sice ty pravopisné jevy. Všiml si například toho, že máme předepsáno psát diskuse se s a zároveň filozofie se z. A v podstatě tam naznačuje takovým poměrně invenčním způsobem, že se tyhle předpisy příliš neujaly, protože se příliš nedodržují.
1: To znamená, že nám Ústav pro jazyk český povolil psát filozofie se z, říkal si, tak říká se z, tak proč by se i nepsalo z, jenomže my máme v sobě nějakou klapku nakonec, chceme být extra spisovní a stále píšeme filozofie se s.
2: Kdybychom chtěli být extra spisovní, tak tu diskusi budeme psát se s, protože bychom věděli, že spisovná výslovnost je diskuse, nikoli diskuze. Takže já myslím, že u toho slova filozofie jde o velice výjimečný, ojedinělý jev. A sice, že bychom možná rádi všichni byli filozofy, a jedna z mála věcí, kterou o filozofii víme, je etymologie toho výrazu, která tam má to S.
1: No, je to složité. Do toho prezident, do toho renesance a kurz, ale to už bychom zabíhali do přílišných detailů. Děkujeme panu Jiřímu Dvořáčkovi za dotaz a doufáme, že poslouchal vaše reakci na tenhle e-mail, který přišel.
2: Já bych mu ještě taky ráda poděkovala za to, že práci Ústavu pro český jazyk sleduje, a z toho jeho mailu vyplývá, že si je vědom té složitosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovývavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačeráte šukar šuniben. Společně se ohlédneme za jednou z kapitol československých dějin, která výrazně zasáhla do života Romů. Připomeneme si zákon z roku 1927, o kterém si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně. A tématem také budou nenávistné komentáře na sociálních sítích. Zůstaňte s námi.

0: Stále posloucháte Oromava Keren a dospíval Jan Bendík. Přesně před 99 lety, 14. července 1927, schválila poslanecká sněmovna Národního shromáždění Československé republiky zákon o potulných cikánech. Přestože se měl podle svého znění vztahovat pouze na takzvané potulné cikány, v praxi byl uplatňován vůči většině Romů a Sintů. Stal se jedním z nástrojů jejich evidence, kontroly a diskriminace a platil až do roku 1950. Jak tento zákon ovlivnil život Romů a proč je důležité si tuto kapitolu našich dějin připomínat? O tom už si budeme povídat s průvodcem Muzea romské kultury v Brně Miroslavem Zubajem.
1: Omezoval pohyb osob, tenhle ten zákon byl převzatý podle bavorských zákonů a z Francie, jo, takže nebyl první svého druhu, samozřejmě byl opraven podle tady představ politiků tady.
0: Potulní cikáni byli jako skupina vedeni v evidenci vedle nebezpečných zločinců a recidivistů. Kočování bylo povoleno pouze se speciálním úředním povolením, takzvaným kočovným listem. Zákon dále omezoval velikost kočující skupiny či zakazoval držení zbraní. Obecní úřady musely na svém území vymezit místo vhodné k táboření, ale mohly také žádat o udělení zákazu vstupu potulným cikánům do jejich obvodu.
1: Oni, Romové, nikdy neměli nějakou velkou volnost. I v Československu mohli cestovat, ale za určitých podmínek. Za určitých podmínek, já vám to ukážu, jestli můžu, dostával vedoucí kdo měl na starosti, většinou to byl nejstarší člověk nebo muž, tak dostal takzvaný kočovnický list.
0: Kočovnický list tedy vydávali místní úřady.
1: Do tohoto kočovnického listu místní úřady povolovali vstup na dané území. A ostatní členové tyhle ty skupiny od 14 let dostali takzvanou cikánskou legitimaci, kde je popis daného člověka i daktyloskopie. Proč to dělali? Protože policie chtěla vyšetřit všechny delikty, které by se popřípadě mohly stát a děli se. Ve skutečnosti se odhalilo asi možná jenom 20 deliktů, takže nějaký vliv na bezpečnost to nějak nemělo. Proč to ale udělali? Bylo to jednak z toho, že ta veřejnost chtěla, bylo to jenom, že to chtěli politici, jo, takhle podržím, ale chtěla to i veřejnost, jo. Protože vznikly různé fámy o tom, že Romové jsou to nějaké tlupy, které se toulají tady celým Československem a zabíjí lidi, ale nikdy to nebylo prokázané, takže a i když byly tady nějaké tlupy, nikdy to nebylo prokázané, že to byly pouze Romové, takže tyhle ty fámy, které vznikly, byly otisknuty v denících, v novinách, ale nikdy nebyly prokazatelné.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Kroka a kapela Connection. Organizace Romea ve spolupráci s pracovní skupinou pro bezpečnost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny připravila informační materiál Desatero. Jak se cítit bezpečněji na sociálních sítích, když jako Rom nebo Romka v České republice čelím nenávisti? Informační publikace vznikla jako výstup spolupráce navazující na konferenci organizace Romea o bezpečnosti Romů na sociálních sítích a výsledcích výzkumu TAO. Více už se ptala Iveta Durdoňová Petra Bandy.
1: Já jsem byl teda součástí tady toho projektu TAO, Together Against Anti-Gypsism Online, společně proti anticiganismu online. Hledali jsme ty příspěvky na sociálních sítích napříč sociálními sítěmi a ty jsme nahlašovali jednotlivě. Těch případů bylo 500, těch příspěvků já sám jsem jich našel několik desítek. Hledal jsem je hlavně třeba na TikToku nebo na dalších sociálních sítích. Většina těch příspěvků tak pořád jsou na těch platformách. Velké minimum tak bylo smazáno. Mám třeba dobrou zkušenost z YouTube, který smazalo jako písničku vygenerovanou umělou inteligencí rasistickou během pár minut, ji vlastně smazalo, ale většina těch příspěvků tak jsou pořád online a ta platforma s nima nic neudělala a nesmazala je.
2: Co proti tomu se dá dělat? Jak proti tomu bojovat?
1: Já si myslím, že je potřeba pořád jako vydržet a nahlašovat ty příspěvky, když to může být někdy frustrující. A věřím tomu, když je nahlásí prostě jeden člověk nebo je nahlásí třeba 50 lidí ten jeden příspěvek, že už se na to třeba ta platforma dívá jinak. Myslím si, že je potřeba taky trošku začít spolupracovat právě s těmi platformami a začít to napřímo vlastně řešit s nimi, protože asi se to tolik nehýbe, ta situace bohužel. A případně se s tím obrátit prostě na policii, na státní zastupitelství a opravdu řešit to a nenechat to jen tak. No.
2: S čím nejvíce jste se setkal na těch sociálních sítích, na těch platformách?
1: Já si myslím, že to je opravdu velký počet různých příspěvků. Hlavně v dnešní době, tak to jsou příspěvky tvořené umělou inteligencí právě, kdy buď to jsou nějaké jako animované videa, anebo úplně realistické videa, kdy sami ty lidi v komentářích nepoznali, jestli to je člověk, nebo je to umělá inteligence a ty postavy, například co oni tvoří, tak přesně tvoří ten stereotyp, který si můžeme vybavit a to si myslím, že je hodně škodlivé, to je třeba jeden ten typ. Pak to jsou obecně různý jako vtipy, humor, který se můžou tvářit, že jsou jako vtip, ale mají prostě znaky toho anticiganismu.
2: Když Romům na sociálních sítích například někdo vyhrožuje nebo se směšňuje a tím vlastně tu majoritní společnost popuzuje proti Romům, co má jako první udělat?
1: Určitě by se to měl vyfotit ten člověk, protože ten člověk to může smazat vlastně a nebudete mít žádný důkaz o tom, takže určitě si udělat screenshot, klidně to zveřejnit, nějak to okomentovat, poslat to do Romy, já si myslím, že těch cest je hodně. Když to bude mít nějaké znaky, protože to porušuje zákon, určitě jít na policii, nebát se toho, hlavně něco udělat, nenechat to jen tak.
2: Pane Balogu, vy jste projektový manažer projektu TAO. Co ten projekt, kdybyste to měl přiblížit mladým, co to pro ně znamená?
3: Projekt TAO je mezinárodní projekt konzorcia, které se skládá ze 7 různých organizací a cílem tady toho projektu bylo vlastně zmapovat sociální sítě, najít v nich nenávistné komentáře a následně se v dalších projektových obdobích připravovat na to, jak s tím dál pracovat.
2: Jak se vám daří spolupracovat s těma platformama, které to mohou smazat z těch sociálních sítí?
3: Já si osobně myslím, že ty platformy mají spoustu jakoby jiných věcí na práci, než úplně to moderovat, což je samozřejmě špatně a měli by to mazat ten nenávistný obsah, ale ve většině případů se tak neděje. 95% případů, které jsme nahlásili, smazáno nebylo. Já si myslím, že do budoucna právě jakoby ta spolupráce s těmi institucemi, nastavení nějakých přísnějších pravidel, komunikace s těmi platformami, komunikace s policií, komunikace se státním zastupitelstvím, změna zákona, to je vlastně jako strašně běh na dlouhou trať. Nemyslím si, že se to vyřeší jakoby za den, ale myslím si, že pokud budeme do budoucna mluvit s těmi platformami, takže se to může nějakým způsobem omezit.
0: Vysvětluje Štefan Balok z organizace Romea a my jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Adegeves i Mar Savoro. Mangá Valačirat. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: čtvrt hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Výstraha před bouřkami stále trvá, zítra se mají přesunout na severovýchod republiky. Téměř každý druhý člověk bez práce v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Fotbalové mistrovství světa večer pozná prvního účastníka finále. A zítřejší počasí oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal večer na sociální sítě. I přesto například na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili více výjezdů jen středočeští hasiči. Večer a v noci na zítřek se bouřky postupně přesouvají na východ Čech a také na Moravu a do Slezska. Objevit se pak mohou i zítra ráno a dopoledne, upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: To znamená, že během zítřejších ranních a dopoledních hodin zpočátku asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
2: Téměř každý druhý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má více než 50 let. Tato věková skupina je v evidenci úřadu práce za poslední rok největší a starších lidí bez práce je aktuálně téměř 23 tisíc. A přibližně 20 tisíc uchazečů o práci má úřad v kategorii mezi 30 a 50 lety.
4: Nejvíce nezaměstnaných nad 50 let je dlouhodobě na Karvinsku a v Ostravě a jenom v těchto dvou okresech eviduje úřad práce i téměř 600 zájemců, kterým je 65 let a více. Uplatnění ale shání těžko. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Žatec má novou vyhlášku, která reaguje na změny v zákoně o pyrotechnice. Vyhláška podle webu radnice na celém území města nově zakazuje používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 až F4. Výjimkou budou veřejné kulturní, sportovní a společenské akce a také silvestrovské oslavy od 16 hodin 31. prosince do 2 hodin do rána na Nový rok.
5: Vyhláška mění také pravidla nočního klidu. Na Silvestra nebude v Žatci platit vůbec. Během dočasné pak začne v obou festivalových nocích až ve 3 hodiny ráno. Po zbytek roku zůstávají pravidla bez změny. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Francie dnes večer zabojují na mistrovství světa o třetí postup do finále v řadě. V Dallasu rozehrají semifinále proti Španělům v 21 hodin. Vítěz se v nedělním finálovém utkání střetne s lepším z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel se hraje zítra, začátek je opět v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky a můžou být i silné, jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky ojediněle intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. Na severu republiky kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 směr Karlovy Vary Cheb za Sokolovem opatrně za sjezdem na Březovou. Na kilometru 138 je po havárii dodávky blokován pravý pruh, kolona se netvoří, ale vybočuje se v zatáčce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Znát jí můžete například jako Sašu ze seriálu Comeback nebo jako vítězku taneční soutěže Stardance. Její taneční partner Marek Zalinka se stal jejím životním partnerem a dnes spolu vychovávají dvě děti. Za blok Kafe a cigárko vyhrála cenu Magnesia Litera. Teď už netrpělivě vyhlíží vydání své první knížky pro děti. Herečka a spisovatelka Marie Doležalová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je herečka, teď spíše spisovatelka a především maminka Marie Doležalová. Vaším dvěma dětem je už 5 a 7. Tak se říkám, jak to uteklo, přijde mi, že nedávno jsem četla zprávu, že jste se stala maminkou a děti jedno už tedy školou povinné?
1: Jo, jo, je to tak. Tak ty cizí děti rostou strašně rychle, ty vlastní člověk má před očima, ale u těch cizích já taky se vždycky zaseknu na těch věcích. Takže je to tak, u nás Alfredka se teďka stala školačkou, ona je srpnová, takže měla rok odklad a teďka nastoupila, takže u nás je to tohleto velký a brácha zase je bez ní smutný ve školce, ale oni jsou jako od sebe, on půjde už za rok, takže u nás už teď se to takhle jako překuluje do těch školních institucí, no.
0: Takže už máte za sebou ten vstup z domova do školky, teď ze školky do školy, jak jste to prožívala? Co bylo horší pro vás?
1: Pro mě je skvělý všechno, protože já jsem s těma dětma fakt byla intenzivně a dost a šli do těch školek i docela pozdě, takže třeba pro mě před rokem touhle dobou bylo úplně úžasný, že mi ty děti oběšly spolu do té instituce větší a že jsem vlastně najednou začala mít opravdu aspoň ty dopolední prostě do 1 hodiny ten vlastní čas. Takže to teď prožívám nejvíc takhle, že vlastně pro mě je to zase návrat nějak k tomu jako přemýšlet, co bych já chtěla, jak se budu věnovat sama sobě. Předtím to prostě, jak jsou ještě blízko sebe, byly jako ten svět dětský, mně se to moc líbilo, ale už samozřejmě ten čas teďka nadchází, že si říkám, no tak teď už bych prostě zase potřeba malinko vydechnout.
0: No a vydechujete prací a psaním.
1: No vydechuju, ale jako myslím, že každá maminka zná, že začátek září ještě s nástupem novým do školy opravdu není žádný vydechnutí, to je šílený, ale jo, vydechuju tím psaním, právě to je pro mě úplně skvělý, že se to dá krásně kombinovat jako s tím intenzivním mateřstvím, že prostě si můžu zvolit ten čas, kdy najednou jako mám to soustředění, ty děti jsou pohlídaný, jsou někde šťastný a já si k tomu sednu a fakt tvořím prostě.
0: Nemáte žádné výčitky?
1: No a vlastně si to jako určuju sama a to mi přijde úplně skvělý, že trošku vlastně jako lituju každýho, kdo potom ještě má nějaký bič, že vlastně musí do té práce a teď jako tam na něj čekají a vlastně je jim trochu jedno, co se u něj děje v jeho životě. Mně tohle přijde tak úplně nádherně svobodný, že prostě zatím teďka jdu, no.
0: A svobodnější než herectví určitě, protože tam byste takový luxus časový asi neměla.
1: Jasně, ono je to úplně jiný. Teď jsem si to vlastně sama uvědomila, že já jsem byla třeba 10 let zvyklá, že vlastně v tom herectví vám jako určuje někdo za prvý, na co byste se hodila, za druhý, jestli teda na to máte nebo nemáte. Vlastně člověk jako sedí a na ty nabídky víceméně čeká, jo. A najednou, když vlastně jsem se rozhodla, že chci tvořit, což teďka chci, tak jsem si říkala, no jo, ale teď jsem to vlastně jako, ale pořád jenom já, kdo určuje, jako jestli teda budu psát tohle nebo tohle. A vlastně já jsem svým pánem, což je super, ale je to hrozný nezvyk, že tady teda není nikdo nade mnou, kdo mi řekne aspoň, tak teďka si myslím, že bys měla dělat to a to, jo. Takže je to teda opravdu nový. Až v tu chvíli jsem si uvědomila, nakolik herec je vlastně úplně jenom vláčený prostě všema okolo. Protože když vás někdo ještě určí, třeba ty teď budeš hrát tuhle roli, tak tam ale zase ještě přichází prostě, že jo, někdo, kdo vám řekne a budeš u toho nosit tohle a ten scénárista vám napíše do pusy texty a ten režisér vám ještě říká, hraj to takhle, takže člověk si jako navykne, že tam nad ním je spousta nějakých požadavků a v tom psaní ty požadavky najednou odpadají, tam vlastně je to jenom jako řekni, co chceš říct, no, což je skvělý, ale může to být docela i jako náročný.
0: Říká Marie Doležalová, která je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a spisovatelka Marie Doležalová, která teď tedy spíše píše a pociťuje určitou svobodu ve srovnání s herectvím. Nicméně také jste říkala, že nemáte nad sebou žádný bič. Nikdo vám neříká, co kdy máte začít psát, jak moc se tomu věnovat, tak jak si ten bič vytváříte, jak se donutíte, že teď musím napsat, teď musím tomu sednout.
1: No, já používám takovou jako techniku, kterou mi teda dovolovalo teď právě to mateřství, že jsem ještě jako nebyla jako plně prostě tím zaměstnaná, že tomu dávám dostatek času, že vlastně mě jako neustále přichází spousta nějakých námětů a nápadů a prostě ten můj mozek jako docela nemá nouzi o náměty, ale naučila jsem se vlastně v podstatě všechny nápady si jako zapisovat a nechat je bejt a čekat, který z nich jako nějak se třeba vrátí sám. Tím, že teďka jsem si řekla, že budu chvíli psát pro ty děti, když mám ty děti doma, mám kolem sebe spoustu malých kamarádů, tak to vlastně jako určují víceméně ty děti, že prostě třeba námět té knížky, která mi teďka vychází na podzim, vlastně vznikl tak, že jsem tak jako ty pohádky jednotlivý vyprávěla nejdřív mým dětem, pak je chtěli slyšet znova, byli u toho jejich kamarádi a já jsem jako zjistila, že to je něco, co vlastně ty děti rádi poslouchají. Začalo to nějak žít, tak jsem jim začala vymýšlet podobné pohádky na to téma, až jsem zjistila, že mám takový jako balíček 10 pohádek a to jsem ještě pořád neuvažovala o tom, že by to měla být kniha. A pak najednou to jako zaklaplo, že jsem si řekla, no tak jo, teď prostě vlastně, kdybych tomu někdo nakreslil obrázky, tak by se to vlastně mohlo stát knížkou. A takže zrovna v tomhle případě mi to tak jako navedlo samo.
0: Takže nebyla nejprve myšlenka na knihu, nejprve jste svým dětem zkrátka vyprávěla pohádky, vymýšlela jste si je?
1: Jo, přesně tak.
0: A jste chodila na inspiraci?
1: No, to vzniklo jednoho dne, když jsme šli, ono to vzniklo trochu delší dobu, jo, takže teď už Rudolfovi je 5, ale byli mu 2 a my jsme šli na nějakou procházku a on prostě hrozně nechtěl jít, jo, a chtěl se níst a já jsem ho nechtěla níst, tak jsem mu jako nějak prostě vyplivla pohádku o chlapečkovi, který by jako strašně chtěl všude chodit, ale maminka mu říká, ne, já tě budu všude nosit prostě a jenom tě ponesu na zádech na hřiště a on jí, prosím, maminko, prosím, mohl bych aspoň na to hřiště dojít sám a ona mu říká, ne, já nechci, aby si opotřeboval ty nožičky, prostě radši tě budeme všude s tatínkem nosit, anebo si sedni aspoň do kočárku. No a on jako na základě téhle pohádky potom vlastně byl jako rád, že může prostě hodinu jít. Takže já jsem si jako rodič říkám, aha, takže teď jsem vynalezla nějaký styl nějakých vydíracích pohádek, které budou jako opačný a začala jsem prostě vymýšlet dětem pohádky o dětech, který museli jíst jenom sladký, měli narozeniny každý den, nemuseli si stříhat nehty, nemuseli si čistit zuby a vždycky jako to jsem tomu dodala nějaký, jako že to dítě teda vlastně mu to bylo dopřáno, až se mu to vlastně tak jako zajedlo, že si přálo ten opak, no. Tím to vzniklo.
0: Splněná přání všech dětí. Ano, ta vaše knížka, která vyjde v polovině října, vlastně už za týden, tak nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Takže jo, cílem jo. Je to dětem jakoby, já nevím, je tím přesytit tím, co chtějí.
1: Vlastně to říkáte dobře. A ono je to vlastně, pro ty děti to působí hrozně humorně, jo, protože my jako dospělí vlastně strašně nudně pořád vysvětlujeme třeba, no to nemůžeš mít narozeniny každý den, teď bys, jako vlastně to vysvětlujeme strašně jako zdlouhavě a vůbec to nefunguje, že jo, protože ty děti prostě jenom chtějí mít narozeniny každý den, nebo jim vysvětlujeme, no tak přece si musíš uklízet ty hračky, aby bla bla. A najednou vlastně tyhle pohádky jdou trochu z jiný strany, že vlastně jim jako dospělej, teda já prostě těm malým svým kamarádům jsem řekla, no tak jo, tak prostě Franta se probudil druhý den a zase dostal dort a zase dostal dárky a zase tam zvonila rodina a třetí den dostal teda ještě plyšovýho tygra a ještě mu maminka znova nutila dort a jako já jsem to původně myslela, že to budou pohádky, které budou nějak jakoby vychovávat, ale ono to výchovný vlastně podle mě tolik není, jako je to strašně vtipný, že ty děti nenu ožijou, že si řeknou, ty jo, tak teď nám někdo doopravdy říká, jaký by to bylo, to, co nám furt říkají, že to nesmí nikdy bejt.
0: Marie Doležalová je stále naším hostem.
2: Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Lex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti, která nese název Dokud nesníš ty bombóny, nedostaneš mrkev. Je to tedy 10 příběhů, 10 pohádek pro děti. Jak staré děti? Pro koho je vlastně knížka určená?
1: Je to tak, že asi bych řekla od nějakých 3 let ty děti to chytají, o co se tam jedná, a mám to otestovaný, že asi ještě jako 8letý kluci se tomu baví. Tohle rozpětí, já jsem trošku toužila udělat knížku, kterou by si mohly číst maminky nebo tatínkové nebo jakýkoliv pečující osoby s 2 dětma, jo, že je tam hodně obrázků. Matěj Růžička to opravdu jako kreslil teďka strašně dlouho, takže je tam hodně co prohlížet. A já jsem, tím, že to vzniklo pro moje menší a větší dítě dohromady, tak mám pocit, že to jako funguje, že si tam obě něco najdou. Nebo takhle, ještě to není vyzkoušený, to taková moje představa. Budu ráda potom, až mi někdo řekne, jestli mu to fakt tak funguje.
0: Tak vaše 2 děti každopádně ty pohádky slyšeli od vás. Jak reagovali, nebo lišilo se právě podle věku reakce na tu kterou pohádku?
1: Určitě, čím to dítě je starší, tak prostě ty děti kolem 5, 6, 7 let jako nejvíc reagují na tu rebelii v té pohádce, jako na to, že najednou ta realita je tam jako jiná, tak tam bych řekla, že to funguje nejvíc pro ně, vlastně nějak jako je to zajímá, jak to dopadne, a často tyhle děti už i chytají ten konec, že vlastně najednou chytnou i to, že já nevím, je tam jeden příběh o holčičce, která má strašně otravného bráchu, a tak ho odešlou pirátům na loď na celý léto a on tam jako si užívá s pirátama, umývá tam podlahu a prostě loví tam žraloky, ale ona ho konečně nemá doma, může si půjčovat jeho Lego a vlastně je to pro ní skvělý, ale najednou se jí jako začne po něm stejskat a vlastně pocítí, že a on se vrátí a už se nechce s ní hádat, už jí vlastně chce půjčit Lego, protože už je veliký, už tam dospěl, a ona si říká, ježiš, jak to bylo skvělý, když jsem tady měla toho svého bráchu. Takže i tyhle ty děti už trošku, ty maličký, podle mě to chytají trošku, ale takový ty jako už předškolní, lehce školní děti už chytají i to poselství, kdy si dokážou představit, a jo, vlastně, teď jo.
0: Máte v plánu pokračovat v tvorbě pro děti, vzhledem k tomu, že máte 2 děti, ještě nějakou dobu dětmi budou, tak máte už v hlavě něco dalšího?
1: Jo, teďka jsem odevzala svojí redaktorce vlastně jako další pokus o nějakou knihu, to už je takový jako pro trochu starší, a docela jsem tím teď žila v létě a jsem strašně zvědavá, protože vlastně to pro mě první příběh, který jsem psala, jako tohle jsou ty pohádky, to je 10 krátkých pohádek, ale tohle to je první příběh, který jsem psala, jako že by měl mít nějakou jako hlavu a po 100 stránkách nějakou patu, a ještě to tam tý a je Pokorný prostě z Arga leží zatím v mailu, protože se na to nestihla podívat, ale já jsem teď v takovém jako autorském napětí, no. A ještě bych to chtěla vlastně ještě vyzkoušet i na nějakých konkrétních dětech, tam mě to taky nejvíc zajímá, co na to řeknou, tak to je takový teďka pro mě napínavý.
0: Tak říkáte autorské napětí, no a jaké to je před vydáním knihy? Jaké jsou pocity? Pocity těšení se, obav? Co převládá?
1: To už je celý krásný, protože on opravdu, ten Matěj Růžička, který to kreslil, teďka s tím měl hrozně práce a já už jsem to odezdala dávno, jo, já před 1,5 rokem jsem vlastně ty pohádky odeslala a pak už jsem jenom tak jako, takže teď už je to jenom čekání, jak ta kniha reálně bude vypadat, jak vyleze z té tiskárny, jak ty obrázky, které už znám, ale jak budou vypadat na tom konkrétním papíře, jo, protože Matěj, kromě toho, že kreslí, tak je zároveň jako i ty knihy vlastně řeší vizuálně a řeší prostě, jak bude vypadat papír, jak bude vypadat písmo. A tak. Takže on už jako dopředu trošku to má v hlavě, já jsem to ještě neviděla. Je to to těšení, až tu knížku s těma mýma dětma otevřu a budem si ji číst, až to těm mým kámošům budu moc prostě takhle dát, přeštěte si to, řekněte mi. Takže teď už jako na téhle fázi už je všechno jenom úplně jako za odměnu.
0: Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a spisovatelkou Marií Doležalovou, které zanedlouho vyjde její první knížka pro děti. Nicméně není to první, co byste napsala. Vy jste samozřejmě psala už v minulosti také mimo jiné velmi úspěšný blog Kafe a cigárko, za který jste dostala cenu Litera. I k tomu se dostaneme. Ale i tím, jak jste o psaní mluvila hned v úvodu, že pociťujete velkou svobodu, je vůbec ve vaší hlavě myšlenka na to vrátit se k herectví? Nebo to je něco, co teď nad tím vůbec nepřemýšlíte? Nabídky odmítáte?
1: No, jako ty nabídky ku podivu furt nějaký jako chodějí, i když už bych si řekla, že už každý si to už to zkoušet nebude. Ale tohle je takový zvláštní téma prostě, protože já jako nedokážu lidem kolem sebe vlastně přenést, co se ve mně děje, jo. Všimla jsem si, že kdykoliv to někomu vyprávím, tak vlastně mám z těch lidí pocit, že vlastně jako být herečkou a hrát je pro spoustu lidí jako představa takového snu, který se jakoby neodkládá, jo, který se přece jako nebere zpátky. Že když už jako jsem toho jednou dosáhla a mohla bych hrát, tak je vlastně hrozně jako nevděčný teda nehrát, jo. A taky je třeba spousta lidí, kteří by třeba hrát chtěli a zrovna jako nemůžou a tak. Takže já vlastně se tak jako vlastně těžko o tom mluvím. Říkám si, že jako můj plán je teďka opravdu jako technicky psát a vlastně jako přesvědčit lidi těma činama, protože si myslím, že vlastně jakoby to, co se jako děje ve mně a to, co bych teď chtěla pokračovat, bude pokračovat právě v tom psaní. A že v tu chvíli vlastně si ty lidi řeknou, aha, tak jako teď od tebe něco čteme a chápeme, proč si chtěla psát, protože čteme to, co píšeš, jo. Ale jo, třeba takhle jsem strašně složitě na jedný takový oslavě, takový trochu vzdálený, teď jako vysvětlovala, jo. Myslela jsem si, že ty slova jsou fakt správný, že jí říkám, víš, já jako v tom herectví jako to srdce už nemám a to psaní je pro mě něco úplně novýho, kde cítím, že bych se chtěla zlepšovat. A říká jsem si, jo, tak teď jsem mi to řekla správně. A ona tak jako zakývala a řekla mi na to, jasně, ale jako kdybys dostala nějakou roli ve filmu, tak ji vezmeš, ne? A já jsem si říkala, aha, tak jako fakt vlastně asi je to nepřenosný, no. Já jako nikdy nevím, kam mě to povede, ale podívala se mi třeba stýská, ale myslím si, že bych třeba strašně chtěla v budoucnu tvořit nějaké představení s lidma kolem sebe, protože můj partner Marek vlastně dělá často choreografie do představení, dělá pohybový spolupráce, jo. Mám teďka skvělou kámošku Katku Jirmanovou, která zase je scénografka, tak se to kolem mě sbírá, že vlastně jako myslím si, že se k tomu divadlu nějak vrátím, že si vezmu partu svých lidí a budeme něco dělat a já tam jako budu a nebudu v tom třeba hrát, nebo nevím, to asi zatím nevidím, ale jako ten proces se mi strašně líbí. Chtěla bych ho znovu absolvovat. Ale už víc jako člověk, který do toho kecá.
0: Takže setkáváte se tedy s nepochopením. S nepochopením v tom, že tedy nechcete návrat k té své herecké profesi, ve které už jste obstála a už vaše jméno je zavedené. Takže otázkou je, jestli i v budoucnu u toho se trváte, ale vy říkáte, chci být tvůrčí. Vidíte se třeba jako režisérka? Nebo byste chtěla napsat nějakou hru?
1: Spíš mě to táhne k tomu psaní. A pak jako k takovému vlastně já do toho jako ráda kecám a ráda třeba pojmenovávám až jako tak jako dramaturgicky, ale ta režie mi teda přijde vzdálená, protože mi přijde fakt těžká. Ta je taková hodně aktivní, prostě má celý to leží na vás, jo. A prostě musíte říkat všem, jaký mají dělat světla, jak to má vypadat, jak to, jako to fakt obdivuju režiséry, protože mám pocit, že to je zátěž teda už hodně jako velká. To psaní je na mě dobrý, že jste jako bokem, že vlastně si jako ten tvůrčí proces prožijete někde bokem, jako jindy, jo. A pak už přinesete tu hotovou věc, jo. Ale představa, že budu prožívat tvůrčí muka jako režisér nebo režisérka, ale jako zaběhu a u toho třeba proti mě celý ten soubor a vlastně já sama nevím, co jsem chtěla říct, protože se to nefunguje, no tak to jako klobouk dolů, každý, kdo tohle prožívá.
0: Tak třeba v budoucnu už budeme říkat my redaktoři, moderátoři, jen spisovatelka Marie Doležalová, že ta herečka už tam možná jednou vymizí. Každopádně Marie Doležalová zůstává naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: knižně, dokonce i jako audiokniha, vy jste ho dokonce sama načetla, tak získal literu za blok roku v rámci ceny Magnesia Litera za rok 2015. Vlastně v ten samý rok vy jste vyhrála i Stardance. Mm-hmm. Vnímáte to jako veleúspěšný rok? Vlastně poznala jste tím pádem životního partnera ještě k tomu?
1: Jo, tam to byl úžasný rok, já na něj teďka vzpomínám docela, ale on byl úžasný, jako ty ceny jsou takový už důsledek, ale ten rok byl úžasný ve chvíli, kdy já jsem začala psát to Kafe a cigárko, jo, protože vlastně poprvé jsem se jako ukázala trochu jinak, jo, začala jsem tam tak jako docela dost upřímně jako se vykecávat, začala jsem tam psát věci, které jsem měla předtím pocit, že nikdy vlastně nemůžou zaznít, jo, jako přiznat třeba, že jedete tramvaj a chystáte si jako Oscarovou řeč, jako opravdu je to trošku už jako moc, ale ta reakce právě byla úžasná, že najednou jako se ty oči vlastně na mě trochu obrátily, že já jsem jako byla takový outsiderík, ale všichni vlastně najednou udělali, tyjo, to je hrozně zajímavý, jo. A začali mě jako trochu jinak vnímat, jo. A vlastně si i myslím, že bez toho blogu by nebylo ani ta Stardance, protože řekla bych, že vlastně hereček, který touží jít do Stardance, vlastně skoro všichni to chtějí zažít. Mně to taky přišlo vždycky jako úžasný, ale jako jste tam na čekačce, ale tím, že jsem najednou vydala ten blog, stala jsem se právě herečka lomeno blogerka, tak mám pocit, že ty dramaturgové si řekli, aha, tak to je vlastně pro nás ještě trochu něčím zajímavý, takže mě oslovili. Je to taková moje teorie, ale myslím si, že bych třeba jako jenom herečka v úzovkách na to čekala daleko díl, možná by se to nestalo. A já jsem jako najednou začala vlastně fakt jako projevovat tu upřímnost a hlavně jsem zjistila, že ta upřímnost je všude jako vítaná, že když někam přijdete a jste upřímná, tak co udělají lidi? Ne, že vás jako odsoudí, ale naopak jsou jako taky vlastně se můžou uvolnit, jo, a můžou být upřímní. A teď to jako pěstuju dál v tom mateřském světě, že vlastně jako chodím a snažím se prostě kdykoliv je tomu někdo jenom trochu otevřený, vlastně těm mámám jako taky vlastně zase říkat ty věci upřímně a zjišťuju, že v tu chvíli taky padají ty bariéry, jo, protože když jdete někam a snažíte se prostě dělat dokonalou, tak ostatní vlastně jim zapne taky, tak já musím být taky dokonalej. A je to ta neviditelná soutěž a je to strašně vyčerpávající a říkáte si, tyjo, tak ale já jsem vlastně úplně nejhorší ze všech. Kdežto, když jsem na to pak šla z té druhé strany, tehdy v Kafe a cigárku, nebo i teď prostě mám počítače nějaký svoje mateřský fejetony, občas se někde pustím na svém Instagramu, tak to, co se stane, je fakt to kouzlo, že najednou všichni se uvolní a všichni řeknou, no jasně, my to máme taky prostě, my taky se s tím perem. A v tom mateřství je to ještě strašně znát, jo, protože to mateřství je vlastně strašně zatížený tím, že bychom furt měli vědět a měli být dobrý, samozřejmě chceme být dobrý pro ty naše děti, že jo. A ještě před těma dětma furt jako kouzlíme, já vím, co je pro vás dobrý a proto vám teď zakazuju tuhle pohádku a proto teďka si dáme teda tuhle okurku a nedáme si, že jo, ten bonbon a tak. No a ale je to jako hrozně těžký, protože jako má každý ty špatný dny a my jako máme ty špatný dny, máme taky, kdy prostě najednou jako vůbec prostě nemáme ty síly. A nebo třeba se nám vůbec jenom nechce, jako milujeme svoje děti, ale jako vlastně třeba jako s nima nechcem zrovna prožívat nic hezkýho, jako potřebujeme třeba fakt být sami, dejme tomu, jo. Takže tohle já jako teď jako chodím a nějak tak jako jemně, samozřejmě ne, že bych přišla na hřiště a všem nahlásila prostě svoje chyby, ale když cítím, že prostě někde je tomu někdo otevřený, tak to jako zkouším. No a teď se mi třeba díky tomu podařilo fakt si vytvořit kolem sebe jako kámošky, který už jako jsme taková parta, kdy my jako jedem tohle prostě. My přijdeme na to hřiště prostě s tou náladou jako hroznou a vlastně se jako navzájem, a teď se jako uklidníme, jo, prostě řekneme, já tam třeba přijdu a řeknu, tyjo, tak teď jsem prostě řekla jako Alfredce jako takovou věc jako hroznou a cítím se strašně, no a ty kámošky prostě mě řeknou další příklady toho, co kdy řekli nedávno svým dcerám, aby mě dali najevo, že to je normální, já si řeknu, jo, tak vlastně ne, že by jsme se tím potvrzovali, že to je správně, jo, ne, že by jsme se utvrzovali, jasně, buďme na svoje děti takový, ale člověk to uklidně řekne si fajn, tak jako
0: není
1: dobrý,
0: v tom sám.
1: Nejsem v tom sama a budu se snažit být lepší příště, ale nemusím se jako prostě tak strašně jako furt v té vině prostě topit.
0: Ano, spisovatelka, herečka a hlavně maminka Marie Doležalová je naším hostem.
2: Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí

0: Do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijala a je tu teď s námi Marie Doležalová, kterou doslova teď pohltilo psaní. Nicméně znát vás samozřejmě můžeme, nebo lidé vás znají především jako herečku, proslavil vás sitcom Comeback, také jste byla v seriálu Ordinace v Růžové zahradě a tak dále. Můžeme jen krátce vzpomenout možná už na vaši bývalou kariéru herečky, kdo ví, jak třeba probíhalo natáčení sitcomu, jak vy sama na to vzpomínáte?
1: Na to vzpomínám strašně ráda, protože tam to bylo hrozně opečovaný. Za prvý vím, že Tomáš Baldínský s tou partou na těch scénářích jako strašně pracovali. A já jsem tam jednou zavítala, když nám řekli, jako, že bychom se mohli trochu zapojit do vymýšlení nějakých linek, tak jsem díky tomu seděla prostě na té jejich tvůrčí schůzce. Bylo to úžasný, kdy oni si kreslili jako tři linky všech různých jako tam postav, jako co se v tu dobu děje třeba jako Ivě s Tomášem a co se děje do toho Marcelce a jak se to propojí a spojí a já jsem to koukala a říkala jsem si, že to je úžasný, jak to vzniká. A potom to bylo opečovaný vlastně i tím, že jsme tam měli hereckýho kouče, Zdeňka Duška, později Janka Jirku, který vlastně hlídali ten herecký styl toho sitcomu, jo. Jakože ono to je do dneška hrozně jako oblíbený a dobrý, protože my jsme tam fakt měli, kromě teda jako kamerovýho režiséra, i toho hereckýho kouče, který třeba, dám příklad, jo, hráli jsme nějakou scénu a za mnou přišel Zdeněk a byli jsme tam spolu s Matoušem a za mnou přišel Zdeněk a řekl mi, hele, jako, já vím, že to je smutný, že ti vypadl písek z okna, jo, ale nezapomeň, že prostě jsme pořád v sitcomu, jako, ty už to hraješ, takže mě se s tebou chce brečet, ale já se tomu musím smát, jo. A připomínal mi třeba to jako odlehčit. A vedle toho třeba Matoušovi řekl v tu stejnou chvíli, hele, Matouši, ten lék jako vtip je fajn, ale hlídej si, ať to zase jako úplně nepřešvihne, už do tý, už tam trošku moc šaškuješ, dej mi tomu, jo. Takže on nás jako vlastně oba přiblížil k sobě a nakonec jako se dosáhlo toho, že jsme všichni nějak jako na jedné lodi, protože ono se to nezdá. Když už to vidíte, tak to tak je jasný, jak by to někdo jiný hrál, ale ta komedie je jako různá, že jo, jsou různý styly komedie. Někdo může být jako, někdo je strašně jako moc, někdo zase je tak jako jemně málo, že jo, prostě je fakt rozdíl mezi tím, jak hraje komedie třeba jako pan Krobot, že jo, který má úplně jako minimální prostředky, ale zase vedle něho, když někoho dáte, tak ten člověk bude prostě třeba působit strašně, strašně moc a ještě na tu kameru, jo. Takže tohle tam bylo pohlídaný, no a v kombinaci s tím, že ty scénáře jakoby fakt nepadala jejich kvalita, tak prostě to jako zaklaplo a my jsme teda asi jako byli vybraný samozřejmě dobrý, jo, jako herci bych řekla, že my jsme ta parta byli super, ale ta neviditelná práce kolem ještě byla od všech tak jako naplno, že nějak jako mi to dává smysl, že doteď jako to lidi prostě no, jako mají rádi a jede to furt, jo.
0: Ano, přesně tak a to už vlastně od natáčení uplynulo 17 let možná, no. 8 nebo něco
1: no, máte pravdu, no.
0: Tak vy říkáte, vy mluvíte o té neviditelné práci, ale do té vlastně vy se pomalu dostáváte. Tak opravdu vám nechybí kamera, nechybí vám potlesk v divadle?
1: No, nevím, je to zvláštní. Je to pro mě zvláštní vlastně, že teď teprve jako se ještě víc poznávám, že jako ne, že prostě ta extrovertní část toho herectví vlastně bych řekla, že jsou, já bych skoro řekla, že to je půl na půl, jo. Skoro bych si tipla, že polovině herců, to je fakt strašně, to vlastně skoro dělají kvůli tomu, nebo je jim to strašně příjemný. Ale pak se taky mluví hodně o introvertních hercích, jo. A to bych řekla, že vlastně jsou lidi, kteří jako to nějak snesou prostě, ne jako potlesk má, jsem řekl, každý rád, ne potlesk, jo, ale myslím třeba to, že vlastně pak nějak jste furt vidět, nebo furt jste s lidma, furt s nima nějak jako komunikujete, potkáváte se a tak, ale řekla bych, že introvertnější typy herců to jako nějak jako zkousnou, protože mají strašně rádi to řemeslo a mají strašně rádi ten proces, jako vlastně třeba nejsou zvyklí dávat emoce ven, ale jako skrz to herectví je najednou daj ven, jo, a tak. Takže tohle já jsem třeba u sebe objevila, že tahle složka mě fakt vlastně vůbec jako nechybí.
0: A považujete se za introvertku? Introverta?
1: Asi jsem jako nějak mixla, ale řekla bych, že prostě se teď tam ta introverze jako objevuje v tom, že najednou pro mě jako představa, že udělám něco fakt prostě skvělýho, že třeba přesně napíšu jako sitcom typu Comeback, tak vlastně jako ta neviditelnost by mě tam jako vůbec nevadila, protože najednou to je totiž jinak, no, najednou vlastně za vás jako je vidět ta vaše práce a mluví se o vaší práci a nemluví se o vás. to je pro mě je to určitá síla, jo, protože já jsem byla z druhé strany zvyklá, že vlastně jako já, kdybych přišla před 5 lety prostě do Albatrosu, že chci něco vydat, tak mě vždycky všichni všechno vydají, protože řeknou, jo, tak to bude vidět, že jo. Takže já jako vlastně na to jdu z druhé strany, že já bych chtěla teďka vlastně jako dojít do bodu, že ta moje práce je dobrá, protože je to moje dobrá práce a ne protože ji můžu zpropagovat tím, že to jsem já.
0: Že jste známá herečka.
1: Přesně tak.
0: Která mimo jiné byla dnes hostem Alex a host. Moc vám za to děkuju. Marie Doležalová.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Poslanec Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec, reaguje tak na svou dopravní nehodu. Policie prověřuje včerejší požár v Čelákovicích u Prahy jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra čekáme oblačno, na jihozápadě až polojasno. A hlavně na severovýchodě republiky ještě déšť i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování své včerejší dopravní nehody. Oznámil to ve videu na sociálních sítích a dodal, že pokud ho vyšetřovatelé označí jako viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním vozidlem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
3: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve odpoledne řekl, že pokud se potvrdí průběh této nehody, jak ukázaly nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je dobře vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu. Opozice vyzývá Turka k rezignaci na všechny své politické funkce. Pro obecné ohrožení z nedbalosti vyšetřuje policie požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hla tam začala hořet včera brzy ráno. Plameny ji celou zničily, škoda je zhruba 80 milionů korun, říká středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa.
4: Nyní budou zjišťovat přesnou příčinu vzniku požáru, a to zda vznikl vlivem technické závady, znícením uskladněného materiálu nebo nedbalostním jednáním. Čekáme také na závěrečnou zprávu od vyšetřovatele Hasičského záchranného sboru.
2: Mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách začínají opravy tamní turistické stezky. Práce by měly být hotové zhruba do jednoho měsíce. Upřesní mluvčí agentury ochrany a přírody krajiny Karolína Šulová.
5: Horské stezky v Jeseníkách jsou každoročně vystaveny působení desítek tisíc návštěvníků i nepříznivým povětrnostním podmínkám. Právě proto se nyní pracuje i na tomto úseku v délce přibližně 220 metrů. Každou sezónu tady projde zhruba 30 tisíc lidí. Zpevněný povrch pomůže odvádět vodu, omezí další rozšiřování vyšlapané stezky a přispěje k tomu, aby byla dlouhodobě bezpečná.
1: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky, ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech pozvolné ubývání oblačnosti a v této oblasti srážky už jen ojediněle. Nejnižší teploty v noci mezi 18 a 13 stupni. Zítra v severovýchodní polovině republiky hlavně ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak by mělo být oblačno až polojasno. Zpočátku ojediněle, odpoledne přechodně, místy přehánky nebo bouřky ojediněle také intenzivní. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni a na severu Česka kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 27 Plzeň Most opatrně uplas. Za výjezdem z této obce sjelo osobní vozidlo mimo vozovku, v místě pokračují vyprošťovací práce. Je to nepřehledné za zatáčku a musí se tam vybočovat. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Lásky není nikdy dost. Je hnacím motorem našich životů. Proto ji věnujeme následující hodinu.
7: Vybrali jsme vyprávění dvou lidí, kteří se zamilovali, když jim bylo 17 let. Jemu doslova přecházel zrak. Měl před sebou dvě na vlas stejné krásky.
6: Jedna z nich se vzdala i svého nápadníka, protože potkala prince svých snů.
7: Tento příběh s vámi dnes rozplete Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Otevíráme společně kroniku manželského života Jaroslavy a Václava Soukupových.
1: Letos oslaví 60 let od svatby. Svůj život prožili na Plzeňsku a právě tam za nimi do jejich panelového bytu posíláme našeho svatebního zpovědníka Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
4: Já třetí poschodí.
3: Dobře, děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Takže vy dva jste ten pár, který teď bude tu hodinu vyprávět a je připraven trošku vylíčit svůj příběh, tedy Václav a Jaroslava Soukupovi.
5: Ano.
6: Ano, to jsme my.
3: Jaroslavo, kytičku pro vás.
6: Já děkuju, ta je krásná, děkuju vám moc.
3: Pro pána mám a může se rozdělit s manželkou takovou srdcovou bomboniéru s čokoládou.
5: Pro mě se nemusel. Správná oslava má začínat nějakým přípitkem. Tak na zdraví a na všechno hezky.
3: Na vaše, na ten váš život.
6: No, to bych ráda.
3: Kvůli tomu jsme přijeli a příběh právě začne za malou chvíli.
1: Dříve, než se Václav zblížil se svou budoucí ženou Jaroslavou, poznal v dubnu roku 1960 na šťáhlavské pouti na Plzeňsku její sestru Marii. Dvojče.
0: Marie i Jaroslava byla děvčata k pohledání. Stejné oblečení, stejný účes, stejná postava. Málo kdo je dokázal rozeznat.
1: Na zábavě Václav zapředl rozhovor a pak i vyzval k tanci 17letou Marii. Jaroslava měla na tancovačce jiného nápadníka, ale moc se mu nevěnovala. Pokukovala po Václavovi.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a když jsme měli odjet z domu, tak ten můj nápadník nás odvážel z těch Šťahlav na motorce. I nasadila jsem sestru k tomu nápadníkovi a odjela. Než přijel znova, no tak už jsme byli u sebe. A za další týden, to bylo 1. máj, tak už přijel za mnou na taneční zábavu a už se věnoval pouze mě. Ale ona měla sestra známost, já jsem jí to udělala, protože jsem věděla, že má známost. No tak holc, to bylo prvně v životě, kdy jsem projevila větší iniciativu. A to on ještě byl v té době, on byl po bouračce na motorce a měl zalepený nos. No.
5: A z holky mi zaujaly, že byly dvě úplně stejný. Jo.
3: I oblečený?
5: Jo, oni chodili pořád stejný. Jo. A ta druhá tedy seděla a překvapila mi tím, že se mnou začala konverzovat. Jo. A řekla mi, to vás manželka také zřídila. Tak jsem jí řekl, že se nebude na motorce a ona říkala, a nohy máte taky polámaný. A já říkal, nohy já mám zdraví. No tak proč, pane, tancujete? Já bych býval pro nikoho nešel, jo. No a když už to takhle řekla, tak jsem řekl, smí prosit a už jsme spolu tancovali.
3: A to jste vzal tedy takhle dokola sestru Jaroslavy.
6: No. Jo, on tancoval celý ten večer s mojí sestrou, Marií, a já jsem měla jiný asi zájmy, no, ale nakonec to dopadlo při loučení takhle, no, že jsem s ním zůstala, než přijel tam ten ženich dotyčnej, tak než přijel pro mě, odvez sestru a přijel pro mě. No a no, mezi tím ho padla nějaká pusa a byla ruka v rukávě.
3: To šlo rychle. Tak si říkám, nesplecte si náhodou sestru, nemyslel jste si, že jako...
5: No, byli úplně stejní a dokonce my jsme potom rok spolu prožili. A dobrý bylo, že jsme třeba běželi na vlak a oni najednou, máš můj svetr, zastavili a začali vyměňovat svetr. To ještě jsem pochopil. A když zastavili a řekli, dej mi levou botu, protože máš mou, tak to už se říkal, holky, nechte toho. Oni pořád si měnili, jakože nemá to svý. Oni byli úplně stejní. A já, když jsem je takhle vzal k tanci, tak jsem poznal, která to je.
3: Jak?
5: Jo, když jsem jí měl v ruce, tak jsem věděl, jestli je tuto ta nebo ta druhá.
3: A podle čeho?
5: Já nevím, každá byla dobře jiná v těle, i když byly úplně stejný.
6: No. Pozvali jsme se příští týden na, na další taneční zábavu a, no a už potom to, už to plynule šlo až do té vojny. On šel potom na podzim, ne? Na podzim si šel na vojnu. Tak na vojnu. 2 roky jsem za ním jezdila do Mariánských Lázní na vojnu. Každý 14 dní. No a...
3: Co jste mu vozila? Co jste brala sebou? Třeba čím jste ho potěšila, když jste přijela do Mariánek na vojnu?
6: No tak sama sebou jsem ho potěšila. A taky jsem mu přivezla jitrnice od mamky, od jeho mamky. A on si to dal do kasáren a než přišel, protože my jsme se vraceli druhý den, tak jitrnice byly sněděný.
5: A to měli vojáci pozor, protože mi nenechali nic. Rodina mi poslala zabíjačku. Já jsem si vždycky zajistil vycházku, aby jsme mohli být spolu i přes noc. A oni mi to sežrali, ale to jsem jim pak dával. Já už potom jsem byl velitel čety nádvozně a měl auta na starosti, ty lítali.
6: A řeknu vám jeden příběh, který se nám stal ještě před vojnou. Možná, že to nebude vhodný zveřejňovat, ale... No tak jsme chodili na rande, no tak nějakou vždycky do klesu a na mes. No a chodil s námi pes, on jmenoval se Míša, černobílej pejsek Míša. No a teď jsme hold tam drobec začali sexovat, jak se, jak bych to nazvala. Ten se snažil. No řekni, jak to bylo.
5: Pes mi popadl vždycky za nohavici a bránil jí, jo. No a jelikož jsem nechtěl to, tak jsem vždycky udělal prsknou nohou, pes odlít a jenom udělal a už mi držel zas.
6: Několikrát,
5: no. Pak jsem jel domů na motorce a za ní jezdil na motorce a už jsem říkal, nějak mi fouká na nohu, jo. Přijel jsem domů, rozsvítil a já měl natrhaný také kalot.
6: Tak jsem
5: neubránil ani tu poctivost, ale snažil se.
3: Tím se dostáváme možná k tomu, protože je to o tom partnerství a začátku partnerského života. Jak rychle jste tedy přešli od té pusy na té tancovačce k takovýmhle, řekněme, odvážnějším, intimnějším setkáním?
6: Tak to až po roce. My jsme spolu celkem chodili 3,5 roku, víte, nebo 4 roky. Tak až po roce jsme tedy nějaký sexuální, jako dneska to udělají do druhého dne nebo za týden.
3: Kdy byla první kytka, kterou jste dostala od Václava?
6: No tak na kytky nebyl.
3: Co dárek nějaký, který jste od něj dostala?
6: Jo, dárek jsem dostala. Na Vánoce mi poslal kamarádovi, to byla kazeta taková a tam byla voňovka nebo nějaká něco takový, 2 voňovky. A já to otevřela a on tam byl jeho krásný snímek, barevný snímek. Já to rychle zavřela. A potom jsem teprve dostala odvahu se na to podívat. To byl krásný dárek.
5: A to ještě nebyly barevné fotky a oni mi to vykolorovali, jako, že to vypadalo jako barevná fotka.
6: Ale někde mám tu fotku, no.
3: Kdybyste měli to vaše předsvatební období nějak pojmenovat nějakými přívlastky, dát tomu nějaké jméno nebo jednou větou to shrnout, jaká to byla láska?
5: No, mně se to zdálo nejhezčí, protože jsme se měli rádi a prožili jsme spolu samý pěkné chvíle.
6: No, já jsem byla ráda, že nějakého mužského mám. No a tu ten se mi líbil. No tak milovala jsem ho hned od začátku.
5: A představte si, že jsme spolu byli ještě s kamarádem v Mariánkách na výletě. Já přijel domů a mami mi říká, máš tady povolávací rozkaz. A já říkal, kam padu? Já nevím, tak jsem to rozbalil VU 44, 47 Mariánský lázně. Já byl šťastný, já tam odsaď přijel. Tak jsem nastoupil a fakt jsem byl lázeňský voják.
3: Štěstí vám přálo svým způsobem.
5: Jo.
3: Protože to taky mohlo být do mezilaborců třeba.
5: No, to jo.
6: Tehdy mohli mluvit i na Slovač. Tehdy se, to bylo v roce 61, ne?
3: Jak vypadalo to loučení? Vyprovázela jste Václava? Loučili jste se nějak? Byla nějaká schůzka, kterou si těsně předtím pamatujete?
6: Pamatuju. Jenom vím, že byly krásné, on byl krásný září. Já jsem na zahře, máme zahradu ale nahoře, já jsem tam pod tím merfánem brečela, protože on už byl na té vojně a já věděla, že dva roky jsou dlouhá doba. No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj životní milostný příběh nám vypráví manželé Jaroslava a Václav Soukupovi ze Starého Plzence.
2: Jejich mladá láska byla zkoušena 2 roky povinné vojenské služby.
1: Odloučení ale působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: My jsme si nic neslibovali, jo. Šel se na vojnu, tak jsem říkal, kdo ví, co bude. Ale já pak byl rád, že jí mám, protože rodina, já už neměl tátu, jenom bráku a mami, a ty mi napsali za celou vojnu asi 4x. Ale ona mi psala 2x týdně, tak jsem věděl, co se děje, co je tady novýho, kde se co stalo. Tak jsem byl pořád informovaný. A pak už, když mohla přijet, tak jsem byl šťastný.
4: A všechny jeho dopisy mám schovaný ve sklepě. A všechny jeho dopisy, protože já mu říkala o pičáku. A všechny jeho dopisy končily tvůj opičák Vašek. Jo, ten na všech dopisech.
5: A těšili jste se navzájem, tedy sílila trošku tím možná láska v těch dopisech, nebo upevňoval se ten vztah natolik, že jste, byť při odjezdu na vojnu jste tolik o tom neuvažovali, že by to mohlo mít třeba budoucnost. V tom čase, kdy jste si ty dopisy posílali, sílil ten efekt toho, že by z toho mohla být celoživotní láska?
4: No jo, to už jsme měli ten dojem, že to bude celoživotní láska.
3: Já jsem přijel jednou ještě jako voják a přijel jsem k ním a ona plakala. A mě to překvapilo a tak jsem říkal, proč brečíš? A ona říkala, že tady byla nějaká Zelenková, taky dvojčata. A když ta jedna má děti, takže ta druhá je nemůže mít. A ona, ta její sestra, už byla v jiném stavu a ona hoci to takhle brala. Když mi to řekla, proč, tak jsem na to letěl a byla těhotná. Byla malá Jitka. Hned jsem to vyvrátil, to tvrzení, že nebudeme mít děti. Mně se to nezdálo, že by to bylo možný, holka.
4: Mně to tenkrát řekl švagr. On řekl, bože, co pa tu brečí, že nebudeš mít děti. Tak to zkuste a je to. No tak jsme to zkusili a byla jsem těhotná. Na Vánoce jsme se brali. Přišel v říjnu z vojny a na Vánoce jsme se brali.
1: O svatbě rozhodla energicky maminka mladé Jaroslavy.
6: Budou Vánoce, bude se stejně péct, bude tedy také svatba. A bude to. Obřad se konal u městského národního výboru ve Starém Plzenci a oddával je soused, který je dobře znal.
1: Veselka byla v domě rodičů nevěsty. To vše den před Štědrým dnem roku 1963.
4: No. Někteří naši příbuzní, kteří třeba byli v Praze, nemohli přijet, protože druhý den, jak tehdy auta nebyly a to dostat se a Ježíška udělat tam dětem, no tak jsme měli asi míň hostů, než jsme původně mysleli, no ale jinak to bylo dobrý.
5: Ten den svatby tedy, jak proběhl, jak to po sobě všechno šlo, jaké bylo ráno, viděli jste se před obřadem nebo ne, jak jste se strojili, jaké jste měli šaty, oblek?
3: Já jsem si nechal na to uší šaty.
4: Já jsem měla šaty v kterých se původně vdávala moje sestra. Ta si je nechala šít dvojče. Ta se vdávala o půl roku dřív, takže já jsem měla šaty, ty její, boty jsem měla svoji a v půjčovně v Plzni se půjčovaly takový kožešinový bílý kabátky. Tak to jsem si půjčila tam, no tak když jsme šli mimo ven, tak jsem si vzala ten kabátek a potom jsem ho slíkla.
5: Nějak zvlášť jste se česala nebo nalíčila?
4: No tak my jsme v líčení moc nedali, my tehdy se moc nelíčilo. My jsme vzali rtěnku a namazovali jsme rty a šlo se.
5: Ten obřad na radnici, co vám hráli, jak vypadalo vyměňování prstínků a první manželský polibek?
4: No, jak, to bylo úplně klasika. Já si nepamatuju, co nám hráli. Svatební pochod asi, když jsme přicházeli, ale potom, co nám hráli, to mi není jasné.
5: Říct o svatebním obřadu před 60 lety, že je to klasika, dnes při vysílání je dost složité, protože mladí se dnes berou v letadle, na nádraží, na louce, někdo v Potapěčském. Vy jste měli takovou tu svatbu, kterou dnes mladí možná ani neznají, tak jen to připomeňte, jak to probíhalo. Závoj byl, zdvihal jste závoj?
4: To víte, no. Že jo, závoj zdvih. Závoj jsem měla. Tady nebyl fotograf, tak se jelo do Plzně a tam nás fotili dlouho, to byla předtím byla svatba, to dlouhou dobu, asi 2 hodiny jsme byli u toho fotografa. Takže už jsme se vraceli, téměř už bylo šero.
5: Polévku jste jedli společně?
3: Ano,
4: to jsme klasika. Měli. Naši vystěhovali ložnici a tam se udělala hostina. V kuchyni se vařilo. Tehdy nebylo v módě do hospod chodit na nebo ani, oni tady ani hospody nebyly, kde by se mohl pořádat nějaká svatební hostina. To všechno se většinou odbývalo doma.
5: Vzpomenete si na váš první tanec na té svatební hostině? Tančilo se u vás doma?
4: Ne, to nebylo místo. To bylo plně obsazené. To byly stoly takhle. To byla ložnice, a, když velká, ale tam nebylo místo na tanec. To ne, to ne. A venku taky ne, protože byla zima. To mrzlo. Ten den mrzlo jako blázen.
5: Svatba 23. prosince. Byl někde už připravený vánoční stromeček?
4: To jsme měli připravený. Druhý den se normálně klasicky konaly ty Vánoce ze vším z večeří.
5: To znamená, že svatební hostina se brzo utnula, někdo řekl, a pro dnešek to stačí, zítra ještě druhý den, nebo jak to bylo?
4: Jo. To se nepařilo do rána. To se někdy kolem půlnoci se skončilo.
5: Jaký pocit jste si v sobě nesli, když jste najednou byli svoji, měli jste po té svatbě, třeba jste si šli i ulehnout, byla svatební noc, nevím, jak proběhla, ale třeba jenom v té duši a v srdci, co jste si tak jako řekli, co jste sami prožívali, možná jste to ani druhému neřekli, proč je to niterní pocit, už jste věděli, že patříte k sobě.
4: To my jsme byli rádi, ale svatební noc, to vám řeknu. My jsme spali v tom pokojíku nahoře a tam byli takzvaný, vy to neznáte, kam napili nějaký, ty vyhořeli a potom už nehřáli. Já měla na svatební noc silonovou noční košili. Já si jenom pamatuju, že mi byla šílená zima. Ani ten mi nezahřál, prostě to by to v tom pokoji mrzlo prostě.
5: Václav, vy jste usnul nebo co, že jste ji nezahřál?
4: Ale asi neusnul, ale to prostě zima tam byla hrozná, no. Takhle jsme to. A potom v tom pokojíku jsme ještě vychovávali 5 let dceru.
5: Takže ráno jste se probudili do Štědrého dne a v tom samém místě jste zůstali ještě 5 let.
4: Pět let.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Matka Tereza kdysi řekla, člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
2: Jaroslava a Václav Soukupovi si svou lásku projevují už více než 60 let a tu další rodičovskou dávali plně svým dětem.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Za jak dlouho po svatbě se narodila dcera?
4: No, hned příští rok, ona je 64.
5: Červenci.
4: Jo, tak se narodila a já jsem holčičku chtěl. My jsme byli kluci dva, takže v mládí jsme se jenom prali. A takže jsem holčičku chtěl a já vždycky veřejně říkal, budeme mít holku. No a ona opravdu byla. A já jsem přišel do Plzence a dělal jsem mechanizátora v JZD a tady bylo dílny u tréti tuhle. Takže jsem jenom se běh kousek a byl jsem v práci a z té vinárny tam nosili, když se něco rozbilo. Jo. A nosil mi to tam nějaký bouška máš. Pak jsem řekl, že se mi narodila holčička a on řekl, máš přijít ředitelovi, jako do vinařských, a kdyby si vzal tu údržbu ve vinařských závodech, tak by tě dali novej byt. Tak jsem tam šel se domluvit a tam byl inženýr Mikiska, dali mi byt. A...
3: Což byla dobrá zpráva i pro Jaroslavu, mohli jste mít další hnízdečko své lásky. Nicméně, jaké to bylo pro vás, když se narodila dcera? Co vy jste prožívala, když jste se stala mámou?
5: No, ráda jsem byla, že mám dítě, ale ten mi ranil okamžitě. Když přišel, první den já měla porod dost takovej zdlouhavej a to. A on přišel a řekl, no to nevadí, že to je holka, příště to bude kluk. A já už další dítě nechtěla. Taky jsem ho 8 dalších let neměla. Až potom jsem se rozhodla, že si ještě jedno pořídíme. Ale to mi tenkrát ranil. Té porodnici, když mi tuto řekl, to nevadí, další bude holčička, přitom si ji pořád přál. No? No?
4: Taky to tak bylo. A když měl být kluk, tak jsme si vzali dovolenou, jeli jsme táhle na Braň, jeli jsme dělat kluka. A tam jsme hráli volejbal a tak, a oni vždycky po obědě třeba přijít na volejbal, já jsem říkal napřed rodina, pak zábava. Takže vždycky napřed bylo dítě a pak...
5: No a druhý dítě toho kluka jsem měla 5,20 kg těžkýho. Ten, když se narodil, tak byl primář kaše z toho úplně na větvi. Říkal tomu, přinesi dupačky a kyblík, ten může rovnou na písek. Ale dneska není až tak velký, má nějakých těch 178 nebo to. Nevyrost do obřích rozměrů, ale jako mimino byl takhle veliký. No.
4: Já už jsem toho porodníka znal, ne? No a tak zavolal a říkal, prodej plimu, vemeš si ho za ruku domů. Já prý to dělám, já nevím, 20 let, ale takovýho kluka jsem ještě nerodil.
3: Václave, jaká byla Jaroslava máma?
4: Dobrá. Vždycky o celou rodinu se starala ona. Ona to uměla, ona měla starší sestru, takže co se týkalo toho dítěte, a všechno uměla. Jako přebalování, no zkrátka máma úplně 100%. No, ale...
3: A váš pocit, jaké to bylo, když přišly děti, vnímáte, že se ve vás probudil nějak ten mateřský cit, větší podíl ženství, že jste to začala prožívat jinak, nebo ten svět vnímat třeba s větším strachem o děti? Co se vám odehrávalo v hlavě?
5: No tak strach asi o děti má každá máma, který se narodí dítě a to už se nezbavíte. Strach o děti máte celý život. Mám ho ještě dneska. to tak je. Já nevím, co bych vám nějak jinýho řekla.
3: A co pokládáte za to nejhezčí z té doby, když děti byly malé? Co vám se na tom líbilo, čím vás těšili? Na co ráda vzpomínáte? Co vám tak tu radost udělalo?
5: No já nevím, samotný to mateřství, já jsem byla ráda, že mám dítě. My sestra taky měla, tak nějak jsme to prožívali, ale nějak, jako že bych...
3: Byl v té době čas, když se narodili děti, abyste žili partnersky, abyste si projevovali lásku? Bylo to stejné jako před svatbou, že jste občas někam vyrazili, drželi se třeba za ruce, pusu si dali, objali se?
5: Ale to jo, to se držíme ještě dneska, protože se navzájem musíme podporovat. No, ale jinak, jak říkám, no, chodili jsme tancovat, chodili jsme na plesy. Tuto já měla rodiče, který mi ještě děti ohlídali. Jo, tak my jsme nebyli až tak vázaný s těma dětma. Nás jako děti neomezovali.
3: Kdy nebo čím vám děti udělali největší radost?
5: No asi, když sami měli děti.
3: Ráda jste se stala babičkou?
5: Ráda jsem se stala babičkou. Jo, ráda. Ta má dvě děti a ten syn má taky dvě děti. My už jsme pradědečkové. Potom jsme měli vnoučata, čtyři, a teď máme tři pravnoučata a čtvrtýho čekáme na Vánoce.
3: Václave, čím vám udělali děti největší radost?
4: No, hodně. Takhle. Vychovali jsme slušní děti, nezlobili, jo, dobře se učili. Oba mají vysvětlení.

0: nebo 60 let. Manželé Jaroslava a Václav Soukupovi by mohli vyprávět.
1: Celý život stáli při sobě, pomáhali si, pečovali o sebe a milovali se. A to je krásné. Proto jsme se rozhodli je překvapit a potěšit dvěma dary.
0: Václave, Jaroslavo, posíláme vám po Patrikovi velký automatický kávovar a digitální rádio pro příjem toho nejkvalitnějšího signálu.
1: Budeme rádi, když tento dar od nás přijmete.
2: Dobře, no tak já, my ho přijmeme. Proč bychom nepřijmuli dar?
3: Ježíš, to je kávovar. Takovej obrovský. No tedy.
4: To už je něco.
3: No, a co pa to dělá?
5: Rámus a kafe. Dělá to malou velkou kávu, umí to horkou vodu na čaj. Kávu jsme taky přivezli, ať to můžeme vyzkoušet.
3: A ono to mele?
5: Ano.
3: No, to si na to vykašlu.
5: Já tak ráda melu kávu.
4: Budete chodit na kávu k nám.
5: K tomu jsme ještě přidali digitální malé přenosné rádio.
3: No vidíš, to je dobrý. My máme rádio a my nemůžeme chytit Plzeň, ale nejhůř. Chytneme Budějovice, já nevím odkaď všude. A Plzeň,
4: Plzeň máme tam. A to rádio.
3: Ono je tady to. Ta.
6: Ta kvalita, není tam centrace, kolikrát.
3: No teď je to dobrý, ale někdy chceme poslouchat hudbu a mezi 12 a 1 a ona nám to nehraje.
5: Já doufám, že tohle hrát bude. Stejně tak, že bude fungovat kávovár. Předávám a ať vám dobře slouží, je odměnou za ty vaše životy společné, spojené před 60 lety.
3: Tak děkujeme moc, no.
4: Moc děkujeme. A jak paní to potom oplatíme?
5: Já myslím, že vy už to oplácíte tím, že jste a tím, že jste ten příběh poslali, proto se jim líbil a z některých těch psaných vybrali některé, kterým chtěli takhle dar poslat a potěšit.
4: Chtěli, tak ať nás navštíví, já bych je vzal do Bohemky a prošli by se po závodě, abych jim řekl něco z historie, dali bychom nějakou skleničku a určitě by se jim to líbilo. Rádi je pozvem. Vy?
7: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Svůj zamilovaný příběh nám dnes líčí manželé Soukupovi. Prožili ho ve starém Plzenci, kde ve sklepích vinařských závodů zrají miliony lahví sektu. Právě tam Václav pracoval.
1: Za každého potomka dostala Jaroslava od Václava nejen políbení a lahev šumivého vína, ale také zlatý šperk.
2: My pro ně teď máme několik partnerských otázek. Patrik Rozehnal je dával každému zvlášť a teprve teď je uslyšíme pohromadě.
3: Co jste se naučili v manželství?
4: Naučil jsem se starat o rodinu.
5: Naučila jsem se vařit. Vychovávat děti.
3: Jaké jídlo by si rád dal a vám to nějak třeba nejde?
5: Když jsi chtěl na mě, abych mu vařila šneky?
4: Já bych ochutnal i brouky nebo šneky.
5: Někdo mu to uvařil, ale já ne tedy, ale jinak mu uvařím, na co si vzpomene.
3: Kolik lásek měl před vámi?
5: No, on byl mladý hodně, ale už zkušenost nějakou měl, to se mi přiznal. Někde byl v Praze na nějaké rekreaci a tam ho nějaká rafla.
3: Co je na ní nejvíc sexy pro vás?
4: No, ale to je její 80 a když tak kouknete, tak pořád říkám, mám pěknou holku, jo, na to, že jí tulik, tak pořád ještě postavu má to, no.
5: Vy, oni se mu líbily moje nohy. To říkal, že mám hezký nohy.
3: Co nosí v peněžence?
5: Peníze, řidičák, karty, no hrozně peněz. A nosí to nejhorší tuhle, vzadu na kapse.
3: Co nosíte v peněžence?
4: No, její fotku nenosím, to se mi jednou vymstilo. Já jsem chodil do Budějovic do školy a už jsem byl ženatý a ukazoval jsem klukům, já jsem chodil dálkově, takže jsem tam třeba byl pátek, sobotu a já blbec jsem jim ukázal fotku manželky a jeden mi tam ze srandy napsal ze zadu, líbí se mu servírka ve Vltavě. No a ona pak na to koukala a jednou, cože, jakou servírku zas máš v Budějovicích? A já jí to dlouho vymlouval.
3: Který tanec mu jde nejlépe?
5: No, mám to tango ráda.
3: Který tanec máte rádi, oba dva?
4: No, to nějaký to tango, takový, to je tělo na tělo.
3: Poslouchala někdy za dveřmi?
4: Asi ne.
5: Ne, to ne, to ne.
3: Kdyby měl den třeba o 5 hodin navíc, jak byste je strávila?
5: Šla bych spát.
4: No, teďka by asi spala.
3: Když přišly takové ty chvilky, kdy jste začal projevovat nějaké něžnosti, jak jste na to šel?
4: No, u nás to bylo snadný. Máme takovouhle společnou postel. Když jsem byl mladý, jak jsem byl docela divoch, takže ke mně stačilo stačit nohu. Nemusela mi nějak přemlouvat. To jako...
5: Tyvo, mi tak nejvíc, tak mi třeba do zadku, nejspíš, ale jinak si na něžnosti nepamatuju.
3: Jakým stylem líbáte?
4: No, já docela rád.
5: On vždycky se volís a to mi vadilo. On se volís a potom mi šel dát hubičku.
0: Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Láska je stejná a přece jiná, když vám je 20 a když už máte 8 křížků. Ale něha, touha, starost, radost i pohlazení patří ke každému věku.
1: Jak se proměnila láska Jaroslavy a Václava Soukupových za těch 60 let manželství? Je to stále stejně silný cit?
4: No, to se časem jako změní. Napřed je to taková ta čistá zamilovanost a pak toho druhého člověka máte jako žabáchu, nebo zkrátka je už to kus vašeho života. Jo, už jako je to něco jiného, no ale jste rádi, že ho máte.
5: My jsme rádi, že se máme. Ráda ho mám a on určitě mě taky. On mi vždycky říká, že bez mě nemůže být.
4: Já když náhodou není doma, tak nemůžu na té posteli spát sám. Já si tam musím dát aspoň ty peřiny, abych si myslel, že ji tam mám. Kdybych měl u ní usláno, nebo tak neusnu. A i tam zkrátka musím vedle sebe cítit, nebo...
5: A já ho tu nemám to třeba někam odjede na 2 dny a já si pořád myslím, že je tady. Jako, pořád to... A chtěla bych Vašku, ale v tom si vzpomenu, že tu není. No, pořád jako tu jeho přítomnost cítím.
3: Na co jste na svou paní hrdý?
4: Jak se stála v rodinu celý život. Ona to měla pořád pod palcem a kdo má kdy narozeniny a ta vůbec jako neregistruje a ona všechno ví.
3: Kdy vás překvapil čím pozitivně, kdy jste si řekla, je, tak kluk ještě takhle hezky miluje?
5: To on nezapomene, když máme to výročí, tak vždycky přinese kytku. To jo, k narozeninám se mi snaží taky vždycky popřát, no všechno. S rodinou oslavujeme. To je rád, když já tu rodinu sezvu. On to nechá na mě, ale je rád, když tu rodinu pozvu a pohostím. On říká, ty je tu furt živíš, ty je tu furt hostíš. No ale je rád, že přijdou.
4: Dneska už si přejem jenom, abys byl zdravý, no a to a dokud můžem jíst, pít a tak je to dobrý. Stojí to za to, po těch letech, jo, tak už člověk ví, já nevím, no, co má čekat a to.
3: Je to hledání i radostných okamžiků, děláte něco pro to, abyste i toho druhého potěšili i v tomhle věku?
4: Nám dělá radost ta rodina. Jo, když potom už máte ty vnoučata, pravnoučata, tak se radujete ze všech těch jejich úspěchů. Máte z toho radost taky.
3: Je důležité, aby ty mladší věděli, že pro vás starší je ta rodina důležitá i tak, že je rádi vidíte a jste rádi za každý okamžik, když se ozvou, když přijdou, když vás nenechají samotné?
5: No to my jsme rádi, to my jsme rádi. Oni nás navštěvují, ale někdy pár dní je pauza a já vím, že některé rodiny se nestýkají celý měsíce, ale my, když se nestýkáme týden, tak už se nám vzájemně stýská. No.
4: A teď, když nám bylo blbě, tak se o nás starala Alice.
3: Je ještě něco, co byste si chtěli splnit, co byste v životě chtěli spolu zažít?
5: No drobe toho zdraví.
4: Já taky.
3: Je nějaký vzkaz, něco, za co byste mu poděkovala, co byste mu řekla, jak moc ho milujete?
5: No, já bych byla hlavně ráda, aby jsme ještě byli pár let spolu. Nechtěla bych o něj přijít, to ne, to ne. Já bych chtěla, aby jsme spolu ještě pár let vydrželi.
3: A myslíte na něj často?
5: No, když jsme spolu pořád, tak na něj musí myslet hurt.
3: Vlastně ho milujete?
5: Miluju, miluju. Já bych jinýho nechtěla. No, asi tak.
4: Já bych jí poděkoval za lásku ke mně, ale hlavně za tu lásku k té rodině. Já tu rodinu hrozně miluju tím, že máme už také velkou a všichni jako drží pospolu, jo.
3: I v tomhle věku a teď pořád jí milujete?
4: Možná čím víc, jo, ona si to zaslouží.

0: Jaroslava i Václav Soukupovi jsou si vědomi síly spojení, které láska představuje. Je křehká i silná. Zamilovali se u tance, protančili spolu celý život a když Bůh dá, zatančí si v prosinci na svatbě diamantové.
1: Jeden chytrý muž kdysi napsal: pravá láska nemá šťastný konec, protože pravá láska nikdy nekončí.
0: Nehledejte lásku. Žijte, milujte, radujte se. Láska si najde vás. Láska je všemocná. To už dnes ví i Petr Kostka.
1: A Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Více než 40% Čechů ve věku nad 50 let nemá jasný finanční plán na důchod. Lékařská fakulta v Olomouci bude moci díky nové budově navýšit počet studentů. Fotbalové mistrovství světa dnes večer bude znát prvního účastníka finále. A počasí zítra oblačno, na jihozápadě až polojasno a hlavně na severovýchodě s deštěm i bouřky. Maxima kolem 25, na severu republiky kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jasný finanční plán, z čeho budou v důchodu žít, nemají přes 2/5 Čechů ve věku nad 50 let. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Ta pravidelně zkoumá finanční gramotnost Čechů. Ta se sice mírně zlepšuje, ale právě povědomí o financích na důchod by mohlo být kvůli stárnutí populace do budoucna velký problém, říká Michal Straka, analytik finančního trhu agentury Ipsos.
3: Statisticky, když jdete do důchodu, tak v průměru máte nějakých 40-41% svých příjmů, který jste měli předtím. Samozřejmě případ od případu, že to zprůměrujeme. A lidé si myslí, že budou mít kolem 60-65% svých příjmů. Takže tady už vidíme, že oni nadhodnocují potom vlastně ten podíl důchodu na těch stávajících příjmech.
2: Univerzita Palackého v Olomouci o letních prázdninách dokončí dvě zásadní stavby. Na konci srpna bude kolaudovat generální rekonstrukci právnické fakulty zhruba za 80 milionů korun. Medici a studenti pak nový akademický rok zahájí v nové přístavbě za 600 milionů. I díky ní může lékařská fakulta výrazně navýšit počty studentů, řekl to děkan Milan Kolář.
4: Uvedením do provozu tady této nové červené budovy budeme stabilizovat fakultu na dobrých 20-30 let dopředu, kdy vlastně my naplňujeme ten národní program na zajištění dostatečného počtu lékařů. My dotřeba do prvního ročníku opravdu vememe 260-270 studentů v rámci všeobecného lékařství plus ještě zubní lékařství.
2: Policie prověřuje oznámení o možném pohybu černé pumy na Českobudějovicku. Řidička zvíře dnes ráno zahlédla v úseku mezi Mazelovem a Ševětínem. Policisté už o případu informovali starosty okolních obcí, krajskou veterinární správu a také myslivecká sdružení. Upřesní mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová.
5: Na hlubocké policisty se obrátila řidička, která dnes kolem 7 hodiny raní jela do zaměstnání mezi Mazelovem a Ševětínem po pravé straně silnice u místa, kterému se říká Soudné pole. Patřila zvíře, které vypadalo jako puma. Žena jela pomalu a zvíře viděla na zhruba 10-metrovou vzdálenost a je si dle své výpovědi jistá.
2: Policie toto oznámení nadále prověřuje a lidem doporučuje, aby se v případě dalšího spatření zvířete nepřibližovali a okamžitě zavolali na linku 158. Sport. Fotbalisté Francie a Španělska zhruba před hodinou na mistrovství světa nastoupili do úvodního semifinále. Zatím se více daří Španělsku, které po prvním poločase vede gólem z penalty 1-0. Vítěz tohoto utkání nastoupí v nedělním finále proti lepšímu z druhé semifinálové dvojice Argentina-Anglie. Tento duel je na programu zítra večer se začátkem opět v 21 hodin.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, místy přehánky i bouřky ojediněle silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývání oblačnosti a v této oblasti postupně srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni. Zítra na severovýchodě republiky hlavně ráno a dopoledne oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky a také bouřky ojediněle silné. Jinak bude oblačno až polojasno. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A na severu republiky většinou kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na Pražském okruhu. U Černého mostu čekejte kolony, a to v obou směrech. Kvůli práci na silnici silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu. Trochu se tam zdržíte. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího Divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
7: Ať žijou konzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky?
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
8: Po 6 kilometrech?
5: Šelem vzad.
8: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
11: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
8: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
9: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena. Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
8: pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
12: a hodinu odpočívali.
11: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
9: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
6: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
11: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
8: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
0: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
2: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
3: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jináč to ve světě nejde.
4: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
5: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
4: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
6: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
3: To bude zápas.
4: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
2: A teď už zbývala jenom Slávie.
8: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu 11.
9: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to...
10: Nadáme!
2: A šli na hřiště.
8: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
11: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
8: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
2: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
9: Celou Klabzubovu 11 odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho 11 vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
13: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu. Totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném bažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým ravinštěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domů telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sásku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:10, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašný rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárob. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot. Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek. V níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec, už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se byti zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři z GW Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. Začal. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubí podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho. Čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míč. Pol se jich před, no tak. A už je pozdě.
0: Už je pozdě. Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi! Oh!
1: Je tam!
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak... No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejnban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představuji ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru staré o Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no. I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést. Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlé.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Také s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčejí se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych se teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelenej střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: nestoru českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad Klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý Klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý Klapzuba z královské lulky.
1: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
2: No, vyhráli. Ale nesměl bych být Klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
3: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
2: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
1: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
2: A starý Klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No? A tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
3: To není pravda, že si ji nevšímám.
2: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
4: Táto mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
5: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzičku?
4: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
5: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas... Nás samozřejmě něco stál.
4: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
5: No bo co pak?
4: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
5: Jestli jsme zajištěni, jo?
4: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
5: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí vy sami?
4: O nás se nestarejte.
3: Budeme třeba dělat trenéry.
5: No za peníze.
4: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
5: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
4: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pijovatýho kluka.
5: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
6: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
4: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
6: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný, ze svlečených kabátů vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
7: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
4: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo Klapzubáci.
3: Musím říct, že s úctou.
4: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
5: A... No a?
4: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
3: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
4: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
2: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám.

0: Jednou pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
1: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
0: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
3: Telegram.
4: Jaký telegram?
3: Od koho?
5: Od londýnskýho Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Macešská.
3: Austrálie, mistrovství světa?
4: Tato, a co vy tomu říkáte?
5: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám vepří pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazují flintu do žita.
4: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
5: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančavte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jen.
4: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
5: No, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
4: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
6: Správně, odziku.
4: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
5: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
4: 13 dní.
5: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
4: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
5: Takže
4: se do té Austrálie jede.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Moutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl přes branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vsteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
2: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
9: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
9: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
6: Prodírá se vpřed,
2: teď se jen kutálí
6: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
6: A otáčí.
5: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
6: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
5: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
6: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
12: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
0: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí. Definitivně.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas a jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Den pomalu končí a právě teď je možná ta správná chvíle se na chvíli zastavit a zavzpomínat. A jestli vás zajímá, na co zavzpomínat, tak dnešní téma zní slova, která mi zůstala v paměti. Asi každý z nás někdy slyšel větu, která ho nějak potěšila, povzbudila, dodala odvahu nebo naopak změnila jeho pohled na život. Někdy stačí jenom pár obyčejných slov, která si neseme v srdci potom po celý život. Vzpomínáte si na větu, kterou vám řekli vaši rodiče, prarodiče, učitel, přítel nebo někdo úplně cizí? Jak vás ovlivnila? Vracíte se k ní dodnes, když potřebujete třeba povzbudit nebo se nějak rozhodnout? Budu moc ráda, když se podělíte o své vzpomínky. Slova, která mi zůstala v paměti, opět opakují téma. Zavolejte do zlínského studia nebo nám svůj příběh napište. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, moc vás zdravím ještě jednou, nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna jediná věta, aby člověku vykouzlila úsměv nebo dodala odvahu na dlouhé roky. Právě takovým slovům bude patřit dnešní společný večer. Paní Jarka je s námi, zdravím vás.
1: Já zdravím, dobrý večer, Jaruš a všechny lidičky. A ještě než začnu, tak bych chtěla vašemu kolegovi Borkovi popřát jakýho svátku, tak včerejším narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchu a zdaru v práci i v celém životě. Tak. A aby byl s námi, abyste byli všichni s námi v rozhlasový lince.
0: To je od vás milé, Jarčo. A teď k tématu. Slova, no, která mi zůstala v paměti.
1: Ano, Jarko, víte, tenkrát jsem byla za mamkou 6. listopadu, letos to bude 7 let, co jsem za ní byla. A po, no prostě jsem tam byla s papírama, že aby mi to mamka podepsala. A pak mi povídá.
0: Počkejte, Jarčo, kdybyste to upřesnila, kde jste byla a s jakými papíry, jestli je to teda důležité pro to téma? V nemocnici.
1: Byla jsem za ní v Liberci v nemocnici. A pak tam mě mamka říká, Jaru, zvládneš to, zvládáš to? Říkám, no, zvládnu to, zvládám to. Ale nevěděla, v tu chvíli mě nedocvaklo, že to uslyší mamko naposled a vidí mě naposled živou. No a pak druhý den nám volali lékaři, že maminka, babička umírá. Takže, víte, nebylo to příjemný, ale člověk se s tím musí poprat. S tím, že už člověk rodiče nemá, takže to už je takové. I tenkrát moje babička říkala, Jaru, uč se německy. A já jsem to nechala být, no ale udělala jsem to tak, že jsem si nasívala slovník a napsala jsem i přání k narozeninám. Borný neteře manželovi. Takže takhle. Bylo to takový všechno skvělý i smutný, ale člověk musí to brát, jak to je. A musíme člověk s tím bojovat a musíme prostě se bavit. Ne jako být brečet a musíme se bavit. To jakoby nešlo.
0: Jsou slova, která si pamatujeme celý život a pak jsou ta, která bychom si tolik přáli slyšet ještě jednou. A, no. Nebo jakákoliv jiná, ale hlavně, kdyby ten člověk ještě tady s námi byl a povídal si. Ale řekla jste to hezky. Určitě,
1: děkuju.
0: Když člověk slyší poslední větu své maminky, tak věřím, že to je asi ta, která v nás zůstane, protože nám to připomíná tu její laskavou osobnost a všechno, co nám předávala každý den. Tak děkuju moc za to milé sdílení, Jarčo. Řekněte mi, myslíte si, že vy jste někdy řekla nějakou větu a občas vám někdo připomene, no já se na to pamatuju, jak jsi mi tehdy řekla, moc mi to pomohlo, nebo často si na to vzpomenu. Měla jste někdy nějaký takový proslov, anebo si nic nevybavíte?
1: Mám totiž od segry jako děti, jako vnoučata a říkali, Jaru, Jarčo, máš pravdu, klidně nám můžeš dát v tomhle věku i na hubu. Takhle. Mě řekli, když se providí, když prostě udělá něco no. A neuposlechnou, třeba mě taky klidně může dát i na hubu.
0: Dobře.
1: To jako byl pěkný vodič.
0: Bezva. Tak Jaru, děkujeme, že jste s námi, opatrujte taky. Se, zavolejte zase někdy.
1: Taky. A krásný prázdniny a dovolenou všem, ještě přeju.
0: Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu společné téma, která je blízké snad každému z nás. Slova, na které se nezapomíná a která nás provázejí celým životem. Zavolejte do zlínského studia, kde na vás čeká Jarka. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Eliška, která volá z Olomouce. Vítám vás.
2: Dobrý večer, Ruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Můžeme připomenout téma, a to zní slova, která nás provázejí životem. Já už vím, o čem budete hovořit, bude to dojemné, tak prozraďte to také našim posluchačům.
2: Už jste to ode mě možná slyšela, ale musím se o tom zmínit, protože to jsou slova mojí maminky, která už je to 82 let a bylo to v roce 45, nás bylo 6 dětí a maminka nám zařizovala v oblečení, tak šla s mojím bratrem 13-letým a sestrou 11-letou do města, kde měli mít na míru toho oblečení. To je tak v krátkosti. No a zůstali doma tři malí. Jeden měl 7, jeden 5 a Libuška, ta nejmladší, měla 6 neděl. A já poslední slova slyším, co mě maminka říkala. To nebyl konec války, ještě to bylo, ještě už skoro končil. Vez si Libušku ke krytu a prosím tě, opatruju a staré se o ňu. To byly poslední slova mojí maminky, které nikdy nezapomenu. A já se o ní starám, ona už je babičko, ale já se pořád musím o ní starat, protože maminčiny slova slyším. A já jsem se o ní starala dost, protože můj otec ji dal do adopce a mě bylo 16 let a já jsem mu hledala, až jsem mu našla. A celkem jsem byla spokojená zase těmi slovy, protože jsem věděla, že je dobrých rukou, že má teda ty náhradní rodiče výborný, tak jsem byla už spokojená, takže pak už jsem se s ním sešla až v těch 18 a od té doby jsme pořád v kontaktu. Takže toto byly moje slova mojí maminky, které jsem snažila plnit. Takže tak jsme mi skončili, ona zahynula při tom bombardování a ty dva sourozence s ní, takže jsem se snažila mamince vyhovět. Tak si myslím, že to nejde zapomenout.
1: Ne, paní Eliško, to byla silná vzpomínka. Poslední slova vaší maminky se pro vás stala vzácnou památkou na člověka, kterého vám válka tak krutě vzala. Určitě i po těch letech vám přetrvává ta její láska, se kterou odcházela ve vás, a vaši sourozenci, kteří jsou ještě na světě, tak vlastně můžeme prozradit
2: posluchačům. No už jenom ona, ta Libuška a já, už jsme dvě.
1: Aha.
2: Ty dva už zemřeli, protože oni trpěli jako děti, protože já už jsem byla trošičku dospělejší, bylo mě 12 roku, takže jsem šla brzy z domova. No a ti trpěli, takže brzy zemřeli ty bratři, ten, co mu tenkrát bylo se mnou, a i ten. Mm-hmm. Takže už jsme zůstali jenom my dvě a máme se rádi. Ona navštěvuje mě, já už tak moc ne v těch mých letech, ale pořád jsme v kontaktu.
1: Paní
2: Eliško,
1: já nevím, jestli byste svolila, nechám to na vás, ale pokud bychom řekli posluchačům vaše příjmení, tak bylo by možné, že by si vás třeba chtěli dohlednat na paměti národa a celý váš příběh vyslyšet.
2: Klidně, já jsem byla z Brna a jmenovala jsem se Bugnerová.
1: Ano, ale teď jste v paměti národa, což si může každý posluchač vyhledat, když si zadá do vyhledávače vaše jméno, tedy už jakoby vdaná, tak si může vyhledat celý váš životní příběh. A je to teda, mohu říct to příjmení?
2: Moje teď to mám?
1: Mhm.
2: Vidakovičová. Ano,
1: Eliška Vidakovičová, ročník 1933. No. Mě totiž paní Eliško spousta lidí psala v průběhu posledního roku, jestli bych nemohla dát na vás kontakt nebo říci, kde vás najdou právě v té paměti národa. Tak já jim to vždycky pošlu, ten odkaz, kdo mi napíše, a tak mě napadlo, že teď, když vás tu máme, takže bychom to mohli říci všem, vykřičet do světa.
2: Už mě napadlí po Olomouci, takže já jsem tam už byla na tom kontaktu.
1: Ano, vím. Výborně. Eliško, no.
2: A hlavně u vás.
1: Ano, také jsme se potkali, byla jsem u vás na čaji a právě jsme zorganizovali tady toto natáčení. No. Za což moc děkujeme, protože uchovávat ty příběhy je velmi důležité a cenné.
2: Mějte se moc a moc pěkně, děkuji za to.
1: Děkuju. No a kdyby se chtěli ještě i někdo z vás třeba někdy k nám přidat do paměti národa a říct si svůj příběh, tak se na mě obraťte, najděte si mě tady v Českém rozhlase, teda ve Zlíně, a zkusíme se domluvit. Děkuju, že jste s námi, děkuju paní Elišce, že si s námi povídala. Dnes je to o tom, že jsou slova, která vyšumí, a pak jsou ta, která v nás zůstávají celý život. Máte i vy takovou větu, kterou si dodnes nosíte v sobě? Jestli ano, volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, nebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o vzpomínkách, které nestárnou. O větách, které nás pohladily, povzbudily nebo ukázaly správný směr. Je s námi paní Ludmila, která volá z Brna. Říkala, že to trošku odlehčí, tak jsem zvědavá, kam budou její slova směřovat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny linkaře a zvlášť vás, Jaručko. Tak já vám řeknu jednu větu, která mě zní, když mě bylo 28, měla jsem dvě děti a byla jsem na návštěvě u svých rodičů. A měla jsem 3letou holčičku a 6letého chlapečka. A šli jsme na vycházku a ta malá pořád kýčela, že jí bolí nohy. A já říkám, a to není možný, mamko, co taky bolí nohy. A ona, víš co, pojď, já jí koupím jiný. A šli jsme do obchodu a ona prohlásila, dobrý den, máte andulky? Pochopila jste to?
0: Ano.
1: Víš co, Jarmilky? Tak říkala, máte andulky.
0: Milé.
1: Takže strašně jsem se tomu smála.
0: No a jaká byla odpověď?
1: A oni se na mě podívali a já jsem se začala strašně smát. A oni říkali, a jo, myslíte Jarmilky? Jo, tak máme. Já jsem se tak smála, že jsem musela normálně jít ven. Já jsem se nemohla zastavit. A do dneška, když jsem to vykládala vnoučatům, protože jedný vnoučata mám, který už teď mají děti, a jedný mám, které má 15 a 12. A oni mě vždycky říkají, babi vykládená o babičce, co zase řekla. Takže andulky. A druhá věta je, měla jsem přítele, byla jsem s ním 15 roků, a už je to 17, co zemřel. A ten vždycky, jsme spolu jezdili na chatu, a on vždycky pro mě přijel autem, my jsme spolu jako nebydleli. A vždycky jsem si sedla a on prohlásil, Fialová a smrt se neváže. A to do dnečka, když sedám do auta, tak na tu větu to si vzpomenu.
0: Krása, krásné Ludmilko, no a to jsou teda věty, které vám někdo řekl a vy, myslíte, že jste prohlásila někdy nějakou takovou pověstnou větu, která leží v paměti třeba vašim dětem, vnoučatům, přátelům?
1: Mojím dětem může znít v uších. Když dorůstali, tak já jsem říkala, měla jsem teda kluka, a dvě holky a to byly od sebe 8letý holky. A těm jsem říkala, nevdávejte se brzy, protože já jsem se vdávala v 18, nemusela jsem se vůbec. A taky jsem na to doplatila. Takže obě dvě si nevzali ze mě příklad a vdávali se, až jí bylo 22 nebo co, 1,27. Takže takhle, toto můžu, a oni to říkali svým dětem, teďka co ta prostřední holka, tak ta má teda už vnoučata a představte si, Jarušku, že do roka se jí obě dvě vdali, do roka. Jedna měla svatbu v srpnu a jedna měla svatbu, ta mladší měla v říjnu. A oni do roka měli najednou dvě vnoučata a teďka do dalšího roku mají další. Takže oni mají normálně 4 vnoučata, oni se můžou zbláznit z toho.
0: To je poklad.
1: To je hrůza. To je hrůza. Dneska mě volala ta prostřední a říkala, my jsme byli v Itálii a vrátili jsme se, prvně jsme šli se podívat na děcka, oni je strašně prožívají, ty vnoučátka, a ona říká, a jsou nemocná. Já říkám, všechny nemoci se chytají od děti. To já jsem vám říkala. A říká, tak mám musela jsem jít na neschopenku.
0: To je pravda.
1: A já to taky, všechno od těch vnoučat jsem chytla, když jsem je hlídala.
0: Bývá to tak, ano. Ale To přejde. To je jenom, když jsou ty děti asi malé.
1: Takže to jsem já chtěla odlehčit.
0: Ano, vy jste nám slíbila odlehčení. Děkuju, že jste nás tak originálně překvapila milými větami vašich blízkých, protože právě to je dnešním tématem. Slova, na která nezapomeneme.
1: Tak jo, děkuji vám, že jste mě vyslechli. Dobrou noc a přeji vám krásné léto ještě.
0: I vám.
1: No a u nás ještě vůbec v té Brně nezapršelo. Vůbec ani kapka.
0: U nás ve Zlíně velmi jemně. Ano, stále čekáme, jestli krásně zalijou zahrádky. Zatím nic.
1: Vy říkali, že mezi Brnem a Zlínem, takže byla nějaká velká bouřka.
0: Tak to musela být nějaká skulina, která nás minula, ale uvidíme, třeba to ještě přijde. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Máme 4:45. Vítejte u večerního povídání, kde mají hlavní slovo vaše příběhy. Dnes ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince hledáme věty, které v nás žijí dodnes. Paní Jitka je s námi, paní Jitka z Brna, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám vzpomínku na dceru, který už je teďka 60 roku. Když byla malá, tak se ráda čvachtala. Já jsem ji nachystala, jsme byli u babičky, která neměla tenkrát vodovod. My jsme chodili ke studni pro vodu, a takže ve bandlíku jsme se umývali a já jsem to nachystala na štokrdlu, že tam budu umývat děcka. A já říkám, Jari, nech to, nebo to byli, že ona kolem toho pořád chodila a chytala se toho. No a otočila jsem se a najednou slyším vodu na zemi. Tak ona se na mě podívá a říká mě, šužla a šukača. Uvědomila si, že to teda neměla dělat a už se sama sebe odsoudila k trestu, že je zlá a že je kača.
0: To je milé.
1: Takže to dneska si na tuto větu vzpomínám.
0: Tak dětský smích, koupání v lavoru, taková malá neplecha, to no, je milé. Takže myslím si, že to jsou věty, které si opakujete často, když se vidíte, nebo potom, když třeba, jestli máte nějaké
1: vloučky. Ale už dlouho jsme na to nespomněli, vy jste mě na to teďka přivedla, na tuto vzpomínku. Tak. To bylo takový, jako z umělé hmoty jsem měla, takový pěkný oranžový, větší, to jsem jako měla jenom na pro děcka. No a takže sužla a šukača byla.
0: Pěkné. A je tu už nějaké další takové památeční věty, možná při výchově, ty jsme ještě třeba tady nezmiňovali, co jste nejčastěji opakovala třeba vy vašim dětem, oni už vám říkali, mami, prosím tě, my už to známe na spaměť, slyšíme to posté, tu větu. Je něco takového?
1: No tak ani ne, no tak oni věděli, že když se domluvila a pustila jsem je na určitou dobu, že musí být doma, tak to teda dodržovali, tak to celkem bylo bez problému. A my jsme měli, když byli malí, tak jsme bydleli v takovém rodinném domku a tam byla velká zahrada. No moje dcera ráda lezla po stromech, tak to se mi teda vždycky říkala, dávej pozor, ať si něco nezlomíš a tak to mě říkala vždycky, mami, ty už mě to říkáš po desátý. Tak to jo, to se mi opakovala dost často, no ale tak jinak ne.
0: A paníčko, jaká slova byste chtěla dnes někomu říci, kdo už je nemůže slyšet? Byla naopak nějaká taková nikdy nevyřčená slova a mrzí vás to?
1: No tak ani myslím, že ne. Můj muž už tady není delší dobu, ale my jsme měli 3 domácnosti, takže jsme moc neměli čas. Na Slovensku se manžel narodil, tam jsme měli chalupu. Já u velké byteše, jako po mých babičce a dědečkovi a domácnost v Brně, takže my jsme měli pořád v chalupu jsme byli. takže ani
0: práce, starosti, pomlčka radosti.
1: Práce, starosti, ale tak dokonce nám to všechno vycházelo. Všechno jsem tam vypěstovala, dala do sklenic, zavařila, pak jsme měli na zimu a vzpomínali jsme, jak to bylo fajn. Když manžel žil, tak jsme měli autíčko, takže jsme jezdili, byli jsme jako, nebyli jsme na nikoho odkázáni, byli jsme svoji páni, když jsme kam chtěli jet, tak jsme jeli a teď už jsem sama, takže už je to, jenom vzpomínám.
0: Jsme rádi, že vzpomínáte i s námi. Jitko, moc děkujeme za vaši účast v Noční lince, za milý telefonát, budeme se těšit na další a teď vám posíláme divokýho byla ze Zlína do Brna, ano?
1: A když budete někdy mít možnost, milovala jsem od 5 let písničku Věřím vám, zpívával to R.A. Dvorský. Kdyby se to tam někde našla, tak bych byla ráda, kdybych to slyšela v rádiu.
0: Zeptám se kolegy, uděláme co.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bude 11:45, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. S námi je další návštěva. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, paní Jaruško.
0: Paní Vlastinka Skrnová, vítejte. Tak jakou radu jste někdy v životě dostala nebo dala, o jakých větách, které ve vás zůstaly, které stále nosíte v srdci, budete hovořit?
1: Víte co, já jsem slyšela na válkách, když naši, dal jsem u petičky a tam děti vykali rodičům.
0: Vlastínko, můžeme poprosit vypnout to rádio?
1: Jo, promiňte, Jarunko, promiňte.
0: Nic se neděje, držte hlavně myšlenku a pokračujte.
1: Už to činím. Normálně jsem to slyšela, jako, že by děti vykali rodičům a mně se to strašně zalíbilo. To jsem byla malá, já nevím, 7 roků jsem měla, že jsme tam poprvé s tatínkem byli a mně se to strašně zalíbilo. A já jsem začala vykat rodičům a taky jsem vykala do konce její života a když o nich mluvím, tak vykáním. Jo, a mně se to hrozně líbilo. A do dneška akorát jeden kluk teda tak mě vyká, jinak všichni mě tykali, nemohla se mě na, jako tohle to naučit.
0: Jako myslíte vaše děti, že jste chtěla, aby vám vykali?
1: No, já jsem chtěla taky, protože se mi to hrozně líbilo.
0: Takže jeden kluk to zvládl, jo? A těm ostatním to připadalo jakoby nepřirozené, takže vám tykali ostatní děti.
1: A pak ještě, maminka, když jsem se vdávala, maminka mě říká, Vlastínko, víš co, vždycky si dej peníze na každé dítě, tak 200 stovky měsíčně a uvidíš, jak se ti povede a nikdy si neber půjčku. Vždycky dělej tak, aby jsi ušetřila a bez půjček. No, tak jak kdyby to chudák tušil, jak to bude vypadat, že? No a já jsem poslouchala a dobře jsem propouhla tím životem, jako sice...
0: A vzala jste si někdy půjčku? Ne teda, jestli jste poslechla, tak to tím myslíte, že nevzala.
1: Nikdy jsem si nevzala. Vždycky, když toho jsem neměla na to ještě, tak jsem ještě další měsíc nebo 2 měsíce, než jsem ušetřila a protože jsem zůstala s dětma sama, že se 4 dětma, takže jsem nás udělala. No, ale pak kolikrát krušné chvíle, ale já jsem si nevzala půjčku, pračka se mě pokazala, dělala jsem mlíkárně a no, tam mě řekl ředitel mlíkárny Bruntále, byl strašně hodný ředitel, strašně, já jsem zapomněla jméno, strašně hodný, děvčata, jestli mě někdo slyší, ví, o kom mluvím, jo. Ten, když tohle, já jsem vypověděla mě ta lednička.
0: Vlastínko, to bychom trošičku odbočovali od toho tématu, rozumíme, pochopili jsme to, že jste to zkrátka vždycky zvládla bez půjčky, takže jste vlastně uposlechla radu maminky, celou dobu jste to asi v sobě nosila. Já bych se vrátila k tomu vykání, to mi přijde hodně zajímavé.

0: je v tom samozřejmě cítit velká úcta, kdy si člověk vyká. Jenom asi nebylo pro vás trošku zvláštní, že i nějaké dítě vám vykalo a jiné tykalo?
1: No,
0: to muselo být úsměvné.
1: Ale na Valacha Janouko tam se vykalo. Na Valachách se hodně
0: vykalo. Ano, já si myslím, že nejenom na Valachách, ale že vlastně jedno dítě vám tykalo a druhé vykalo. Pochopili jsme to dobře.
1: No, ano, ano. Mm-hmm.
0: Vidíte to.
1: No. A i moje děti jsem naučila vykat, akorát jedna holka jako vtyká. A jinak všichni vykali.
0: A dobře. Tak děkujeme za vysvětlení i za návštěvu. Jo. Děkujeme, že jste byla s námi a vysílala teď noční
1: linku. Jaričko, já vám přeju hodně do života, jenom to krásné. A ať se vám všechno podaří, co budete potřebovat.
0: To mi děkuju. A propujete
1: taky tím životem krásně.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ještě šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla paní Vlastinka, které děkujeme za návštěvu. Dnes vzpomínáme na slova, která nám nesmazatelně zůstala v

0: poslouchalo Robbie Williams v noční lince Českého rozhlasu. A je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Vítejte a povídejte. Téma slova, která zůstala v paměti.
1: Vím. Dobrý večer. Zdravím vás a všechny dobré lidičky ponocující. Téma se mi líbí, téma se mi zdá hezky, tak jsem si řekl, Jaroslave, zkus říct si pár slov k tomu, no, tak, takže tak činím. No, já bych řekl, že nejvíc na vývoj a život nastávající člověka, že má vliv rodina, v které vyrůstá, a v tom, jak vyrůstá, jak je vychováván, tak to si myslím, že je úplně nejdůležitější pro nastávající život. Jestli se mnou souhlasíte?
0: Ano, určitě.
1: Ano, je to tak. No, takže já se zmíním. No, tak zajisté, já jsem vyrůstal v dobré rodině, s mými třemi sestrami a tak rodiče měli zajisté na mě velký vliv. Spíš bych řekl táta, který dost horoval pro férovost, přímost a tak dále. No ale myslím, že nejvíc mě do života ovlivnila moje zlatá babička, maminka táty, babička Filoména. Už jsem se o ní zmínil, jako co by vypravěčka, jestli si vzpomínáte.
0: Připomeňte posluchačům, jestli o tom budete ještě dál hovořit.
1: Prosím?
0: Já si vzpomínám, ale pokud to je teď důležité pro to téma, no, tak to posluchačům přibližte.
1: No, tak tak víte, o kom mluvím, jo?
0: Ano, ale aby to posluchači věděli?
1: No, tak řekl jsem, maminka táty, babička, no, jménem Filoména, ale já nechci vracet se, jak chci říct, jako k tomu tématu něco.
0: Ano.
1: Tak, no, takže, jak už jsem řekl, tak nejvíc mě ovlivnila nastávajícím dospívání a nastávajícím životě právě ta babička. Ona byla nesmírně hodná. Ona byla zlatá. To byla taková dobrá duše. A byla velmi, velmi inteligentní. A byla s ní sranda. A třeba, i když se rozlobila, tak já jsem od ní neslyšel v životě nějaké vulgární slovo, tak co mě tak nejjadrnější slovo bylo, co jsem tak, co si vzpomínám, třeba safra porte, jo, a takový.
0: Aha.
1: A ona paní Hruško, já jsem k ní velice často chodíval, poněvadž, jak už jsem se zmínil, byla skvělá, dobrá vypravěčka a byla velmi hodná, takže jsem k ní velice často a rád chodíval. A tak ona mimo jiné, ale ne nějak násilně, ale vždycky to bylo nějak v kontextu k něčemu, jako, tak mě vždycky říkala, Jaroušku, prosím tě, buď hodné a nelží. A nebuď, a když bude někdo k tobě zlý, a oblíží ti třeba, neoplácej mu to. A ona, jo, a takhle podobně, no. A ona, já jsem na ní viděl, jak si to moc přeje, víte? Jak, jestli mi rozumíte.
0: Mm-hmm. Jaroslava, já vždycky přemýšlím, jak to, že jsou ty babičky pro náš život tak klíčové? No, tak důležité?
1: No tak to tak prostě to tak je.
0: Prostě to tak
1: a
0: je.
1: Jak, A já, jak už jsem řekl, já jsem prostě viděl, cítil, jak ona si to přeje, jak mě chce v dobrém ovlivnit. A jelikož jsem ji měl velice rád, miloval jsem ji, tak já jsem se o to snažil, víte? Už tehdy jako kluk jsem se o to snažil, abych se takhle choval, jak ona si to přála. Protože jsem se o to snažil a myslím, že mi to vydrželo stále. I když mám-li být upřímný, tak ne vždy se mi to daří. Když se někdo právě v duchu té její výchovy, když se o to snažím a někdo se ke mně zachová nehezky, třeba až zle, tak já kolikrát já to nechám plavat a nijak nereaguju a neoplácím. Tak si někdy říkám, že můžu působit lezně někoho, jako že jsou naivní nebo hloupí, možná až infantilní, ale ono je to úplně jinak. Jo, jak si mi rozumíte.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně jinak. Ale zase, víte, ale když to nesvedu, když se hodně rozčilím, rozlobím, tak potom to stojí za to. Potom vybouchnu a
0: Jaroslave, potom... Já myslím, že to je velmi silná životní zásada neoplácet zlo dalším zlem. Není to vždycky jednoduché, člověka někde přemůžou emoce. Možná to okolí může překvapit někdy a působit neobvykle. Ale já myslím, že to je velmi dobře a že tím vlastně to okolí vždycky úplně odzbrojíte, protože je to jakoby, jak říká jedno přísloví, když jde někdo ranou do dveří, tak vlastně nejvíce překvapený, když se najednou ty dveře otevřou a on je nemusí prorazit, tak to je asi takové podobné. Tak to je chválihodné.
1: Jarušku, ano, taky si to tak nějak podobně říkám. A jak už jsem řekl, víte, tak já nejsem svatý, zajisté. Samozřejmě, že nejsem svatý. Takže když někdy se fakt jako rozlobím, tak to opravdu stojí za to. Tak bych vám nepřál někdy slyšet ten můj výron vulgárních slov. Ale stává se to zřídka. Opravdu se to stává zřídka. Já jsem to babiče slíbil a tak se o to snažím, no, jestli mě rozumíte.
0: Ano, právě je to chválihodné a moc to oceňuju. Právě o tom je dnešní linka, mluvíte přímo k věci, o slovech, která v nás zanechala tak silnou stopu. Ano. Pro vás to tedy byla slova vaší babičky. Děkujeme.
1: Právě proto, že jsem jí měl moc rád, a tak jako si tu, myslím si, říkám si, že si to zaslouží. Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví a dobrou noc přeji.
0: I vám, pane Jaroslave. No tak

0: 8 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, je tady další hodina Noční linky. Já jsem ráda, že zůstáváte s námi i v této pozdní chvíli, kde je možná trochu víc času na vzpomínky, zamyšlení i obyčejné lidské povídání. Dnes večer si připomínáme slova, která v nás zůstala. Věty, rady, vzkazy, které jsme si odnesli od lidí, kteří pro nás něco znamenali. Vaše příběhy ukazují, že někdy i úplně obyčejná slova mohou mít sílu provázet člověka celý život. Pokračujeme tedy v našem společném večeru a budu ráda, když se k nám přidáte se svou vzpomínkou. Co vám kdo řekl, na co dodnes vzpomínáte? 731 800 900, volejte z Línské studio Českého rozhlasu, volejte z celého Česka k nám na Moravu, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci, s námi je další návštěva. Krásnou noc, komu a kam, vítejte v Noční lince. Halo, halo.
1: Ano.
0: Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak poprosím stlumit rádio. Taky je tam paní Boženka, která volá z Karlových Varů, je to tak? Halo? Slyšíme se? Ne, tak spojení nevydrželo, mrzí mě to. Tak zvedneme telefonní linku číslo 2. Koho jsme překvapili, kdo je s námi ve vysílání? Moc vás zdravíme a vítejte v Noční lince.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc, kdo volá?
2: Jmenuji se Václav.
0: Václave, téma znáte?
2: Samozřejmě.
0: Slova, která mi zůstala v paměti, připomeneme ostatním posluchačům, kteří si nás naladili třeba právě teď. Tak co k němu máte?
2: Byl jsem v těžké životní situaci. Neměl jsem práci, byl jsem nemocnej a manželka si nechala poradit na nespavost prášky, drogy, takže to vůbec nešlo. Takže nevěděl jsem, co dělat. Říkám, takový život nestojí za nic. Tak jsem si vzal pro vás a šel jsem se oběsit. Byl tady můj syn a říkám manželce, neboj se, on se vrátí. Vrátil jsem se. Vrátil jsem se a musel se smát, protože jsem vzpomněl na to, co říkala moje máma. Ta říkala, dneska je tak krásně, kdo by se oběsil, by to litoval. Měla pravdu. No a pokračoval jsem dál. Když se můžu oběsit, tak se aspoň otrávím. Tak jsem volal lékařům, lékařkám, ty mi říkali, že oni léčí, že mi žádný prášky nedají. Tak jsem se dovolal zase lékárníkům. Dovolal jsem se paní do Lodenice a to mi poradila. Pane, zažijte si o předčasný důchod a máte jeden problém řešený. Já jsem to udělal, já jsem jim poslech a už je mi 84 let, jsem na tom velice dobře zdravotně a psychicky, akorát, že teďko nespím, protože jsem starý člověk a dneska mě asi ublížila nějaká řidička autobusu. No a to přelížím, odpouštím. Já se řídím 10 vody, kterým se říká desetero, a řídím se dalším očenášem, kde se říká odpust, tak odpouštím všem. Takhle žiju a říkám, že už jsem za 4 let, jsem velmi zdravý. A vlastně ublížil jeden řidič strašně moc, takže teď se na tom fyzicky méně, hůř. Takže ujedu takhle 5 kilometrů, kdy před rokem o Venecii jsem ujel 30. Takže to je tak moje zkušenost. A přeju všem nespavcům.
0: Počkejte, ještě neodcházejte, pokud se chcete loučit, tak ještě ne. To byl teda náročný příběh, já jsem celou dobu čekala, co z toho vyplyne, jestli pak třeba řeknete, že jste si dělal legraci.
2: Jakou legraci?
0: Ale jestli teda jste si nedělal legraci, tak musím říct, že teda obdivuju, že jste se z toho všeho dokázal takto dostat sám, třeba právě za pomocí slov těch vašich blízkých, protože určitě jsou chvíle, kdy člověk může mít pocit, že nevidí žádnou cestu. A potom někdy stačí takový malý okamžik, a najednou se ve vás něco zastaví a vy to vidíte jinak. A pro vás to tedy bylo, jak jste říkal první tu větu babičky. Jak to bylo? To je tak hezky, že by se člověk ani, jako na to říkala? Jak jste tím začal? Že se člověk
2: krásně,
0: ani nechce oběsit, nebo?
2: Dneska je tak krásně, že člověk, kdyby se oběsil, by to litoval.
0: No. Tak to je teda opravdu jako krásná perlička.
2: Na světě úžasně krásně. Jde o to, co hledáme. To krásné nebo to špatné? Já hledám to krásné.
0: Ano. Co hledáme, taky co jsme schopni vidět. Tak děkujeme za tento výjimečný příběh.
2: A ještě zeptat, jestli bylo možno kratší dobu hrát hudbu, aby jsme se tam dostali k vám. Já jsem tam byl dlouho, mám ten chytý telefon, který mě hned vyhazuje, takže tam nemůžu zůstat, musím volat několikrát. No, dostal jsem se tam a byl bych rád, kdyby lidé věděli, že když se řídí deseti body slušného chování. To je desatrem. Když se řídí tím, že odpouštějí, takže jim je pomoženo. Poproste. A když vaše prosba bude ušlechtilá, budete vyslyšeni. Funguje to a tím podobným způsobem se řídí pan Jágr. Ten zase chodí do Reslové ulice, do toho chrámu, kde v podzemí byli zavražděni palestinští, a ten říká, pomáhá to. Pak to pomáhá. Je to neuvěřitelné, ale pomáhá to.
0: Ano, odpuštění neznamená zapomenout na to, co se stalo, ale najít v sobě klid a jít dál s lehčím srdcem, odložit ten těžký náklad.
2: Bylo to těžký najít klid, když vám lidi lžou do očí. To je velice těžký. Já to zvládám. Zvládám to, ale dneska to mám kvůli tomu nespím. Dneska kvůli tomu nespím, protože jsem přišel do autobusu a autobusu nefungoval systém na platební kartu, takže jsem žádal tu řidičku, aby klidně jela a ona by byla, že se to někdy stane, že jdu dvě stanice a pak přestupuju, protože to zaplatím v dalším autobusu, když to nejde. No, ona uzavřela tam dovnitř, že tam nepustila mě ven, což je porušení osobní svobody. Zavolal si policisty, policisty přijeli a jí vyslechli beze mě, protože jsem, když ona volala tomu dispečerovi, tak lhala, že nechci zaplatit, což nebyla pravda. Nevím, že jim to nešlo, to neřekla. No, takže jsme tam byli v konfliktu. No a pak jsem se uklidil, říkal, no tak dobrý. A pak se stalo to, že jsem tam čekal, říkal, uvěděl jsem si, že mě omezí na osobní svobodě, což nemůže udělat, to je protizákonný. A ještě jsem viděl tam kamaráda, takže bych pro ty peníze, který jsem momentálně neměl, protože jsem neměl žádný výdaj, který jsem nemohl koupit za hotový. To by kukala, že by mi půjčil, ve mě nepustila. No a přišli policisti a vyslechli a mě nechtěli přijmout moji výpověď. Uh-huh. Tak jsem chtěl vědět jejich čísla, ujeli jako malí kluci. No.
0: Teda. Tak, rozumím, že ve vás teď tady ten příběh rezonuje, je to čerstvé, tak doufám, že vám to dá usnout, i když teda jste říkal, že zatím to nejde. Tak teď snad se vám trošku ulevilo, když jsme si o tom popovídali, a bude líp. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas, prostor a co říci k tématu, ano?
2: Tak se mám, já mám témat moře.
0: Tak se budeme těšit.
2: Moc. A můj syn říká, že jsem jako švej, že jsem na každý příběh, na každou situaci tam příběh. Skutečně to znám.
0: Tak se budeme těšit. Loučíme se a naslyšenou.
2: Takže ještě jednou, nehrajte tak dlouho a nechte nás vypovídat. Naschledanou.
0: Tady ten formát tohoto pořadu je daný. Písnička, povídání, písnička, povídání. Někdy můžeme zahrát dvě písničky, pokud je to v té chvíli potřeba. Tak teď, Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko. A než bude Věra Špinarová, tak snad někdo z vás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou chvíle, kdy člověk potřebuje slyšet právě ta správná slova. A někdy si je pamatujeme celý život. Právě o nich je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Zdravíme pana Olina do Kopřivnice.
1: Já vás zdravím taky všechny, kteří ještě posloucháte a nechce se vám spát tak jako mě. Takže slova. Mm-hmm. Já bych to svedl na takové názvy nebo takové poznámky, které měli moji rodiče ke mně, k mým kamarádům z průmyslovky, nebo moje stařenka z jižní, jako já pocházím ze Slovenska, tam se říká stařenka, ne babička. Takže vzpomínám, byli jsme na zábavě v sousední vesnici a vraceli jsme se teda, tenkrát to bylo fakt nějaká veliká, bylo to moc dobré, protože jsme se vraceli kolem 16:00, už svítalo. Maminka byla v okně opřená a teď, když jsme šli, tak jsme byli takový veselí, tak jsme se zakývali zprava doleva, jak je ten námořnický krok, aby jsme to vydrželi, jenom vyrovnali. A maminka říká, odkud jdete vy, hvízdohájci? Já říkám, jaký hvízdohájci? Ona říká, no to se tak říká, hvízdohájci. Nebo když jsme na některé té zábavě, když to trošičku přehnali, a chystali jsme se na další zábavu, ta stařenka říkala, pojďte sem. Co je staří? Pojďte sem. Tak jsme tam přišli a stařenka měla nachystané v skleničkách roztopené husí nebo kačení sádlo. Máte představu, jak to chutnalo?
0: Ano.
1: Nemáte.
0: Mám představu, měla jsem to ráda v sítě žluté, jsme to vždycky měli.
1: Ano, žluté takové. Když to bylo trošku chladnější, tak to bylo takový moc nevábné a říkala, vypijte to. A proč? Vypijte to. A proč? Víte, jak jste vypadali minule? My říkám, jak jsme vypadali? Vypijte to. Prostě museli jsme to vypít, když jsme šli na tu zábavu, abychom vlastně vytvořili zábranu, protože my jsme byli experimentátoři, že jo. A na té Jižní Moravě tam se to trošičku bralo jinak s tím alkoholem, to si vzpomínám, když jsme šli s mojimi dětmi, kdy měli 11-12, přišel jsem tam, byly tam hody. Hody, víte, co je, to vám nemusím vysvětlovat. Mm-hmm. Tak jsem šel za mým bratrancem a říkal, mám udělaný nový sklep, tam se dělali nové sklepy. A teď jsme tam šli a říkal, to už si vemte pohárky a pojďte. Já říkám, brácho, co děláš? A on říká, no co dělám? No vemte si pohárky a pojďte. Já říkám, ale ty to jsou děcka. A on se tak otočil ke mně, založil si ruky jako na prsa a říká, mám ti všechno říct, co a kdy ty? Já říkám, děcka, vemte si pohárky. Protože on kdyby začal mluvit, tak moje děcka to. Další věc. Já jsem měl, moje profese byla taková nezáviděníhodná. Prostě jsem se ve svém zaměstnání setkával s hroznými věcmi v životě lidském, protože jsem dělal technika na kriminálce. Technik jako vždycky na místo činu přichází první dokumenty, fotografuje, kreslí a tak dále, a tak dále. A když jsem se tam, vadilo mi, když tam v té mojí práci byly děti. A jak jsem přišel domů, tak jsem to svým dětem, ne jako přímo řekl, ale prostě varoval jsem je takovou okliku, aby nedělali to. A když se to stávalo takovým pravidlem, já jsem přišel domů, dcera, už viděla, že se k ním blížím. Taťko, nic nám neříkej, my to víme, ale my si tu svoji držťku musíme sami natlouct, abychom pochopili, o co tady jde. Ty nás pořád varuješ, ty nás pořád něco vykládáš, co bychom neměli nebo neměli, my si to musíme vyzkoušet sami. Měl svým způsobem pravdu, protože i někomu jenom vysvětlujete slovně, co a jak, tak dokud si to nevyzkouší sám, tak to prostě neplatí. Takže takové ty jsi, a jednou jsem jim taky něco takového řekl, odešel jsem a pak jsem jim chtěl ještě něco říct. Tak jsem se vracel a teď jsem slyšel, jak se baví o spolu. A holka říká bráchovi, víš, ten taťka, já nevím, člověče, on to sama myslí dobře, ale proč nám to furt opakuje, to je furt jedno a to samé. A kluk říká, no tak asi mu to je těžko, protože kdyby se to stalo nám, to, co on tam potkává v té práci, tak by to bylo špatné. A holka říká, no máš pravdu, tak to zase vyslechneme. Tak jsem tam už ani nešel, takže byl to takový ten střed té tvrdé reality života s tím předáváním to dál. Nebylo to takové, abych to tam tvrdě hlásal nebo něco, ale měl jsem takový ten pocit zodpovědnosti za svoje děti, protože jsem opravdu, jak říkám, to viděl ve svém životě strašně moc a tak dále, tak dále. Takže to.
0: Děkujeme. Jsme přetáhli čas, takže už to nebudeme rozvíjet, ale já věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Co říkáte?
1: No já jsem to jako trošičku zase zaobalil jiným směrem, jak to mám ve zvyku vždycky, ale prostě ten střed té tvrdé reality života prostě mi to nedalo a prostě jsem to musel tak těm dětem servírovat, aby to pochopili. Oni to pochopili tak díky tomu svému rozhovoru, které jsem teda vyslechl, aniž oni to viděli. Takže věřím, že se to setkalo s... nebo dopadlo to na úrodnou půdu a můžu to potvrdit, že to tak bylo.
0: Děkujeme za telefonát, Oline, zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Až bude veselější téma, tak jo. Mějte se moc krásně, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů, zdravím svoje přátelé, nočníkáře, kteří oni vědí, kteří to jsou, nebudu je jmenovat.
0: Každý z nás se v sobě nese slova, na které se nedá zapomenout. Právě o nich se dnes v Noční lince povídáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte i vy schovanou jednu větu v paměti nebo v srdci, ke které se v duchu stále vracíte. Dnes jí společně můžeme dát prostor. Paní Marie je s námi. Odkud voláte? Tady od Hradiště, pamatuju si to dobře. Výborně. Tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu.
1: Zdravím vás, paní Jarko, a ještě posluchače, kteří poslouchají. Tak jsem si vzpomínala taky na moje rodiče a hlavně na babičku. Jednu babičku jsem nezažila, protože jsem měla 3 roky, když zemřela otcova matka. Ale babička mojí maminky bývala v sousedství s tetou, vdanou tetou, jako maminčinou sestrou, a tam jsme chodili. A ona byla nábožensky hodně založená a už tehdy byla méně pohyblivá, ale prostě jenom byla doma a tak. A narodil se 11 dětí, aha, 2x dvojčata, jenomže 5 dětí zemřelo, 3 děti zemřeli, ještě to byla tedy nějaká ta španělská chřipka. Otec jí zemřel v jednom týdni, že měli 2 pohřby. Otec, myslím, to jedno dítě, 2 chlapce, 1 holka. A 2 dospělí syny jí zemřeli, 1 v 19, ten syn, kde si narazil kostrč a dostal do toho tuberkulózu, 19 letý, a druhý zase vystudoval gymnázium a poslali ho na východní Slovensko učit až do tam Humenému, a tam ho zavraždila manželka ze žárlivosti, ne vlastně manželka, manžel učitelky, co s ní učil, ze žárlivosti ju zastřelil i toho mojeho strýca. Takže babička měla velice těžký život a první děti, 4 ty bojčata, to se jí narodilo, než dědeček šel na ruskou vojnu, on byl na té ruské frontě, ty legionáři, a potom 4 dcery se jim narodili, až dojel z té vojny, a moje maminka byla mezi nima. No a takže ona byla taková dost silná, takové přísné povahy, protože toho hodně zažila. A já, když jsem k ním došla, ona nesnášela nějaké takové, aby jsme se tak upravovali a tak. A já jsem si dala koupit takový plášť a oni tam měli takové krásné zrcadlo. Teta chodila v kroji, tak to měla takové elipsovité zrcadlo nahnuté, aby...

0: viděla, jako mě to přišlo normální, že když mám nové šaty, že se na sebe chci podívat, jak to, to a ona to nemohla, prostě ona byla taková prostá žena, také chodila celý život v kroji, na taková jako svérázná. A nebo když jsme byli menší, mě uštípla včela nebo vosa, já jsem křičela, běžela jsem, asi jsem měla těch 7 roků a babička, ukaž, daj ruku sem, vyčúrala se na haderku a přilepila mě to na to a dobré. Takže takové ona měla způsoby. Ona se s ničím, prostě jaký měla život. A ještě potom to byla její práce, protože byla doma a tej, mojí tetě se narodila postižena špatným porodem, i to tahali klešťama to dítě a po hlavičku ji poničili, tak to dítě Libuška zemřela ve 4 letech, ale ona nejedla, prostě nic nevnímala, to bylo postižené dítě, museli ho krmit, Kristy dávat a toto babička 4 roky tak to jenom pěstovala, takže měla velikou trpělivost a taková byla jako otrva, by se dalo říct za ten život, ale dožila se 84 roku.
1: Teda.
0: Takže to si jenom pamatuju, jak mě řekla píska předchází pát, jak jsem se dívala do toho zrcadla.
1: Ano.
0: Ale velice rádi jsme k ní chodili, když vařila zelí, písané zelí. Až na druhý den jsme ho chtěli jíst, protože na druhý den bylo nejlepší, oni to zelí.
1: Paní Marie, to jsou teda vzpomínky. Já jsem to poutavě poslouchala od začátku až do konce. Co máte společného vy s vaší babičkou? Co myslíte? Je něco, co jste po ní zdědila, co vám někdo řekl? No,
0: že byla taková,
1: babička.
0: Byla jako spravedlivá. Ona byla, byla přísná, ale byla spravedlivá. A byla taková, že by držela jenom na někoho, že měla těch dětí, co jich vychovávala, byla na všechny jako stejná. A já se to snažím taky. Mám také 4 děti, a, nebo už jsou dospělé, už mám pravnuky, ale opravdu nedělat rozdíly. Nedělat rozdíly a ona právě udržela to náboženství. Mám její poslední fotku, se nechala vypotit ve 84. roku. Mám fotku, tu mám, velice schovávám s mojí maminkou a ještě s jednou tam paní od naproti. Ty dvě babičky se nechali tam až vyvést a měli 80 roku, jako se tam vyfotili před tím kostelem na hostině. Z té fotky si velice vážím.
1: Chápu. Paní Marie, děkujeme moc za návštěvu.
0: Děkuju.
1: Tady v Noční lince Českého rozhlasu.
0: A
1: přijďte
0: ještě mě
1: mrzí,
0: že jsem se nevyptávala víc na ty podrobnosti, jak ti chlapečci, vím, že jsem, já ty všechny jména vím, Karlíček, Janíček a Mařenka, jim zemřeli ty malé, to ještě předškolní, a potom dali další, za 4 nebo za kolik roku se narodila jako ta dcera, až ten dědeček dojel z vojny, tak dali znova Mařenku. A ta se taky nejdel dožila z mojich tet. Byly 4 sestry a dali Mařenku z druhou.
1: To, že člověka mrzí, že se nevyptával víc, tak to potkalo v životě snad každého z nás. Teď se musíme rozloučit, paní Marie. Musím vám říci naslyšenou příště, budu se těšit. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Asi každý člověk potká za svůj život někoho, jehož slova v něm zůstanou navždy. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Na to se vás ptala dnešní noční linka. A je tady poslední návštěva. Paní Vicky jste říkala?
1: Ano.
0: Vítejte a povídejte.
1: Tak dobré ráno, už je to ráno, že? Takže já bych chtěla jenom říct pár takových slov, co mám od svého strýce, maminčinýho bratra. Vyrůstali sami dva, protože tatínek jim padl v první světové válce a ve velice chudobných poměrech. A on zůstal věrný své mamince a dochoval ji až k smrti a zůstal svobodný. Ale hodně často nás navštěvoval a když jako se mnou mluvíval, tak byl velice takovej mírnej, klidnej, takovej velice rozumnej. Na to, že neměl děti, velice naslouchal, když jsem se na něco ptala, chtěla jsem něco zvědět a tak. Takže velice, velice jako byl jako při, bych řekla, dětem jako naslouchal a vůbec jako i mým spolužákům a tak. A já si pamatuju, že vždycky mě říkával, když mě zaučoval do různých takových tajů, hlavně přes historii, tak mě říkával: Hedvičko, pamatuj si, že člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. A já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale jak teď stárnu a hodně teď čtu taky, tak protože dosu dost nemocná, tak jsem si říkala, něco na tom je pravdy, protože opravdu člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem. Takže to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct.
0: Paní Vicky, tak to bylo zajímavé, asi celý ten jeho život byl zajímavý.
1: Ano.
0: Věnoval se tedy vlastně celé vaší rodině. Byl ano. S maminkou, byl s vámi, dělal vám takového průvodce, takového parťáka ano. Životem. Ztratil tatínka a vám ho jakoby pak on jakoby nahrazoval. Dobře, děkuju, že jste teda se s námi povídala. Ještě se můžu doptat, protože máme minutku. Je něco, co vy říkáte a kdyby zavolal teď někdo jiný a mluvil by o vás, tak by ta vaše slova zmínil? Je něco takového, co jste třeba opakovala svým blízkým, svým dětem nebo kamarádům a oni už to měli spojené s vámi?
1: No, já jsem tady v této větě pokračovala dál a mám vnuka a vnučku a tak oba dva studují, i když já to celkem moc neuznávám, protože pro život je někdy lepší, když se člověk vyučí a pak až začne studovat, až nabere rozum a ne hned, když jde ze školy. No, to je každýho věc, že? Ale tak já se snažím tu větu opakovat potom strýci, protože je na tom hodně pravdy.
0: Tak ještě prosím na závěr zopakujte.
1: Člověk by měl vědět něco o všem a vše o něčem.
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Je to takový hloubavý, takový, je to ano, zvláštní,
0: ta
1: ale říkával to. Ano.
0: Mějte se hezky, krásnou noc, Vicky.
1: Ano.
0: Dnešní téma nám připomnělo, jak velkou sílu mohou mít obyčejné věty. Některá slova slyšíme jenom jednou a přesto v nás zůstanou celý život. Jako povzbuzení, rada, vzpomínka nebo poselství od člověka, který pro nás něco znamenal. Děkuji, že jste nám dovolili nahlédnout do vašich životů. Za každým tím příběhem byla ukrytá nějaká zkušenost, někdy bolestivá vzpomínka, ale vždycky velká lidskost. Tak přeji vám, aby vás v životě provázela slova, která zahřejí, dodají sílu a vždycky vám připomenou, že na své cestě nejste sami. Mějte klidnou noc a těším se zase někdy příště v noční lince. Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: Kavárna nad řekou vznikla v rozhlase někdy v 60. letech a byla to další příležitost, jak posluchačům nabídnout povídky třeba o víkendu k poslechu na chalupě nebo na chatě, protože tenkrát ještě s jediným televizním programem byl rozhlas asi tím nejvěrnějším společníkem při společných setkáních s kamarády. Takže ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Promiňte, přátelé, že jsem oblečen jen v teplákách. V kavárně nad řekou je to obvyklý ranní společenský úbor. Leč jdu-li vás pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit, nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
2: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk po většině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: Toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl nadostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal.
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zblklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem a hezky šoulat, žádný běžecký závody, připomínal hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel si mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučel jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě, hulákal hajný. To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousal jsem rty a ostražitě se rozhlížel. A hajný si toho všiml.
1: A tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bývaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovic kočka, ty to nedarujte, je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovic kočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličním a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbyl mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoubenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, krtáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až v pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večer. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich sepnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivl pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem jel okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceška tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. No, šel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. No, konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je půl čtvrté, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno. Ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s tím mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se tím doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čertvy letě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. Mně se opravdu nikdy nic... nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Put sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo jí sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel, a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu cosi hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku. Jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, vždyť já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp. Asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě. U chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu do zad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole. Rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9 hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic, neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic? Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pambu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La, la.

Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář mu.

vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý Kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral s rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, i on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Sykl leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu. A jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potuček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánová fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat,

0: Ožil jsem, pozor. Tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo. Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
1: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň hřeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas. Na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně, do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.